0: letý syn premiéra Frederik. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozáří velkolepý ohňostroj.
1: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impulse.
0: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě dvě zemětřesení. Třesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu, informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers, v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážem na kolenách.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámu plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné. Důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Podkrušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
3: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
4: Pro běžné návštěvníky bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
2: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do 3. kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek. Většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh, že jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozáří velkolepý ohňostroj.
3: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě 2 zemětřesení. Třesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers. V poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svat,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

kartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámu plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné. Důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Podkrušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
7: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
8: Pro běžné návštěvníky bude přístupně i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
2: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
4: Podle počtu českých tenistů se zdá, že Česko je vyloženě tenisová země, je tady výheň, líheň, to taky, tenisových talentů, alespoň jak jsem poslouchal ve zprávách.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: No, tak všem těm mladým lidem popřejeme ve Wimbledonu hodně úspěchu. Tady je Honza Raněk, zdraví vás rádiová rodina a Impulzovi. A zásadní otázka dnešního rána. Jak se jmenujete, jak jste se chtěli jmenovat?

0: Letní píseň německé kapely Mr. President Jojo Action. A akce začíná už v tuto chvíli i na Impulzu, protože prožíváme české prázdniny. Každý týden jiný region, jeho krásy i příběhy. První týden našeho putování jsme v jižních Čechách a včera jsme s reportérem Tomem Kamátem vysílali z města keramiky z Bechyně.
1: Tohle není rodinná protekce, ale shoda jmen. Já jsem teďka v keramickém krámku pana Jakuba Kabáta. Vidím nejrůznější věci, krmítka, keramičtí ptáci. A máte nějaký nejoblíbenější výrobek?
2: U zákazníků tak jsou keramická krmítka, k zavěšení buď pod nějakou pergolu nebo na strom, můžou být celoročně venku.
1: To krmítko se dělá taky na kruhu?
2: Jo, je to komplet točen, jak ta střížka, tak spodek, tam, kam se dává to krmení, tak je točené na kruhu a pak vyřezávan různý, jako okýnka a otvory, vstupy pro ty ptáčky.
1: Jak dlouho trvá výroba tady toho krmítka? No, je to docela velké.
2: Jako když to vemu od začátku do konce, tak třeba 3 týdny.
1: Odpovídal Jakub Kabát, díky za rozhovor, nashledanou.
2: Já vám taky děkuji, mějte se, hezký den.
1: A z keramické Bechyně se loučí Tomáš Kabát.
0: České prázdniny pokračují i dneska a Tom se přihlásí z dětského tábora, kde se učí zpracovávat vlnu a odpoledne z řemeslníky, kteří vyrábí šperky. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, i vy se můžete klidně ponořit do našich českých prázdnin teďka s českou písničkou. 3 oříšky pro vás má Iveta Bartošová.

0: diskem disky stěžní, kde pak ty ptáčko hnízdo máš, okamžitě mi dojde, že za půl roku budou Vánoce. Ale je pravda, že teď se podíme ve 40. No. Posloucháte Halo tady Impulzovi, jak je u vás? Můžete dneska spolupracovat s ranním týmem a napsat na Radio WhatsApp 605 222 007. Pokud jste teďka na cestě, stačí tam napsat jedno slovo. Jedu. Když ho napíšete, cinknu vám zpátky, volám ze skrytého čísla, jak se nelekejte, a vstoupíme společně do vysílání. Můžeme probrat život, léto a taky křestní jména, což je dnešní ranní téma. Jak se jmenujete, jak jste se chtěli jmenovat. Na 605 222 007 náš radio WhatsApp stačí napsat jedu. Za chvilku doprava.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dobré ráno, 007, pozor na Jičínsku, mezi Hořicemi a Ostroměří u Holovou se srazily dva mikrobusy, provoz tam bude chvilku komplikovanější. Hodonínsko hlásí další karambol, na silnici 380 u Terezína se potkali dva osobáky, počítejte se zdržením. Lounsko není výjimka, u Petrohradu bouralo nákladní auto s osobním, tam vážně uberte plyn,

0: jedna z nejslavnějších a nejpopulárnějších zpěvaček současnosti Dua Lipa na Impulzu. Je čtvrtek 2. července a se mnou ve vysílání posluchačka Radka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Jak se máte, Radko?
1: Ale jo, dobře, ale pracovně, takže... Ale lepší to nebude.
0: Tak jsme na tom stejně. Taky makám. Pro vás. V tuto chvíli. Máte dobrou náladu aspoň?
1: Jo, já mám každý den dobrou náladu.
0: Já taky vstávám vždycky s dobrou náladou. Málo kdy se mi stane, že by byla špatná. To mi musí pokazit něco předchozí den. Vy máte docela hezké jméno Radka, ale není obvyklé u ženy. Jste s ním spokojená?
1: Jo, myslím si, že jsem s ním spokojená, že bych neměnila.
0: Mm-hmm. Jak kdybyste se mohla jmenovat jinak? Napadá vás něco? Já jsem chtěl být vždycky Lukáš teda. Já jsem s Honzou taky spokojený, jsem Jan, ale Lukáš se mi vždycky líbilo. Co vám?
1: No, Lukáš je krásný jméno, to je můj bráška, takže určitě je to krásný jméno. A ještě se mi líbí jméno Bára, proto dceru jsem taky pojmenovala Bára.
0: Fajn, takže kdybyste nebyla Radka, byla byste Bára.
1: No, jenže dřív to moc obvyklý nebylo, takže nevím, jestli by mi rodiče dali jméno Bára.
0: Jasný. Radko, odkud kam jedete?
1: Takže teďka momentálně jedu z vesnice Dubenec a mířím směrem na Jaroměř. Jezdím už o 2 hodin od rána, takže rozvážím noviny, takže teď jsem objela už asi 100 kilometrů, takže takhle po vesnicích tady bloudím.
0: Aha, vy jste říkala Dubenec, Jaroměř, já nevím, jestli se trefím, to je to Královéhradecký kraj, nebo...
1: Ano, přesně
0: jo?
1: Tak.
0: Jo, trefil jsem se přece jenom, mám to docela sježděný tady po České republice, takže úplně špatně na tom znalostně nejsem. Který region je podle vás úplně nejhezčí? My jsme celý tento týden v jižních Čechách a postupně vystřídáme všech 13 krajů. Kde se vám líbí hodně? U vás, anebo máte i oblíbené kraje, jiná místa?
1: Ne, určitě nejvíc se mi líbí jižní Morava.

0: Jižní Čechy.
1: To máte pravdu. Proč ten vztah k té Jižní Moravě je tak silný ve vašem případě? Já jsem se tam třeba narodil, vyrůstal jsem tam, ale nemůžu říct, že bych tam úplně z toho jako...
0: No, tak hrozně se nám tam líbí jako jezdit na tom kole, zastavovat se u těch jiných sklípků.
1: Jasný.
0: A prostě tohle to tam je krásný, je tam teplý, jsme prostě tady, jako teď už je teda teplo úplně asi všude.
1: Teď je všude teplo, přesně.
0: Teď jsem zase ráda tady, jo.
1: Máte pravdu, ale já jsem koukal na dlouhodobější předpověď, nevypadá to vůbec špatně, teploty kolem 24, 25 stupňů Celsia, takže od 40 tak máme na chvilku pokoj.
0: Myslíte, jo, tohle úplně vyhovuje, 25 je úplně super.
1: Souhlasím s váma, myslíte, že vám můžu pustit Dalibora Jandu, Žít jako kaskadér?
0: Jo, myslím si, že je to dobrá písnička.
1: Jo, takže si zesílíte rádio a pojedete dál, jo?
0: Určitě.
1: Ať se vám dobře jede, Radko, díky za rozhovor a krásný den s Rádiem Impuls. Naslyšenou.
0: Já taky všem krásný den, mějte se hezky, nashledanou.
2: Ahoj. Písnička na cestu.

0: Příjemné ráno s Impulzu, vám přeje Honza Daněk, za celý ranní tým Halo, tady Impulzovi, díky za vaše zprávičky, klidně se ozvěte s počasím od vás z města, z vesnice, kde žijete, kudy jedete, budu moc rád. Ahoj Impulzovi, po včerejších dvou velkých bouřkách máme 16 stupňů, krásný den všem, no jo, jenže když tohle to napíšete a nenapíšete tam kraj, tak je to smutný, že jo? Ale já vím, že to je od obavy naše posluchačka, která nám napsala právě v tuto chvíli na Radio WhatsApp 605 222 007. Bouřky prolítly celou Českou republikou, takže už se dá dejchat, už je docela fajn. No a co hlásí meteorologové na dnešek? Denní teploty nejvyšší 22 až 26, pouze na jižní Moravě můžou vyšplhat až k 29. Obloha bude většinou polojasná, na východě území můžou být zpočátku až mraky, ojediněle s deštěm, které ale během dne ustoupí. A srážky pravděpodobnost během dne napříč celou Českou republikou je dneska velmi malá.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Tati, tati, prosím tě, co je to kamzík?
3: Ale kamzík, to je taková blbá ryba.
2: Tati, ale tady píšou, že skáče po skalách.
3: Tak vidíš, jak je to blbá ryba.
4: Tři minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Přívalové srážky způsobily na Valašsku lokální záplavy a sesuvy půdy. U Přerovského soudu může dnes padnout rozsudek případu krádeže kabelu na trati u Lipníku nad Bečvou. Bezpečnostní rada státu bude za účasti Pavla opět projednávat armádní koncepci. Koňské úřady hlásí 1406 potvrzených případů eboly a 438 souvisejících úmrtí. A hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů.
0: Dneska rozebíráme téma, které se týká úplně každého. Píše mi posluchačka Lenka. Ahoj Honzo, jsem Lenka, ale měla jsem být Renata. Se svým jménem jsem ovšem spokojená. Jak se jmenujete a jak jste se chtěli jmenovat? Nebo jak byste se chtěli jmenovat? Ozvat se můžete i vy.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno. Jak se jmenujete, jak jste se chtěli jmenovat? Dneska rozebíráme jména. Jméno nás identifikuje, je to zásadní věc, se kterou se prostě každé ráno probouzíme a tak dál. Mám tady docela hezký příběh od Simči.
1: Dobré ráno, tak já se jmenuji Simona. Odjakživa jsem měla být Simona, protože můj bratříček měl ve školce lásku Simonku. Takže když máma byla v porodnici, tak na ní volal: maminko, přiveď mi jedině Simonku mi přines domů. Takže jsem to měla s pečetím. Odberou na 12 stupňů.
0: To je hezký příběh, co? A děkujeme za to hlášení o počasí. Prostě jednoduše Simonka, tak Simonka. Možná máte taky nějaký příběh se svým jménem, klidně nám ho můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls, nebo můžete nahrát i hlasovku přes Radio WhatsApp. No a víte, co vaše jméno znamená a odkud pochází? Je to jedna z otázek, kterou ale kladu Zuzce Bubílkový.
2: Zdravím, Impulzovi. Začala jsem se o to zajímat, když mi jedna rozhlasová kartářka podle data narození předpověděla, že podle čínského kalendáře jsem drak a že z jiných drakem mohu vytvořit úspěšnou uměleckou dvojici. Krátce poté mi telefonoval Miloslav Šimek a pozval mě do své restaurace na Šumavě na besedu. Hned nám bylo jasné, že jsme si sedli a představte si, narodil se v roce 1940, což je v čínském horoskopu drak. A tak jsem se začala zajímat i o historii a význam Zuzany.
0: A co jste zjistila?
2: Že Zuzana pochází z hebrejského jména Sečana, což znamená vodní lilie nebo lotos, a kořeny sahají až do Perzie a Egypta. No vidíte, a můj otec si prosadil Zuzanu jenom proto, že v době mého narození byl na vojně na Slovensku, kde se to tímto jménem na rozdíl od Čech a Moravy hemžilo, a on chtěl pro mě něco extra. V Biblii je Zuzana symbolem čistoty a nevinnosti. No, nevím, jestli je to důvod k radosti. Nespíše platí, s pravdou, čistotou a nevinnosti nejdál zajdeš, ale nedojdeš nikam. A teď pozor, Zuzany jsou podle astrologů osoby cílevědomé, mají silnou energii a jsou úspěšné v kreativním zaměstnání. Takže na otázku, jestli bych změnila své jméno, odpovídám: ani za nic. Není už sice tak populárně jako kdysi, ale mě vystihuje vaše Zuzana Bubílková.
0: Díky, Zuzko. Než jsem se narodil, píše nám posluchač Denda, chtěl jsem být Milivoj nebo Božetěch. Rodiče naštěstí rozhodli jinak, ale Božetěch je krásný. Zdendo, díky, že jste se svěřil a zazdílel také svoje životní zkušenosti. Já jsem Lumír, píše nám tady posluchač Lumír Urban. Jako děcko jsem to rád neměl, ale teď, když si vzpomenu, jak mi maminka říkala Lumčo, tak se mi to vlastně v podstatě líbí. A Lumír je moc hezký jméno. Strašně hezký. Ahoj Honzo, jmenuji se Lenka, prý jsem měla být Renata, ale jsem spokojená se svým jménem. Napsala nám naše posluchačka na Radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Ozvěte se taky, rozeberem jména, možná i jejich význam, protože někdy ten význam je strašně zajímavý. Joan Osborne zpívá na Impulzu. Krásné ráno. Ježiš, mě se chce příchnout strašně. Vypl jsem se naštěstí mikrofon, takže se neotřásli reproduktory. Omlouvám se. Za 4 minutky, 3:15. Halo, tady Impulzu.

0: strašně hezkou prázdninovou školu z jižních Čech si pro vás tento týden připravil pan profesor. To novinka v našem ranním vysílání, nevysíláme to úplně dlouho, vy se o něm víc můžete dozvědět i na našem webu www.impuls.cz, když si kliknete, anebo poslouchejte za chvilku ve vysílání. Už jsou skoro 6:45, za chvilku doprava.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Vy jste připravený chlap, hele, jste a teď jste to zved? To je neuvěřitelné.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, úplně stručně. D7 od Prahy, Praha k Belská, Frýdecko, Místecko, Přerovsko a D1 u Brna. Tam všude teď budu. Začneme u Brna na D1. Na 194. kilometru směrem na Vyškov se srazily 2 kamiony. Pro vás tam výrazně zpomaluje. Opačným směrem od Vyškova na Brno na 212. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané auto. Přerovsko. Na příjezdu do Pavlovic u Přerova od Bezuchova havarovalo osobní auto. Frýdecko Místecko. Na příjezdu do Dobré od Frýdku Místku došlo k nehodě osobního auta s autobusem. Praha k Belská. V opravovaném úseku mezi Cínoveckou a Novopatskou už je silný provoz. Počítejte se zdržením. A D7 do Prahy. Od Chomutova před omezením u letiště se tvoří kilometrová kolona. Z dopravy je to pro tuto chvilku vše. Máte doplňující informace? Nahrajte je přes aplikaci Impulzu.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? carvago.com.
0: Impulzovi je za 10 čest. Dobrou náladu do celého Česka a radost ze života vám přeje Honza Raněk.

0: Škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Vítejte v prázdninové škole, milí studenti. Máme tělesnou výchovu a tím správným letním sportem je kanoistika. No jistě, pojedeme na vodu a na matku všech českých řek, tedy na Vltavu. Ta bohužel na svém horním toku připomíná přeplněnou dálnici. Nicméně mě zajímá, který úsek naší nejdelší řeky Vltavy je pro vodáky ten nejoblíbenější, a dám vám vybrat. Za A. Od Lipna do Vyššího Brodu. Za B. Z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. Za C. Z Českých Budějovic na Orlík. Myslím si, že jste to měli všichni správně, protože Vltava se nejčastěji sjíždí z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. A cestou vás čekají takové parádičky jako Rožmberk, Český Krumlov a Zlatá Koruna. A teď už v tom neplavete. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Krásný, ne? Co člověk se všechno vlastně jako nedozví a tak. Jako strašně se mi to líbí. Prázdninová škola, budeme ji živit dál během obou dvou měsíců prázdnin. Zůstaňte naladěni víc dílu pana profesora. Hledejte i na stránce impuls.cz. Za 6 minut 6. Jediné.

0: Jak se jmenujete, jak byste se chtěli jmenovat? Dnešní ranní téma rozeberem zase po 6. hodině. Víte, že jsme spustili taky registrace do nového kola hry Halo tady impulzově, že už se můžete hlásit. A denně půjde o 10 až 20 tisíc. Jednoduchá doplňující otázka vám může výhru zdvojnásobit. Myslete na to, až se budete hlásit přes impuls.cz nebo přes aplikaci. A dnešek nejvyšší teploty 22, 26, na jižní Moravě až 29, obloha bude většinou polojasná.
1: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dáru.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Na Valašsku hlásí po bouřkách lokální záplavy. Zemětřesení ve Venezuele už má téměř 2300 obětí. Hokejista Gudas se upsal Floridě. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Extrémně silné bouřky řádily na Valašsku. Velká voda se převalila přes několik desítek domů. Hasiči čerpali vodu ze sklepů i garáží. Museli zachraňovat i jedno auto při sesuvu půdy. Na třetí pohotovostní stupeň ohrožení vystoupala hladina v Setínské Bečvi ve Velkých Karlovicích. V některých místech téměř hrozilo její vylití z koryta. Hladina ale opět klesá. Lidé řeší i následky bleskové povodně spojené s krupobytím. Hlášené jsou škody na soukromém i obecním majetku. Mostecko-litvínovská hromadná doprava má nový odbavovací systém. Městské tramvaje a autobusy se totiž staly součástí integrované dopravy Ústeckého kraje.
2: Pro cestující to je nesporná výhoda, spoje budou lépe navazovat a hlavně bude to za jedny peníze. Právě systém jízdného se kvůli tomu v obou podkrušnohorských městech musel změnit. Přímo ve vozech jsou nové automaty prodávající lístky nejen pro Most a Litvínov, ale zároveň pro celý Ústecký kraj. Jinak funguje i oblíbená elektronická peněženka. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Premiér Babiš a ministr Havlíček budou jednat se zástupci českých firem působících na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Sdělila to Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora s tím, že chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo do země i podnikatelskou misi. Podle statistiky dosáhl loni český export na Ukrajinu téměř 39 miliard korun. Od roku 2023 se tak zvětšil téměř o pětinu. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Aktuální bilance čítá 2295 lidí. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují, počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Další lidé se podle vlády po zemětřesení totiž stále pohřešují. Podle odhadů úřadů OSN z minulého týdne je nezvěstných asi 50 tisíc lidí. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Letní speciál České prázdniny s Rádiem Impuls zůstává v jižních Čechách. Všude dobře, u nás nejlíp. S reportérem Tomášem Kabátem dnes objevíme tamní řemeslníky, kteří tvoří módní prvky. Dobré ráno, Tome.
3: Já vás zdravím. Dneska vám ve vysílání představím dvě šikovné ženy. Na úvod se podíváme na dětský tábor, který je u města Vimperk. Navštíví ho totiž paní Ivana Jiřičková, která tvoří výrobky z vlny a nemusí jít zdaleka jenom o svetry, ale třeba i o koberce. V minulosti měla rodinu tkalcovnu a teď o zpracování vlny vzdělává děti. No a v podvečer se pak podíváme do šperkařské dílny. Tam nám zase paní Olga Vondráková ukáže tvorbu pomocí takzvané galvanoplastiky. Tak hurá na prázdniny u nás, těší se Tomáš Kabát.
0: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas se upsal Floridě. Podepsal 6letou smlouvu na celkem přepočtu 192 milionů korun. 36letý hráč už oblékal dres Panthers v letech 2020 a 2023 a v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu.
4: Rádiová rodino, zdraví vás Honza. Jméno člověka provází celý život, o jménech je dnešní ranní téma. Jak se jmenujete a jak byste se nejradši chtěli jmenovat, ptáme se dneska. A znáte příběh nebo význam svého jména?
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Hlasovky sbírám v naší aplikaci a také na radio WhatsAppu s číslem 605 222 007. Krásné dobré ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Honza Raněk z Impulzu. Rádio Rodino, jméno člověka provází celý život, co si budem. Mirek, Jana, Petr, Mirka, Ivana, Jitka, ti všichni nás právě teďka poslouchají. Dneska se ptám, jak se jmenujete, jak byste se chtěli jmenovat a znáte význam svého jména?
1: Jarda Kladno, my jsme vybírali jméno pro druhé dítě a měl to být kluk podle kartátky, podle všech, tak moje žena hledala jméno v kalendáři. A protože se jmenuji Bureš, tak ona našla Aleš. Já říkám, Aleš Bureš, to ne, to v žádném případě. Tak jsme se domluvili, že to bude Martin. No, když jsme volali do porodnice, nakonec to byla holka, no tak je to Martina. No.
0: Tak ji pozdravujte od nás.
2: Dobré ráno, Impulzáci.
0: Dobré ráno.
2: A když jsem se narodil, tak máma dala jméno Slávek. Pak přišel táta a řekl, ne, bude to Jan. Za to jsem docela vděčný, takže se jmenuji Honza, zaplať pán Bůh a vlastně ještě na kartě, co je ta původní, tak bylo jakoby na stroji napsáno Slávek a přiškrtnutý a tuškou dopsaný Jan, takže já byl vlastně Slávek.
0: Slávek, neznám příjmení, nevím, jak by se to, jako, jak by to šlo ke shodě, že jo, já jsem Jan Daněk. Jinak taky Honza.
3: Ahoj, jmenuji se Magda. Můj taťka chtěl strašně jméno Dagmar po nějaké servírce v restauraci nebo v hospodě, jak je na vesnicích zvykem. Akorát, že přišel v podrženém stavu a řekl, že chce Magdu. Když mamka jela do porodnice, tak dovezla Magdu a náš taťka se rozčiloval, že nemá Dagmar.
0: To je příběh. Máte i vy příběh ke svému jménu?
4: Krásné dobré ráno, Impulzovi, zdraví vás. A já, moje jméno je Andrea. Když jsem se narodila, původně jsem se měla jmenovat Deniska, ale moje sestra, starší o 3 roky, když mě maminka přinesla z porodnice, mě zasypala pastilkama a sdělila, že jsem její Anderka. No a tak jsem teda Andrejka a já a s tím jménem jsem absolutně v pohodě. Mějte se.
0: Ty boží, ne, ty příběhy jako neskutečný. Já jsem fakt zvědavý na ty další, které nahrajete přes aplikaci Impulzu nebo přes náš radio WhatsApp.
5: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.
0: Dá se od dragosti říct, že to je letní písnička? No asi, jo, že jo. Tak ji tady máte teďka. Můžete si podupovat do rytmu. 10 minut po 6. hodině. Raní Impulzovi, dobré ráno.

0: Posloucháte Halo tady Impulzovi, příběh k vašemu jménu, ano, křestnímu jménu, jak se jmenujete, jak byste se chtěli jmenovat, a jaký příběh má vůbec to, že jste Michal, Martin, Jarka, Jitka a píšete mi napříč celou Českou republikou, píše Míša Ptáček, měl jsem být Jirka, táta přišel do porodnice oviněn a jsem Michal. To je ale fajn. Já si myslím, že to zase tak velký rozdíl a problém není, že jo, Jirka, Michal, obě jsou to krásná jména. Tak se dost vzpomeňte i vy na ty příběhy, které se povídají u rodinného stolu, Rádio Rodino, a za malou chvilečku vás povozím po silnicích napříč celým Českem. Budou tu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vítku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Tady Impuls, žijeme muzikou, za chvilku vám pustím Sen od Lenky Dusilový a skupiny Lucie, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A budou zajímat ty, kteří jsou mezi Pleřimovem a Humpolcem, kteří jedou po D5 na Prahu, na D7 do Prahy, kteří jsou v Praze na Kbelský a kteří jsou na D1 od Prahy na Brno. Na D1 od Prahy na Brno mezi 180. a 196. kilometrem je silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů. Na 194. kilometru navíc policie šetří nehodu dvou kamionů. Praha Kbelská. Kvůli opravám se kolo natáhne už od Novopatské po sjezd z D10. V opačném směru se zdržíte už od Cínovecké. Zdržení dál narůstá. D7 do Prahy. Od Chomutova před omezením u letiště je kolona asi dvoukilometrová. D5 na Prahu, na 37. kilometru bouralo osobní auto s autobusem, neprůjezdný je odbočovací pruh, zatím bez kolony. A pokud jste mezi Pelhřimovem a Humpolcem, v úseku Velký rybník Vystrkov se kvůli omezení zdržíte

0: teď se znovu pojďme podívat do jižních Čech.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Aleš Ružička právě stoupá na kleť, nejvyšší vrchol Blanského lesa, má kolem sebe bučiny, nad hlavou historickou kamennou rozhlednu a za chvíli určitě dorazí k místní hvězdárně, tak se mu snad ozveme přímo do toho kopce.
2: Tak Impulzovi znovu krásné dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Týden z Českobudějovického kraje, tedy z jižních Čech. Slyšíte moje funění?
0: Jo, jo.
2: Dýchání. Tak je to u turistice. Jdeme na nejvyšší vrchol Blanského lesa, což je, řekněme, předhůří Šumavy. A nejvyšší vrchol Blanského lesa je Kleť. Kleť uvidíte vždycky, když pojedete už od Písku na České Budějovice a potom z Budějic dál na Český Krumlov. Tak je to po pravé straně takový ten opravdu jako nejvyšší kopec, který má takovou dlouhou hubenou špičatou špejli tam nahoře na vrcholu, takový vysílač, tak to je Kleť. Na tu já teďka jdu, 1084 metrů nad mořem, je tady mnoho samozřejmě tras, které se dají použít, včetně cyklostezek nebo takový ty asfaltované cesty, i třeba pro maminky z kočárky. Tak já jdu tu nejpřímější, tedy nejkratší 3,5 km dlouhou trasu, vede z Krasetína, tam je parkoviště, za 50 korun jsem zaplatil, převýšení nějakých 600, 606 metrů výškových, takže to dává trošku zabrat, ale zase to bude aspoň trošku rychlejší, což my dnes ráno potřebujeme. No a nahoře je třeba nejstarší česká kamenná rozhledna. Je to takzvaná Josefova věž a to, proč já tam jdu, tak to není ani ta rozhledna, i když se podívám, ale ani chata, ale je to tamní hvězdárna, která je taky unikátem, jako dokonce světovým, protože tady na té hvězdárně na Kleti v jižních Čechách

0: Tak patří mezi světovou špičku v hledání planetek. A dokonce na počest
1: téhleté
0: hvězdárny byla nazvaná i planetka 2199 a jmenuje se Kleť. Jo, krásný výstup. A za hodinu už doufám, že to stihnu z té hvězdárny. Ta zatím ahoj, Impulzovi.
1: Ahoj, udýchanče.
2: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bagaterie Bulvár.
1: S oblibou říkám, že jedna abadeně nemůže uškodit a proto jsem si v hlavě, nebo vytvořil jsem pomyslné abí kolo štěstí. A mám na něm teďka tři písničky. Money, money, money. Waterloo. A gimme, gimme, gimme. A já jim zatočím a schválně, která

Vy si můžete podupovat a radovat se společně se mnou. 5 minut chybí do 6:30, posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno do celého Česka přeje Honza.

0: Tady Impulzek se o sebe tenkrát ty interpreti strašně inspirovali, co ABBA a jejich Gimme Gimme. To je to samé jako Donna Summer Hot Stuff. Jo, stejná rytmika a tak dál. Vždycky to, ta muzika byla poplatná v svý době. A co si zahrajem za chvilku? Evu Farnou z Miraj a jejich novinku Vzpomeneš si. Tady je Honza, zdravím za celou rádiovou rodinu a hlásím denní teploty dneska přes den. Budou mezi 22 a 26, na Moravě vyšplhají až k 29. Obloha bude většinou polojasná, ale na východě území může být z kraje dne ještě zataženo s ojedinělým deštěm, který během rána ustoupí. Vítr budou foukat slabý až mírný a co se týče deště, s tím dneska spíše nepočítejte. Ale počítejte s tím, že byste se mohli ozvat do Impulzu na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007 a nahlásit, jak u vás máte. A už se chlubíte. Jeannie nám napsala, že hlásí krásných 16 z Bezdězu a že tam má čistou oblohu a konečně napříč celou Českou republikou sprchlo, což potvrzujete ve vašich WhatsAppkách s číslem 605 222 007. Díky za zprávy.
1: Zítra vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: 2 minuty po 6:30, jsou to zprávy jednou větou a Katka Palajová. V Praze dnes začíná zúžení k Belské ulice, které je nutné kvůli kompletní rekonstrukci frekventované ulice. Skoro třetina protidrogových expertů po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví končí. Noční série ruských úderů na Kyjev si vyžádala nejméně 8 obětí a 34 zraněných. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. A tenistky Barbora Krejčíková, Karolina Muchová a Nikola Bartuňková postoupili do třetího kola Wimbledonu.
0: To byla Kateřina, krásné jméno, ale Katko, mám dotaz, chtěla se jmenovat jinak jako
9: nechtěla.
0: Mladá?
9: Ne, nikdy? Ne, mě se prostě Kateřina líbí.
0: Závidím tě, já jsem vždycky chtěl vejít Lukáš. Jak to mají naši posluchači, ptáme se. Ne každý má ten svůj příběh jako veselý. Posluchačka Marie píše, že jsou 3 sestry a všechny se jmenují po mamčiných sestrách. Jako dítě jsem to nenáviděla, dnes je mi to jedno, ale dodává jednu zásadní myšlenku. Paní Marie nám píše, myslím si, že každé jméno je hezké, když se hezky říká. Přesně tak. Tak nezapomeňte tomu svému miláčkovi říct dneska nějak hezky. Třeba Jeňo.
10: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Jeňo, Jeníku, Jendo. Bože, jak já to neměl rád. Dnes je mi to taky jedno.

Hezká písnička, co říkáte? Jsme rádiová rodina pro vás, pro všechny, každý den mezi 5. a 9. Honza s Klárkou, která už naskočí po dovolené zase zítra. A pozor, máme tady novinku, spustili jsme registrace do dalšího kola hry Halo tady Impulzovi. Přihlásit se můžete na impuls.cz, naší žluté mobilní aplikaci, nebo prémiovou SMS-kou na 906 1109. A hned po svátcích v úterý 7. července začínáme hrát. Třeba to bude právě vaše šťastné číslo. Jak to funguje? Každé ráno voláme jednomu z registrovaných posluchačů, stačí zvednout telefon do 6 zazvonění a říct správné výherní heslo. Když to trefíte, je 10 000 korun vašich. A pozor, následuje bonusová otázka. Během českých prázdnin navštěvujeme každý týden jiný region a právě na něj se bude bonusová otázka zaměřovat. Když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na 20 000 korun. Když ne, nemáte nic. Ale samozřejmě si můžete rozhodnout, jestli si necháte tu desítku nebo ne. Takže kolo je teďka na půdě a vy budete rozšiřovat nejen svoje znalosti, ale možná i rodinnou kasu, a to tím, že správně odpovíte a budete znát váš kraj, vaše město, vaši obec, protože jsou přeci české prázdniny. Všude dobře, u nás nejlíp. Čtvrtek 3. července, krásné dobré ráno vám všem, kteří jste naladili právě teď.

0: tady Impulzovi. Stačí napsat jedu na 605 222 007 a můžete se mnou vstoupit do vysílání a já vám pustím písničku na cestu. Proberem taky vaše křestní jméno, jak se máte a kam třeba plánujete v létě na dovolenou, jestli zůstanete v Česku a nebo pojedete v jižních Čechách, kde jsme celý tento týden. Jedu na 605 222 007, já vám zavolám zpátky, volá se ze skrytého čísla, jak se nelekejte a zvedněte to a vstoupíme spolu do vysílání, budeme moderovat, jo?
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Právě teď už vysílám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 od Prahy na Brno mezi 170. a 196. kilometrem popojíždí silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů. Brněnsko, Modřice. V Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou se srazila dvě osobní auta. Kolínsko. Podobná nehoda dvouosobáku je hlášena u Mlékovic ve směru na Horních Vatliny. Doufám, že to čtu dobře. Praha Kbelská. Kvůli opravám se kolona táhne už od Novopatské po sjezd z D10 v opačném směru se zdržíte od Cínovecké. A pozor, Štěrboholská spojka, doprava tam vázne mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol, klasické ranní zdržení. Ještě D7 do Prahy na příjezdu od Chomutova je před omezením u sjezdu na letiště 3-kilometrová kolona. Mám tady ještě hlášeníčko z Rakovnicka.
2: Z Rakovnicka směrem na Nové Strašicí, tak na výjezd z Nového Strašicí na dálnici. Přímo ve výjezdu stojí oktávka a je tam strážka se stranou.
0: Díky moc, že jste nám dal vědět. A milá rádiová rodino, ještě jedna dobrá zpráva, když se teďka zastavíte na čerpací stanici OMV a dopřejete si osvěžení v podobě ledové kávy, máte šanci vyhrát. Teď totiž hrajete opravdu velké ceny, můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a víc než 100 dalších odměn. Celkem za 500 000. Stačí jediné zakoupit si na OMV některý z ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV My Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a My Station.

0: Stačí napsat jedu a zahrajem vám písničku na cestu na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007 a to udělala Irena. Slyšíme se, dobré ráno. Haló? Bohužel mi vypadává signál, paní Ireno, vy jedete někde? A? Paní Ireno? Bohužel vypadává mi signál. A tady se... Bohužel vás neslyším.
1: Tak to mě líto.
0: Teď už je to dobrý.
1: Tak, slyšíte mě?
0: Teď už je to dobrý. No, kde pak jste? Vy jedete někde nějakým úsekem přes hraniční přechod?
1: No, to bylo moc krásně, já jsem strašně ráda, ale jsem tady v údolí a zrovna tady, kde
0: ano,
1: jsem...
0: Ano,
1: ne...
0: Zrovna tam, kde je... V tom útolí prostě není signál. A to nechceš, takže to musím dát pryč z éteru. Aspoň jsme slyšeli příjemný hlas posluchačky Ireny a rovnou jí pouštím na cestu Belindu Carlisle.
2: Písnička na cestu.

0: Marko, vydrželi jsme. Bezvadný, tak vydržte, chvilička už to bude, díky. Před malou chviličkou jsme měli posluchačku Irenu, ale ta bohužel projížděla údolím a vypadla nám. A mrzí mě to, že jsem jí nemohl zahrát písničku na cestu. Teď by ve vysílání měl být Marek, slyšíme se, Marku?
1: Ano, slyšíme.
0: Kudy jedete, odkud, kam jedete vy?
1: Tak já jedu trošku delší vzdálenost, jedu z podhůří Orlických hor, z jedné, jedu právě ponoční a teďka mířím směr Pardubice a do svého bydliště v lázeňském městečku. Právě budu za chvilku projíždět kolem Rumburaka, jestli víte, že tam je takový zajímavý hrad, který je kolem Pardubic.
0: Ano.
1: Jmenuje se Konická hora.
0: Ano. Ano, ano, krásná místa, i tam se hodláme vypravit v našem letním rádiovém putování. Vy jste říkal, že jste Marek, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Marku, a jste spokojený se svým jménem, nebo jste se chtěl vždycky jmenovat jinak?
1: Já jsem se měl původně jmenovat Robert.
0: Ale?
1: Mě říkala mé matka, ale... A právě se mi stalo tenkrát na škole v Šumperku, jsem měl jmenovce.
0: Ano.
1: A jsem se jmenoval právě Robert.
0: Ano.
1: Takže taková souhra náhod, tenkrát na škole si vzpomenu a jako my si jako Marek, jako Mára, já si říkám třeba přes dívkou Markus, třeba vystupuju na sociálních sítích, takže jsou to takové ekvivalenty mého jména.
0: Tak já vám popřeju, ať dobře dojedete, dobře se vyspěte po noční a hraju vám další písničku, jenom speciálně vám na cestu. Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Taky, hezký den.
0: Naslyšenou, dneska nemáme úplně štěstí tady v tomhletom čase, máme, to tam hapruje ty signálky trošku. Krátce před 7 hodinou, krásné dobré ráno vám za celou rádiovou rodinu přeje Honza Raněk, čtvrtek 2. července. Užívejte prázdniny, nebo pracovní den, ať už jste kdekoliv.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový, jestli pak u vás spreklo. Dozvíme se i z předpovědi a ta má být na dnešek ovšem bezdeštivá. Teploty 21 až 26, na Jihomoravě až 29, čeká nás spíše oblačný polojasný den.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Impulzový.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Přívalové deště spláchly Valašsko, v Praze se zúžila Kbelská ulice. Třetí kolo Wimbledonu se zahraje Krejčíková, Bartuňková a Muchová. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Bouřky zase napáchaly řadu škod. Valašsko hlásí lokální záplavy a na Vysočině nejezdí vlaky kvůli spadlému stromu. Následkům včerejších přívalových dešťů se věnuje reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
5: Dobré ráno. Částečně se naplnil nejvyšší stupeň meteorologické výstrahy. U Velkých Karlovic na Vsetínsku napršelo za 2 hodiny zhruba 100 litrů vody na metr čtvereční. Hasiči tak měli plné ruce práce s čerpáním vody ze sklepů nebo garáží a také s odklízením stromů. Vysoko vystoupala hladina Vsetínska. Bečvy, která ale naštěstí začala brzy klesat. Server novinky.cz navíc napsal o dalším dramatu ve velkokarlovickém údolí Pluskovec. V něm se totiž sesunul svah na místní silnici a také na zaparkovaný automobil. Hasiči ho ale zajistili a přetáhli do bezpečí. Živly polámali stromy i poblíž železniční trati spojující Jihlavu a České Budějovice. Situace mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem je o to komplikovanější, že spadlé dřeviny poškodily i trakční vedení. Do odpoledne se tak musí cestující v rychlících mezi Brnem a Českými Budějovicemi spolehnout na náhradní autobusy. Dneska už by se počasí ale mělo umoudřit, po bouřlivých dnech má déšť přijít výjimečně a navíc velmi slabý. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: V Praze začíná zúžení Kbelské ulice. Ta projde kompletní rekonstrukcí. Kvůli velkému množství kamionové dopravy je ve velmi špatném stavu. Práce tam potrvají do 15. srpna a přinesou omezení dopravy ze 2 na 1 pruh v každém směru. Kbelská nahrazuje zatím neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Dělníci budou na silnici pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Práce se budou týkat skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopackou a mají výjít na asi 580 milionů korun. Rusko podniklo masivní letecké údery na Ukrajinu. V Kyjevě podle agentury Reuters zemřelo nejméně 8 lidí a dalších 34 se zranilo. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Po zhruba 2,5 hodinách akci ukončilo, protože nedošlo k žádnému narušení vzdušného prostoru. Ukrajinský prezident Zelenský včera v Dublinu varoval, že Rusko připravuje nový rozsáhlý letecký útok. Země slíbila odvetu za červnové útoky ukrajinských dronů na Moskvu, které mimo jiné vyřadili z provozu moskevskou ropnou rafinerii. Alkoholová tolerance na zahraničních silnicích je zrádná. V rámci pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to připomněl dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. Když podle něj způsobíme nehodu s naměřeným alkoholem v krvi, policie i soudy k tomu přihlédnou.
6: To se bere jako výrazně přitěžující okolnost. Dokonce, když uděláte hrubý přestupek nebo dokonce nehodu v Chorvatsku, tam je 0,5 promile, ale budete pod. V Německu 0,5 promile, ale budete pod. I když jste se vešel do té hranice, tak se to bere jako významná přitěžující skutečnost.
4: Pokud budeme řídit bezchybně, až 0,5 promile si můžeme dovolit například v Německu, Rakousku, Itálii, Chorvatsku a Řecku. Extrémem je pak Británie. S výjimkou silnic ve Skotsku, tam smíme za volant až s 0,8 promile v krvi. Podobný limit platí i na většině území Spojených států.
1: Sport.
4: I Barbora Krejčíková si zahraje třetí kolo tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartuňkovou, která porazila krajenku Kateřinu Siniakovou. Ve třetím kole je i Karolína Muchová, která uspěla nad Číňankou Chang Shuai.
0: Krásný den do celého Česka přeje Honza Raněk. Jak se jmenujete a jak byste se chtěli jmenovat? A nebo znáte význam svého jména? Ptáme se dneska všech posluchačů a vy se svým příběhem můžete vstoupit taky do vysílání.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Stačí svůj příběh nahrát přes Radio WhatsApp číslo 605 202.

0: Jak se vám stává, milá rádiová rodina? Všechno dobrý, slunce svítí, a i když nesvítí a je trošku pod mrakem, aspoň sprchlo, a když nesprchlo, tak co vám dělá radost? Třeba to, že jste, že se cítíte dobře, že jste zdraví, stačí vám málo? To byl ale slovní katar, co? Krásné, dobré ráno vám přeje. Honza Daněk, dobrou náladu posílám od Aše až po Hrčavy, od Člunova až po Břeclav. Jméno člověka provází celý život a právě o jménech je dnešní ranní téma. Jak se jmenujete, jak jste se chtěli, nebo jak byste se chtěli jmenovat? Víte, co vaše jméno znamená?
1: Ahoj Honzíku a ahoj. Impulzáci.
0: Ahoj.
1: Já jsem se narodila v roce 66 a 3 dny jsem se jmenovala Iveta. Ale můj brácha miloval Hanku Mašlíkovou, krasobruslařku. Mm-hmm. Takže po 3 dnech mě přejmenovali na Hanku, protože brácha by to asi nepřežil.
0: Ježiš.
1: Takže už jsem 60 let Hanka a se jménem jsem strašně spokojena. A říkají mi Hančí podle pohádky, Krakonošovy pohádky.
0: No, Haničko, tak vidíte. A já vás zdravím a díky za poslech. Zdravím další posluchače.
2: Ahoj, tady David.
0: Čau, Davide.
2: No. Já jsem si jméno nikdy měnit nechtěl, protože ze staré hebrejštiny jméno David, tak je milovaný, oblíbený, anebo ten, který je milován. Takže já si asi na jména nestěžuju. Přeju příjemný den. Jo, a zabil jsem Goliáše, to jsem zapomněl dodat.
0: Jasně, je to vždycky. Davide, a jste milován? To je otázka, klidně můžete zavolat znovu. Mám tady ještě jeden vtipnější kousek.
3: Ahoj, já jsem Zdeněk.
0: Čau, Zendo.
3: Táta mi chtěl dát jméno, když jsem se narodil. Tomáš, no, když si to řeknete s mým příjmením Tomáš Malý, tak by se mi docela pomstil, no. Hmm. Takže jsem moc rád, že se jmenuji Zdeněk, tak se mějte hezky a ahoj.
0: Zdeněk Malý, není Tomáš Malý.
4: Když se narodili děti, tak jsem si říkal, že každý dítě se bude jmenovat po mně, nebo já jsem Václav, Hynek Ignác. Takže oba dva syny mám pojmenovaný po sobě, jeden je Václav, druhý je Hynek. A u třetího dítěte si myslím, že manželka měla radost, že to byla holka a máme Anešku.
0: Tak pozdravujte celou rodinu a díky, že jste se ozval.
5: Dobré ráno, Honzíku.
0: Ahoj.
5: Tak já se jmenuji Nikola.
0: Čau,
5: a je pravda, že v mém věku Nikola je velmi neobvyklé jméno. Hmm. Takže když maminka řekla v porodnici, že se budu jmenovat Nikola, doktor vytřeštil oči a dodal šuhaj loupežník. Jinak já jsem se svým jménem velmi spokojená.
0: Já znám teďka jednu třeba, já nevím, 18-letou dívku, která se jmenuje Nikola a to jméno je strašně populární v dnešní době. Jak se to mění, co?
6: Jmenuju se Marta a Martu zná celá parta, ale to se měla být Martina.
0: Marto, krásné
7: žijeme
0: ráno.
7: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.
0: Posloucháte halo tady Impulzovi, krásné ráno vám všem do celého Česka, posílám další letní písničku. Za 4 minutky bude 7:45 a svůj příběh můžete nahrát i vy.

0: Vaše příběhy s křestním jménem mě nepřestávají bavit a baví i ostatní posluchače. Díky, že se ozýváte. Jak se jmenujete, jak byste se, nebo jak jste se měli jmenovat?
1: Ahoj, máme kamaráda Kamila a tento své jméno vyloženě nesnáší, protože mu říkáme Kamčo. A on vždycky se rozčiluje, že není žádná holka, že není žádná Kamča. Takže tak, ahoj Mirek.
0: Máte rádi své jméno, klidně se ozvěte. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Je 7:15, dobrá nálada s Impulzu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tak a jedu. D7 do Prahy. Skoro 4-kilometrová kolona se táhne na příjezdu od Chomutova před omezením u letiště. Praha, Štěrboholská spojka, dlouhá kolona směrem na jižní spojku mezi sjezdem z D11 a sjezdem na Průmyslovou. Praha, Kbelská, kvůli opravám je silný provoz od Cínovecké. V opačném směru čeká kolona už od sjezdu z Mladoboleslavské D10. D1 od Prahy, mezi Ostrovačicemi a Brnem je silný provoz a místy se tvoří kolony. A Brno-Žebětín, v Dlážděné, u křižovatky s ulicí Za Hřbitovem, bouralo osobní auto s dodávkou. Teď už nahoře z Radečky, z dopravy vše a za chvilku na kleti se Zuřivcem. Těším se.

0: Rádia Impuls.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls jedou dál. Celý týden patří jihu Čech a reportér Aleš Růžička se dnes přesunul přímo do přírody. Před hodinkou naznačoval něco o hvězdách, tak uvidíme, kde se nám toulá.
2: Impulzovi, Honzíku, Klárko, zdravím vás, krásné dobré ráno. A teďka už z observatoře, neboli z hvězdárny na vrchu Kleť, kam jsem před hodinou se tak jako šoupal, byl jsem udýchaný, tak nedivte se, 1084 metrů kopec, vysoký, ale je to krásný výlet, krásnou přírodou. No a tady nahoře, to mě zajímalo, já jsem tady byl už na vyhlídce, byl jsem tady na nejstarší kamenné rozhledně, ale na té hvězdárně jsem nebyl nikdy. A teďka už jsem tady a děkuju za to, že tady můžu být Milošovi Tichému, který je vedoucí právě tady observatoře. Dobré ráno.
3: Dobré časné ráno pro mě.
2: Tak Miloši, vlastně, když sem přijdu jako návštěvník a kdokoliv to tady ještě nebyl, tak co tady může vidět?
3: Můžete to vidět hodně, protože za prvé budete v druhé největší kopuli v republice, která má probíhle 8 metrů.
2: A první, která?
3: Větší má jako v Ondřově, tam mají 20-metrovou, ale tam se autobus lidí nevede, k nám se vede autobus lidí.
2: Ano.
3: Uvidíte největší čočkový dolka v republice s průběrem 30 cm, hnízkem 4,5 metrů a budete vlastně, abychom to řekli kriminalisticky, budete na místě činu. Že sice tam budete přes den, ale budete přes den na místě, kde večer my pácháme něco. My tam večer pácháme vědu.
2: Vy večer asi fotíte pravděpodobně a přes den vyhodnocujete snímky, jestli dobře hádám.
3: My většinou ty snímky vyhodnocujeme rovnou večer a přes den jenom ty zbytky a přes den se spíš píšou vědecké práce, odpovídá si na dotazy a na provádění návštěvníků obvykle máme velice šikovné brigády.
2: Vy tady chystáte výstavu zajímavou, takže pojďme pozvat.
3: My tam výstavu máme vlastně každoročně a každoročně máme něco nového, protože aby lidé, co tam chodí pravidelně, aby se dozvěděli co nového, tak letos druhý největší český teleskop, teleskop Klenot, který je na Kleti, který tam návštěvníci neuvidí, protože ve druhé kopuli a uvidí jeho fotku, slaví čtvrtstoletí svého provozu, takže se návštěvníci dovídí, co takový dalekolet byl schopen za čtvrtstoletí činnosti spáchat.
2: Impulzovi hvězdárna neboli observatoř na Kleti 1084 metrů nad mořem a tady její vedoucí Miloš Tichý. Pane Miloši, zatím dobré ráno a za hodinu naslyšenou.
3: Naslyšenou, pokud neusnu.
4: Ne, neusínej. Neusnete určitě, protože vás naladíme tady s Impulzu skvělou energií a vlejeme vám krev do žil. Krásné dobré ráno. Mě tam teda v těch žilách putuje kofein, si myslím, protože já jsem na kávě docela závislý. No nic, tady je Honza Reněk, zdravím za celou rádiovou rodinu a posílám John Bon Joviho jeho Living on a Prayer.

0: Být Karel, vždycky jsem si přál, tak jako Strejda, co za slávy hrál. No a je to tak, píše nám právě teďka posluchač Karel do našeho dnešního ranního tématu. Jak se jmenujete a jak byste se chtěli jmenovat? Ptáme se vás dneska. Do ranního tématu vás zavedu zase za malou chvilku. Svá jména s příběhem nám nahráváte také přes Radio WhatsApp s číslem 605-222-007 nebo přes aplikaci. Čeká nás spolu jasný oblačný den s teplotami mezi 22 a 26, na jihu Moravy ještě 29. S deštěm, kromě rána na některých místech, spíš dneska nepočítejte.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Tati, prosím tě, co je to kamzík?
3: Ale kamzík, to je taková blbá ryba.
2: Tati, ale tady píšou, že skáče po skalách.
3: Tak vidíš, jak je to blbá ryba.
4: Zítra vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják. Tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: 8:02 a zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Přívalové srážky způsobily na Valašsku lokální záplavy se suvy půdy a zastavily vlaky. Stát za první pololetí vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun, což je o 5% více než před rokem. U Přerovského soudu může dnes padnout rozsudek případu krádeže kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. Případu poničení plynovodu Nord Stream je v Německu obžalovaný Ukrajinec a hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6 letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou.
0: Jak se jmenujete, jak byste se chtěli jmenovat, píš nám posluchačka Jindřiška, že táta chtěl jako prvního potomka syna, no a tak má jméno po tátovi. Jindra, tedy Jindřiška. To samé se stalo třeba s posluchačkou Václavou, kde se taky čekal synek.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Ale Jindřiška nakonec napsala v té zprávě. Táta mi celý život a celý dětství říkal Pindio. No tak to chceš, jako to je neskutečný. Ozvěte se taky. Příběh s vaším křestním jménem. Jak to dopadlo, jak to mělo být, nebo jak to nakonec skončilo, nebo nedopadlo. Za chvilku v ranním tématu.
11: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se...

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi, dobré ráno vám přeje Honza Daněk. Tak já jsem Jan, jo, a vždycky jsem se chtěl jmenovat Lukáš, bohužel nevyšlo to. Takže když mě dneska někdo z vás osloví ahoj Lukáši, tak prožiju chvíli štěstí. Každopádně se vás ptám, jak jste se měli jmenovat, nebo jak se jmenujete vy. A příběhy voláte tradičně přes aplikaci Rádia Impuls, anebo přes náš radio WhatsApp 605 222 007.
1: Ahoj Honziku, jmenuji se Miroslava. Toto jméno si mě sice líbí, ale by se mě líbilo Barborka nebo Julie. A můj syn Pepa, ten měl být Honzik anebo Kuba. Ale je to Josef na počest mého táty a také bratra. Ahoj Mirka.
2: Ahoj, jmenuji se Kateřina, se svým jménem jsem moc spokojená, ale moja maminka mě chtěla dát jméno Lada a můj tatínek řekl, že to teda ne, protože by mě říkali Žigulíku.
0: Ježiš, no jasně, to byla jako dobová hvězda v automobilovém průmyslu tehdejší doby, tomu rozumím.
3: Ahoj, tady Jarda, můj praděda byl Jaroslav, můj děda byl Jaroslav II., můj táta je Jaroslav III., já teda Jaroslav IV., můj syn je Jaroslav V. Ahoj.
0: Tam to jede jako po královské linii.
4: Dobré ráno, já se jmenuji Anna, je to jméno hebrejského původu, znamená milá líbezná. Přestože jsem symetrika, tak jsem pořád milá a líbezná a neměnila bych.
0: To bylo přiznání, to bylo tak super, já se ostatně musím pustit ještě jednou.
4: Dobré ráno, já se jmenuji Anna, je to jméno hebrejského původu, znamená milá líbezná. Přestože jsem symetrika, tak jsem pořád milá a líbezná a neměnila bych.
0: Jdeme dál.
5: Dobrý den, jmenuji se Daniela a druhý jméno Václava po tatínkovi, který chtěl mít chlapce.
6: Krásná ráno, Impulzáci, mé jméno je Vanda a jmenuji se podle sestřičky z očního, protože mamce se to jméno velice líbilo. Je to polské jméno, ale já jsem je s jednoduchým V a krásně jsem se vdala a teď se jmenuji Vanda Hanke. Přeji krásný den.
0: To je exotické.
7: Zdravím Impulzáci, ahoj Honzo.
0: Čau.
7: Já jsem Stanislava, takže Stáňa, a moje teta se jmenuje Táňa. Takže když na některou z nás volají, tak já nikdy nevím, na kterou to je. Pěkný den.
0: Stáňo a Táňo, posloucháte Halo, tady Impulzovi. Já bych mohl jenom pouštět jednu hlasovku za druhou. Nahrajte ji taky přes WhatsApp nebo přes aplikaci Impulzu. Tak jako pobavíme se, že jo, jo, už si musíme umět žít, že jo. Jo, a když mi řeknete dneska Lukáši, vůbec mi to nebude vadit.

0: prázdninová škola pana profesora je Jihočeská tento týden. Tak vám oživí znalosti i neznalosti. Tak vás poučí, možná i inspiruje pro letošní dovolenou. Nezapomeňte si ho poslechnout už za chvilku ve vysílání Rádia Impuls, případně si pro víc dílu klikněte na náš nový web impuls.cz. Dneska se bavíme o jménech, jak se jmenujete, jak jste se měli nebo jak byste se chtěli jmenovat. A já jsem prozradil, že jsem odjakživa chtěl být Lukáš a všem Lukášům, kteří byli kdy kolem mě v mém životě, hlavně v dětství, jsem záviděl. Takže když mě dneska oslovíte Lukáši, budu moc rád a opravdu mě oslovujete na WhatsAppu Lukáši, například teďka. Nám napsala posluchačka: ahoj Lukáši, jmenuji se Jana a doma mi říkali Honzo, děda mě oslovoval Aneško a babička Zuzanko. Výběr široký, proč se to dělo, Jano? Úplně jsem se v tom ztratil. Každopádně, vaše příběhy s jménem dál monitoruje náš radio WhatsApp 605 222 007, nebo taky aplikace Rádia Impuls. No já jsem z toho rozbitý, protože já jsem vůbec netušil, že se takhle na těch jménech pobavíme a ujedeme na tom společně. Milá rádiová rodino, za chvilku už doprava.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D7 do Prahy, skoro 4-kilometrová kolona na příjezdu od Chomutova před omezením u letiště. Praha Štěrboholská, dlouhá kolona směrem na jižní spojku před sjezdem z D11 a Průmyslové. Praha Kvelská, v místě zúžení u čerpací stanice před sjezdem na prosek bourala dvě osobní auta. Nehoda je už odstraněná, do kolony se dojíždí až u Březiněvsi. V opačném směru se kolona táhne na Novopatskou ke sjezdu z D10. Jsme na jižní spojce v hlavním městě Ucpané, je to před Barandovským mostem. D1 od Prahy mezi 170. a 196. Je silný provoz, tradičně přerušované kolony, hlavně kamionu, to je náš ranní evergreen. A silnice 34 Humboldt-Pelhřimov, dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Záhoří. No, z dopravy pro tuto chvíli stačí a taky jako kolony, nevím, prostě, abych to rozšířil všechno ty silnice, kdybych byl kouzelník, mávnutím kouzelného proutku bych s tím udělal 4 proudé tahy, které už tady dávno před Prahou všude měly být, když třeba člověk přijíždí do Vídně, tak to tam vidí, jak to je rozšířené na 4-6 pruhů před metropolí prostě. Pro boha, proč to tady nemůže být?
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Napsal mi posluchač Karel, že jsme dlouho nehráli mistra, ale jo, já si myslím, že jsme nějakou písničku pouštěli v rámci písničky na cesty nebo tak něco. Každopádně tahle je taková svěžná od podlahy, taková za volant bych řekl, která vám v té koloně dodá trošku energie. Jestli tě budu mít rád, Karel God na Impulzu.

0: A škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Vítejte v prázdninové škole, milí studenti. Máme tělesnou výchovu a tím správným letním sportem je kanoistika. No jistě pojedeme na vodu a na matku všech českých řek, tedy na Vltavu. Ta bohužel na svém horním toku připomíná přeplněnou dálnici. Nicméně mě zajímá, který úsek naší nejdelší řeky Vltavy je pro vodáky ten nejoblíbenější a dám vám vybrat. Za A. Od Lipna do Vyššího Brodu. Za B. Z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. Za C. Z Českých Budějovic na Orlík. Myslím si, že jste to měli všichni správně, protože Vltava se nejčastěji sjíždí z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. A cestou vás čekají takové parádičky jako Rožmberk, Český Krumlov a Zlatá Koruna. A teď už v tom neplavete. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
2: To je parádní tento týden jihočeská škola. Co vy na to? Mrkněte se na náš web, kde je víc dílů pana profesora. Tuhle zpěvačku miluju, Tina Turner, ještě se Stingem a Na tichých křídlech právě teď.

0: Příjemný den. Dneska čeká Česko spíš polojasná oblačná obloha. Teploty 22, 26, na jihu Moraví ještě 29.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Léto se vrací do běžných kolejí. Stát se letos přilepšil na daních zatím o 5%. Zásnuby v New Yorku skončily v policejní cele. Je 8 hodin, jsou tu další zprávy s Kateřinou Palejovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Počasí se umoudří, po vlně tropických veder se nám postupně ochlazuje, na čase vytratí i silné bouřky. Často sluneční výhled počasí přináší reportér Michal Razdorf. Dobré ráno.
7: Hezké ráno, sluneční brýle můžeme vytasit už teď, mraky dnes totiž dají občas prostor sluníčku. Občas z nich tedy může zapršet, déšť má být ale slabý. Příjemnější budou i teploty, které dnes vyšplhají na 22 až 29 stupňů. Nejtepleji bude tradičně na jihu Moravy. Deštníky bychom si preventivně měli vzít zítra ráno, a to v pohraničí s Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Silné bouřky si ale dají pohov. Kapek bude ale během dne ubývat a s pracovním týdnem se můžeme klidně rozloučit venkovní procházkou. Postupně se nám oteplí na 20 až 27 stupňů. O prodlouženém víkendu ale zahrady opět dostanou závlahu a k tomu naměříme zhruba 25 stupňů. Slunečno nám ještě vydrží během soboty. V neděli se nám ale zatáhne a na většině území dorazí přehánky. Na pondělí den upálení mistra Jana Husa půjdou teploty dolů na hodnoty kolem 23. No a podobně by pak mohlo být i během úterního návratu do práce. Michal Ransdorf, Radio Impuls.
6: Stát zatím vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. V absolutní částce se nejvýrazněji zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty, která zůstává hlavním daňovým příjmem. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo Ministerstvo financí k údajům o státním rozpočtu za první pololetí. Podle úřadu se ve vyšším výběru daně pozitivně promítá zejména pokračující rychlý růst mezd a platů. Soud rozhodne v případu loňské krádeže kabelů na železnici. Tři muži je sebrali na hlavní trati u Lipníku nad Bečvou. Na desítky hodin tak omezili dopravu. Kabely obsluhovaly návěstidla, výhybky a kolejové úseky. Škoda je v řádech milionů korun. Případ soud na dnešek odročil kvůli výpovědi chybějícího svědka. Dnes už by měl padnout rozsudek. Muži se k činu přiznali. Hájili se tím, že netušili, že jsou kabely pod proudem a mohou tak ohrozit dopravu. Hrozí jim až 6 let vězení. Rožnov pod Radhoštěm sází v turistické sezóně na nový typ městské dopravy. Začínají tady jezdit takzvané Airbusy. Propojí celé město i se sousedy.
8: Moderní mikrobus, žádné pevné, ale spousta virtuálních zastávek, také chybějí papírové jízdenky, vše řeší mobilní aplikace. Cash, tedy penězi z ruky do ruky, se v Airbusu neplatí. Jedna cesta Rožnovem má sousední pár kilometrů vzdálenou Dolní Bečvou, vyjde klikem na 15 korun na 10, když jste starší nebo malí, případně studenti. Pro starší a nepokročilé v mobilních aplikacích existuje linka, kde se dá den dopředu objednat. Jan Čada, Radio Impuls, Rožnov pod Radhoštěm.
6: Netradiční místo k zásnubám si vybral ruský pár v New Yorku. Vyšplhal na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Muž a žena tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Na sociálních sítích pak sdíleli fotky svého zasnoubení. Podle časopisu Variety se jednalo o ruské influencery známé pro výstupy na mrakodrapy bez postrojů či jistících lan po celém světě. Dobrodruzi přilákali zpravodajské vrtulníky a přiměli řadu svědků zavolat na tísňovou linku. Oslava zásnub už neprobíhala tak vesele, pár skončil v policejní cele.
7: Tata a Buty, už za chvilku na Impulzu a taky vaše křestní jména. Jak se jmenujete a jak jste se měli, nebo jak byste se chtěli jmenovat? To je dnešní ranní otázka, která strhla lavinu příběhů s jmény. Už za chvilku v ranním tématu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: tady vysílá rádiová rodina. Radost do celého Česka vám přináší Implozovi každý všední den mezi 5. a 9. A v radosti s adrenalinu budeme pokračovat i tohleto léto. Protože máme novinku, spustili jsme registrace do dalšího kola hry Halo, tady Impulzovi, do letního kola hry. Přihlásit se můžete přes impuls.cz, v naší žluté mobilní apce nebo prémiovou textovkou. A hned po svátcích, v úterý 7. července, začneme hrát. Třeba ta 7 bude právě vaše šťastné číslo. Jak to funguje v letním kole? Každé ráno zavoláme jednomu z registrovaných posluchačů. Stačí zvednout telefon, přihlásit se výherním heslem a pokud to trefíte, máte 10 000. Můžete si je nechat a nebo zvolit bonusovou otázku. Během českých prázdnin navštěvujeme každý týden jiný region a právě těch se budou bonusové otázky týkat. Když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na hezkých 20 000 korun. Když se ale seknete, nedáme vám nic. Je to jasný? Mrkněte se na pravidla na impuls.cz.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. To byl další letní hit v našem programu. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Helena bude vítat déšť. Ale ještě předtím krátké zastavení u ranního tématu, kde se vás ptáme. Jak jste křesním a jak byste se, nebo jak jste se měli jmenovat?
1: Já se jmenuji Eva a jiný jméno bych možná ani nechtěla. Už jsem se na něj za těch 60 let zvykla. A jak to vzniklo? Naši chtěli strašně moc kluka. A protože jsem se narodila já, pořadí čtvrtá holka, tak zoufalí přemýšleli, jaký jméno mi dát. Po dvou dnech, kdy jsem byla bez jména, otec vymyslel, že si nebude lámat hlavu a prostě první ženská na světě byla Eva. Takže jsem Eva.
0: Máte taky jméno s příběhem, no tak sem s ním odvysíláme.
2: My jsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina, Impulzovi.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 před Brnem ve směru od Prahy je kolona mezi 180. a 196. kilometrem. Místy přerušovaná. D2 od Bratislavy. Zdržení mezi 3. kilometrem a nájezdem na D1. D35 na Vysoké Mýto. Na 151. kilometru narazilo osobní auto do svodidel a jsou tam záchranáři. Jsme na D7 do Prahy. Na příjezdu od Chomutova je před letištěm 3-kilometrová kolona v opačném směru zhruba kilometrová. A ještě Praha Kbelská. Kvůli opravám se kolona na D8 táhne už před zdiby, v opačném směru se popojíždí od sjezdu z Mladoboleslavské D10. No, je to za náma. Pevné nervy. Dobrou náladu teď do všech kolon a nejen tam přináší Helena Vondráčková, která vítá déšť. A zuřivý reportér bude za chvilku v Jihočeském kraji.

0: nebyl vevnitř tady v té observatoři, takže děkuju, že tady můžu s vámi teďka být. A víte co, zajímá mě, já jsem o vás četl spoustu věcí. Tahle ta vlastně jeho česká hvězdárna na kopci je významná pro celý svět.
1: No my vlastně jsme takzvaná kosmická hlídka. To znamená, že hlídáme, vážení posluchači, vaše bezpečí. A ve bezpečí opravdu celosvětově, protože vlastně hlídáme nebezpečné planetky. Jak je hlídáme? My, když je jasná noc, tak těmi našimi teleskopy sledujeme. Určujeme přesné polohy a z těch přesných poloh se počítá dráha. A nejenom, že se počítá dráha, ono se taky počítá, co ta planetka bude dělat v příštích 100 letech, jestli náhodou, nedej bože, se do nás netrefí. A kdybych to hrozno to nebezpečí, tak už máme vlastně technologie, které by tomu mohly zabránit. Ale teďka vás zase uklidním. Jo. V příštích 100 letech je to dobrý.
0: Začím se mě znaletí, jo. Tak to je fajn zpráva, pane doktore. Tak ale řekněte mi, když takhle třeba vezmete zpátky nějakou tu historii, nevím kolik let, co nechám na vás, tak bylo tam, co tam bylo takového jako za těleso, které bylo, řekněme, nejblíž nám a že jste třeba i měli pocit, že by nás mohlo ohrozit. Tak kdy to bylo, co to bylo?
1: V roce 1996, takže to je hrozně dávno a to bylo první super nebezpečné těleso. Protože měl rozměr přes 400 metrů, což je hodně. A vypadalo to, že se za 5 dní s náma srazí.
0: Za 5 dní?
1: Za 5 dní.
0: To by nebylo moc čas něco dělat.
1: Já jsem poslední jasnou noc to sledoval z večera o půlnoci nad ránem. Paní ředitelka se dívala, co blbnu. Pak se koukla na předpověď a pak pochopila, proč blbnu. A bylo dobré to, že po našich ranních pozorováních někde ve 3 ráno se udělali výpočty. A všichni jsme si oddechli, protože to těleso nás minulo o 400 tisíc kilometrů. To je vzdálenost Země na měsíc.
0: Krásný výlet sem na hvězdárnu na Kleti. Já děkuji pan doktor Miloš Tichý, vedoucí observatoře tady na Kleti. Ať se vám daří, krásné léto a ať se vám daří hlavně v tom hledání těch objektů ve vesmíru, které doufám se s námi nesrazí.
1: Děkuji za pozvání a všem posluchačům krásné léto a přijďte na Kleti.
2: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s impulzem je Bagaterie Boulevard.

aneb, když se dva milujou. No jo, no. Čírán Beyoncé, tady je Impuls, za chvilku letní láska od Miraj a já hlásím, že dneska budou nejvyšší teploty dosahovat 22 až 26, na jižní Moravě mohou vystoupit až 29. Obloha bude většinou polojasná, no a pravděpodobnost, že sprchne, je velmi malá.

0: Zítra vychází týdeník Téma. Chronický zánět, skrytý zabiják, tiše putuje tělem a po letech udeří. Urychluje naše stárnutí i vážné nemoci. Proč vzniká a jak se mu bránit? Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. V Praze dnes začíná zúžení k Belské ulice, které je nutné kvůli kompletní rekonstrukci frekventované ulice. Požár krovu v nemocnici na severu Německa si vyžádal 2 mrtvé a mnoho raněných. Na úřadu vlády za účasti prezidenta Pavla začala jednat Bezpečnostní rada státu o nové armádní koncepci. Při rozsáhlých ruských nočních útocích na Kyjev zemřelo nejméně 10 lidí a tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu.
6: Projevil jsem skromné přání, i jsem Jan, a abyste mi dneska říkali Lukáši, samozřejmě hodně posluchačů mi udělalo tu radost a oslovují mě tak. Aspoň dneska si splním svůj sen, jak jsem se chtěl jmenovat, ale nejmenuju.
7: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
8: Halo, tady Impulzovi.
6: Takže, jak se jmenujete, jak jste se nebo jak byste se chtěli jmenovat, to je dnešní ranní téma. A já vás zvu do debaty zase za malou chviličku, včetně příběhu se jmenuji.

0: Kutra vám zahraju za chvilku. Jméno člověka provází celý život. O jménech je celé dnešní ráno a mě zajímalo, jak jste k tomu svému přišli, jestli se vám líbí a jestli byste si dneska vybrali stejné. Díky za všechny příběhy.
1: Ahoj, tady Lenka. Já jsem z éry Husákovy děti, takže jméno Lenka bylo tenkrát hodně populární, bylo nás hodně. Nicméně tatínek chtěla, aby se jmenovala Leona podle jeho nějaké dávné lásky. Maminka samozřejmě s tím nesouhlasila, tak kompromis byl nakonec Lenka.
0: A Lenka je taky hezký, moc vás zdravím a díky za reakci.
2: Ahoj, impulzově jmenuji se Margita, což je maďarský Kopretina, ale měla jsem se jmenovat Margit, ale táta běhal 3 dny po úřadech a nechtěli mu to dovolit, že Margit je německý.
0: No jo, jiná doba.
3: Tak já se jmenuji Jiří po tátovi a jsem na své jméno neskutečně pyšnej, protože jsem tátu neznal, nebo ne, že bych ho neznal, ale nepamatuju si ho, protože zemřel, když mi bylo 5.
4: Ahoj Honzíku a impulzáci.
0: Ahoj.
4: Jmenuji se Ivana, no mohlo být i hůř. Jsem celoživotní optimista, ale bohužel ksicht mám po tátovi, tak si každý myslí, že jsem neustále naštvaná. Zdravím, mějte se hezky.
0: Ivanko, to nebude tak horký, ne?
5: Dobré ráno, rodino, já se jmenuji Šárka a jmenuji se tak jenom proto, že když jsem se narodila, tak na porodním sále rodiči ještě nevěděli, jak se budou jmenovat. Nedaleko byl kalendář, ve kterém svítilo zrovna sváteční jméno toho dne Šárka, takže mám narozeniny i svátek stejný den. Je to vtipný, protože spousta lidí mě vždycky popřeje buď jenom ke svátku, nebo jenom k narozeninám, ale tak člověk už to tak bere, jak to je.
0: Rodina zdraví Šárku a od teď si budu pamatovat, že zrovna vy máte ve stejný den narozky a vždycky si na vás vzpomenu. Fajn? Rodina na sebe přece musí myslet, ne? Je čtvrtek 2. července. Halo, tady Impulzovi. Zdraví vás Honza Roněk. Přeji dobré ráno, milá rádiová rodino.

0: Ještě zítra si pobudeme v jižních Čechách, vlastně dneska a zítra. Je to nádherné a krásné putování, dokonce i v letní škole pana profesora se můžete o jižních Čechách dozvědět spoustu krásných zajímavostí, skutečností a využít je třeba při svých výletech. Tak nezapomeňte i dnes poslouchat Impuls. Mimořádně jsme v jižních Čechách.
1: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bagaterie Bulvár.
0: Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek Kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady je 007. Krásné ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám na D1. Počítejte tam s místy přerušovanou kolonou mezi Ostrovičem, Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště má kolona 4 km a v protisměru 1,5 km. V Praze na Novopatské na úrovni Satelic ve směru na Kbelskou havarovala v koloně dvě osobní auta. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh a kolona je tam od sjezdu z D10. Na trase z Pelhřimova na Humpolec se kvůli omezení zdržíte v úseku Velký rybník Vystrkov v obou směrech a na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brodci postojíte v koloně v obou směrech kvůli omezení u Zvonejova. Tolik nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jeďte opatrně, a kdybyste měli doplňující info, jsem s ním.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: Jak je se svým jménem spokojený Vlasta Kvorec, moderátor dopoledního vysílání?
3: Vlasta Kvorec je se svým jménem spokojený absolutně, protože jsem Vlasta Kvorec druhý. Můj tatínek teď v nemocnici, takže tatínka moc pozdravuju, takže to je Vlastimil Kvorec první, já jsem druhý a můj mladík, to je Vlasta Kvorec třetí.
1: A Vlastíku, nechtěl se jmenovat jinak? Třeba
3: Nikdy. Ani Brad Pitt, ani Sean Connery, já jsem prostě Vlasta Kvorec a já jsem se svým jménem spokojený.
1: A ani to nemá tu kolizi, že Vlasta je ona a Vlasta může být i muž, jo?
3: Ale jako kdo kolizi hledá, ten si ji přece vždycky najde.
1: Kdo kolizi hledá, ten si ji všude a ve všem a vždycky najde. Pravda, Vlastíku. A teď v ti Vlasty Kvorce.
3: Tak to, ale ještě jsem soupeřil s tím, jestli si mám říkat Vlastimila. Ono to Vlasta je kratší, jednodušší, víš, jo, to je lepší. Pojď. To se děli vyslovuje, ne?
1: Pojď.
3: Jdeme na to, mám tady for. Zlatíčko, miláčku, nechtěla bys si zase hrát s tím elektrickým slonem? Mami. Je mi 12. Jestli chceš, abych vyluxovala, tak mi to normálně řekni.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Se je vaše. Krásné dobré ráno. Zítra už s Klárkou Šedovou. Halo, tady Impulzovi, vaše rádiová rodina. A máme novinku, protože jsme spustili registrace do dalšího kola, letního kola hry Halo, tady Impulzovi. Přihlásit se můžete přes impuls.cz ve žluté apce nebo prémiovou SMS-kou. A hned po svátcích v úterý 7. července začínáme hrát. Jak to funguje? Každé ráno voláme jednomu z přihlášených posluchačů, když zvednete telefon a řeknete do 6 zazvonění Halo, tady Impulzovi. Trefili jste to, máte 10 000. Pak následuje, budete-li chtít, bonusová otázka. Během českých prázdnin totiž navštěvujeme každý týden jiný region a právě něj se bude týkat bonusová otázka. Když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na hezkých 20 000 korun. Když odpovíte špatně, přišli jste o všechno. Je to hra, tak se nezapomeňte přihlásit a už se na vás moc s Klárkou těšíme. Halo, tady Impulzovi, každé všední ráno mezi 5. a 9. Teď už pokračuje Vlastík Korec. Krásný poslech Impulzu.

0: den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.
1: Svého času oblíbená skladba mého syna Vlastimila třetího. Hrálo to od rána do večera, od večera do rána, a toho terapeuta jsem pak potřeboval já. Ladíte Impuls, chystáme se na dnešní počasí, schválně Mišáku, Razdorfe, Kačko, Palajová, jaké bude dnešní počasí?
2: Já už jsem to říkal před hodinou, postupně se nám bude vyjasňovat a bude celkem krásně.
3: Jo, příjemné léto už konečně.
1: Teda, že vás mám, teď jsem měl tu informaci podat já, ale já nemusím.
0: Počasí nezměníte. Okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
4: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: V Praze se zužila Kbelská ulice. Požár nemocnice v Německu si vyžádal 2 mrtvé. O třetí kolo Wimbledonu zabojuje 5 Čechů. Je 9 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Řidiči v Praze se musí ode dneška obrnit trpělivostí. Začíná zúžení Kbelské ulice, která slouží jako výpadovka na Ústeckou D8 a Libereckou D10. Reportér Michal Ransdorf sleduje, jak omezení zaplňuje i okolní tahy. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Kbelská samotná zažila i horší rána než to dnešní, přestože tam silničáři udělali z dvou pruhů v každém směru pouze jeden. Dnešní špičku Kbelská přežila. Nejspíš tomu dopomohlo i uzavření všech sjezdů, kde je možné ve směru na D8 jet jen na dálnici a do Letňan a v opačném směru pouze na Novopatskou. Naše dopravní centrála ale hlásí problémy, a to před nájezdem na Kbelskou. V Novopatské před sjezdem na Satalice je provoz zúžený do pravého pruhu kvůli havárce dvou osobáků. Nehoda pak zpomaluje provoz i u samotného exitu z Novopatské na Satalice. Na nadjezdu se tam totiž srazily také dva osobáky a tak je potřeba řídit opatrně před oběma sjezdy z Novopatské. Nohu z plynu musí dát i řidiči na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Auta ve Kbelské zatím jen zpomalují a zvládají projíždět směrem na okruh k Liberecké D10 celkem plynule. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Tragickou dohru má dnešní požár nemocnice na severu Německa. Vyžádal si 2 mrtvé, oběťmi jsou pacienti. Dalších více než 30 lidí je podle policie v Ludwigslustu zraněných. Krov nemocnice se vzněl kolem 4:30 ráno. Pacienti a zaměstnanci se evakuovali. Zabalení v nouzových dekách seděli před budovou. Některé pacienty z budovy vynášel personál. Nemocnice na svých webových stránkách uvádí, že má 160 lůžek. Kolik lidí bylo v době požáru v budově, zatím není známé. Na Plzeňsku přibývá ušknutí hadem. Záchranáři v posledních dnech vyjížděli už ke 3 případům. Jednalo se o dítě a 2 muže. Všechny pacienty podle serveru novinky.cz uštkla zmije. K událostem došlo na Šumavě, konkrétně v oblasti Modravy a Srní. Pacienti si stěžovali především na slabost, bolest a nabrnění postižené končetiny. Všichni byli ve stabilizovaném stavu a sanitky je transportovali do zdravotnického zařízení. Zdravotníci doporučují při ušknutí zmijí zachovat klid, omezit pohyb a postiženou končetinu znehybnit. Ránu není vhodné rozřezávat, vysávat ani zaškrcovat. Při rozvoji celkových příznaků je nutné rychle volat záchranku. Letní speciál České prázdniny s rádiem Impuls zůstává v jižních Čechách. Všude dobře, u nás nejlíp. S reportérem Tomášem Kabátem dnes objevíme tamní řemeslníky, kteří tvoří módní prvky. Dobré ráno, Tomi.
5: Já vás zdravím. Dneska vám ve vysílání představím 2 šikovné ženy. Na úvod se podíváme na dětský tábor, který je u města Vimperk. Navštíví ho totiž paní Ivana Jiřičková, která tvoří výrobky z vlny a nemusí jít zdaleka jenom o svetry, ale třeba i o koberce. V minulosti měla rodinnou tkalcovnu a teď o zpracování vlny vzdělává děti. No a v podvečer se pak podíváme do šperkařské dílny. Tam nám zase paní Olga Vondráková ukáže tvorbu pomocí takzvané galvanoplastiky. Tak hurá na prázdniny u nás, těší se Tomáš Kabát.
3: Ve Wimbledonu bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v Londýně se dnes představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Velká výzva čeká právě 34-letou Plíškovou, která se postaví obhájkyni titulu Polce Ize Świątekové. Bousková nastoupí proti Italce Grantové, Nosková proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji Lehečka se hraje duel se Slovákem Molčanem a Menčík nastoupí proti Dimitrivovi z Bulharska.
1: My budeme všechny zápasy sledovat, především budeme držet palce Karolíně, ta to bude mít asi nejtěžší. Souhlasíš, Kačko?
6: Souhlasím s tebou.
1: Co jsi chtěla dodat?
6: No, že dodám ještě jedno jméno, Vlastík Korec.
1: A to jsem já. Za hodinu se vidíme.
6: Tenis nebude, ale nastartuje dopoledne.
1: Počkej, shodou okolností dneska ve 12 jdu na tenis.
6: No tak.
1: S mým tenisovým sparring partnerem Jakubem Ludvíkem. Kubo, těch se uvidíš. Kačko, ahoj. Nejen o tenise bude to dnešní dopoledne. Po písničce volám Karlovi, který je s Vlašimě, budeme hrát milionovým kolegům.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Ano, je to tak, jdeme zase hrát pro milionové kolegy. Tady je dopoledne s dobrým Korcem a na druhé straně by měla být Vlašim, konkrétně pan Karel. Je to tak, Kájo?
2: Je to tak, Vlasto, dobrý den, já vás moc zdravím. To už teďka mluvíme živě do rádia.
1: No jasná věc, a vy budete hrát pro své milionové kolegy. Já hlavně děkuji vám, že jste se zaregistroval na www.impuls.cz. Bylo to jednoduché, ta registrace?
2: Bylo to asi během 3 minut.
1: No tak to je pohoda. To jste ale teda trošku pomalejší, ostatní to říkají, že mají za minutu.
2: Tak já než se tam přihlásím a vyplním to tam, název práce hodně, a než jsem vám to tam všechno napsal, no tak to trvalo.
1: Jo, to chápu, a vy jste asi u toho ještě řídil. Ne, teď konec vtipkování. Kájo, kdo jsou vaši milionoví kolegové a proč?
2: No, já bych sem chtěl pozdravit a poděkovat všem klukům a holkám od nás z kanceláře. My se věnujeme účetnictví, takže samý čísla, ono se to zdá, že to je strašně vážný všechno, ale my se to tady děláme hezký. A jsou milionoví, protože jsou doslova milionoví.
1: Protože za vás ty čísla, vy jste cifr špioni, že jo?
2: Tak nějak.
1: A oni se o vás dokáží postarat, když je vám třeba šoufl, když máte dovolenou, tak to práci udělají za vás. Ano, dobře, myslím si, že správným směrem k vám do Vlašimi teď pošlu dalších 6 písniček. Za chvilku Adele, Varastové věci, Glenn Medeiros, Ilona Čáková a tak dál a tak dál. Díky, že jste se registroval, Kájo, ještě jednu a pozdravujte své skvělé milionové kolegy. Naschledanou.
2: Moc krát děkuju, mějte se.
1: Krásný prázdniny.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Tady Impuls, čtvrteční dopolední vysílání, 2. červenec, prázdniny v plném proudu. Za okny dobré počasí, včera se vypršelo, alespoň tedy u nás, nevím jak u vás, ale doufám, že to máte taky v tom nejlepším možném modu. Hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam a hrajeme pro milionové kolegy. Chcete-li také zahrát svým skvělým kolegům, tak můžete. Běžte na www.impuls.cz, zkuste vyplnit formulář, no a já se o to postarám, že vám zítra zavolám a vy můžete říct to své přání pro své skvělé kolegy. A nebo třeba pro rodinu, protože rodina to jsou vlastně taky takový kolegové, celoživotní. Marek Ztracený, modlitba za pátek, Mára už se dočkáme a potom Roxette a pak kalendář. Ladíte Impuls, dobré dopoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Kalendář.
1: Plastikorce.
2: Dnes máme 2. července, pojďme se podívat na dnešní výročí. 50. dnes slaví hokejový brankář Tomáš Vokoun. A pozor. Ano, ano. Dnes si připomínáme Světový den neidentifikovatelných létajících objektů UFO. Zdravíme Foxe Maldra a Danu Skaliovou ze seriálu Akta X, kultovního to seriálu. No a před 15 lety vyhrála poprvé Wimbledon skvělá Petra Kvitová. Česká tenistka, teď už maminka, ta se díky tomu zapsala do historie českého i světového tenisu. Její úspěch si rozebereme v reportáži Mišáka Ransdorfa.
3: Psal se rok 2011. Tenisový svět upínal pozornost na travnaté kurty v londýnském All England Clubu. Ve finále Wimbledonu proti sobě nastoupila světová šestka Maria Šarapovová a o 2 příčky papírově slabší Petra Kvitová. Rodačka z Moravskoslezského Fulneku zvládla favoritku převálcovat ve 2 setech. Takhle o tom na Impulzu vysílal náš někdejší sporták Radek Macháček.
4: Kvitová začala nervózně, ztratila servis hned v prvním gemu. Pak už ale byla lepší, ztracené podání si vzala zpátky a díky breakballu v 6. hře získala první sadu 6-3. Ve druhé pak Rusce vzala servis 3x a SM proměnila první matchball.
3: Ve finále Wimbledonu fandila Petře Kvitové další Češka, která ovládla londýnské trávníky, Jana Novotná. Na dálku jí drželo palce i plné kulturní centrum v rodném Fulneku. V něm byl mimo jiné i bývalý učitel Kvitové, kterého po její výhře vyspovídala Česká televize.
5: Ve třetí třídě řekla, že vyhraje Wimbledon. A to se dneska stalo, to je tak něco úžasného.
3: I když po úspěšném wimbledonském finále dostala ikonický stříbrný talíř, Kvitová stále nevěřila, že se jí turnaj v Londýně opravdu povedlo ovládnout.
6: Potom pro mě nemečbolo, jsem byla furt tak jako jo, nebo ne, nebo co?
3: Petra Kvitová vyhrála Wimbledon poprvé přesně před 15 lety 2. července 2011. Pak se jí to povedlo ještě jednou o 3 roky později. A na ní dokázali navázat i Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Na to jsme si ale museli počkat přes 9 let. A v plném proudu je i letošní Wimbledon. V něm se i ve 3. kole ženské dvouhry drží Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Prosto skvostná melodie, Nestůj a pojď, tak pojďte společně s námi dál. Jinak prosím pěkně zpívá Václav Neckář, Petr Habka, autorem textu i hudby. I písnička Sympulzovic krabičky ta dohrála, já se jdu věnovat dopravě. Kolonu čekejte na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u sjezdu k letišti. No a pak si dáme jednu osmdesátkovou I Should Be So Lucky, Kylie Minogue a pak Palo Habera s velkým hitem Láska, necestuj tým vlakom.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
3: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
2: Je nebojácný.
3: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
3: Teď to duplo, i plusový.
4: Vidím to,
3: pozdleskej. Aha, tak to je počkej, to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Martina Podleská z Global Assistance. Halo.
5: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Kvůli omezení u letiště zhruba 3,5 kilometru dlouhá kolona na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova. Proti směru má 2,5 kilometru. Kvůli opravované Gebelské čekejte silný provoz od Cínovecké a od Novopatské ulice. Sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Gbel jsou uzavřené. Silný provoz a přerušovaná kolona je na D1 před Brnem v úseku mezi 180. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. Na trase z Pelhřimova na Humpolec se kvůli omezení zdržíte v úseku Velký Rybník a Bystrkov v obou směrech. A na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod si postojíte v koloně obousměrně kvůli omezení u Zvonejova. Martina.
0: Skvělá zpráva, já ještě musím pozdravit jednu dívčí posádku. Kristýnka, která spí a taky čtyřletá Alenka. Obě dvě slečny jedou se svou maminkou z Brna do Prostějova, tak děvčata opatrně a hlavně poslouchejte to správné rádio. Budete-li mít něco nového, tak volejte na 605 222 007, případně se ozvěte přes aplikaci. Šťastnou cestu a skvělý den, teď už Kylie.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Burma Jones, ještě s Bohuškem Josefem. A velký hit Slepí ptáci, tak se snad jmenovalo i to album, na kterém vyšla tahle skladba. Ale posouváme se dál, bude 10, ladíte Impuls, dnešní počasí většinou polojasné, minimálně s přeháňkami, nejvyšší teploty 22 až 26.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Na Břeclavsku kvůli vedrům uhynuly ryby. Soud zamítl Tejcovu stížnost v případu týrání psa. Práci chce změnit čtvrtina Čechů. S 10. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Po vlně veder hynou na Břeclavsku ryby. U jezu v Bulharech došlo k prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku ve vodě. Jeho hodnota během několika hodin spadla z přibližně 8 mg na litr až na nulu. Na místě zasahují pracovníci Povodí Moravy, hasiči, rybáři i vodoprávní úřad. Postupují podle krizového scénáře, instalovali norné stěny a pomocí rozstřiku vodu provzdušňují. Množství uhynulých ryb zatím není známé, část se jich podařilo zachránit. Nejvyšší soud smetl Tejcovu stížnost ze stolu. Ministerstvo spravedlnosti ji podalo v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však podle nejvyššího soudu přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu. Ministr Tejc považoval rozsudek za exces. Soudy podle něj měly v takto závažných případech ukládat nepodmíněné tresty. Čtvrtina lidí v Česku zvažuje změnu práce. Hlavním důvodem jsou pro 56% pracovníků špatné finanční podmínky, následované negativním pracovním prostředím a špatným vedením. Mezi nejdůležitějšími faktory při výběru zaměstnavatele se v průzkumu letos poprvé dostaly příjemná pracovní atmosféra, jistota zaměstnání a možnost vybalancovat pracovní a rodinný život. Všechny tyto tři parametry uvedly podle serveru novinky.cz zhruba 3/5 zaměstnanců. Ačkoliv mzda ztratila pozici nejdůležitějšího faktoru při výběru zaměstnavatele, v rozhodování o odchodu ze zaměstnání si vedoucí roli udržela. Alkoholová tolerance na zahraničních silnicích je zrádná. V rámci pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to připomněl dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. Když podle něj způsobíme nehodu s nadměrným alkoholem v krvi, policie i soudy k tomu přihlédnou.
4: To se bere jako výrazně přitěžující okolnost. Dokonce, když uděláte hrubý přestupek nebo dokonce nehodu v Chorvatsku, tam je 0,5 promile, ale budete pod. V Německu 0,5 promile, ale budete pod. I když jste se vešel do té hranice, tak se to bude jako významná přitěžující skutečnost.
3: Pokud budeme řídit bezchybně, až 0,5 promile si můžeme dovolit například v Německu, Rakousku, Itálii, Chorvatsku a Řecku. Extrémem je pak Británie. S výjimkou silnic ve Skotsku tam smíme za volant až s 0,8 promile v krvi. Podobný limit platí i na většině území Spojených států. Mostecko-litvínovská hromadná doprava má nový odbavovací systém. Městské tramvaje a autobusy se totiž staly součástí integrované dopravy Ústeckého kraje.
5: Pro cestující to je nesporná výhoda, spoje budou lépe navazovat a hlavně bude to za jedny peníze. Právě systém jízdného se kvůli tomu v obou podkrušnohorských městech musel změnit. Přímo ve vozech jsou nové automaty prodávající lístky nejen pro Most a Litvínov, ale zároveň pro celý Ústecký kraj. Jinak funguje i oblíbená elektronická peněženka. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Funguje také naše dopolední vysílání, za chvilku pojedeme s úsměvem, pak se ozve Jirka Kolbaba, trošku se svezeme po světě, no a k tomu dobrá muzika.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Radio Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádiem.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Náš projekt Úsměvavý pokračuje a do vysílání se hlásí kolega Petr Berka. Péťo, ahoj, hezké, dobré dopoledne ti přeju, kamaráde.
2: Ano, i dnes jezdíme s úsměvem a jedeme k vám rozdat odměny pro zodpovědné šoféry, protože si myslíme, že je třeba takové řidiče s úsměvem právě odměňovat. A proto také vznikl i tento projekt ve spolupráci s čerpačkami OMV a záleží opravdu na vás, jakou odměnu si vytáhnete z našeho pytle plného odměn. Máme tam tankování na rok, tankování na měsíc, kávu Viva na měsíc a to všechno na náš účet. Dále tam jsou kupony do mečky, body do apky nebo taky něco z gastronabídky a tak dále. Na vás je se pouze zastavit nebo dostavit jako první k té čerpačce, kam máme ten den namířeno a já vše prozradím až po 14. hodině. Ale už teď mohu lehce napovědět, tak tedy v tomto městě žije asi 95 tisíc obyvatel a přidám ještě jednu, patří mezi nejzelenější krajská města u nás. Víc už ale vlasto opravdu nemohu, pevně věřím, že i ty máš už jisté tušení, tak popřemýšlej a poslouchej taky popoledni, kdy navíc přinesu další nápovědu a taky soutěž o 500 korun na cokoliv čerpačkám OMV a to je taky bezva, že? Tak ahoj a budu se těšit po obědě na Impulzu.
1: Ano, je to bezva, souhlasím, děkuji za skvělé nápovědy, já si myslím, že jsem v cíli, ale to potvrzení si jistě velice rád poslechnu po 12. hodině. Petr Berka, který dnes jede s úsměvem, i když Petr jezdí pořád s úsměvem. On se probudí a usmívá se. On jde spát a taky se, on se smějí ze spaní. A já vlastně taky. Za chvilku aktuální doprava zpomaluje nám na D7 před Prahou směrem z Chomutova, tady Impuls.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomaluje doprava na D1 před Prahou směrem od Chomutova u ruzyňského letiště. A v Praze dnes se začala velká rekonstrukce Kbelské ulice. Pokud nevíte, poslouchejte. Je to výpadovka na Ústí nad Labem. Doprava zpomaluje zatím jen lehce. Jezdí se tady jen jedním pruhem v každém směru. Počítejte... Jakmile přichází ta doba vyšší dopravní kadence, tak počítejte s tím, že se ta doprava bude velmi zpomalovat. Práce silničářů komplikují provoz na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem v úseku Vystrkov-Onšovice. Kolona je v obou směrech. Ozvěte se k nám do dopravy 605 222 007 anebo volejte přes aplikáciu.

0: Tady Impulse, stále dobré dopoledne, myslím na milionové kolegy. To jsou ti lidé, kteří jsou u vás v práci nepostradatelní a pro vás velice důležití. A navíc fungují s vámi, vytvořili jste takovou životní fúzi a vy se jim chcete odměnit tím způsobem, že jim zahrajete 7 pecek v kuse a bez reklam. Chcete-li zahrát pro své skvělé kolegyně či kolegy, tak se zaregistrujte na www.impuls.cz, napište tam základní informace, nějaký kontakt a já zítra volám a zítra po 9. hodině těch 7 pecek bude patřit těm vašim kolegům. Jirka Kolbaba, to je náš cestovatel, který dostane prostor hned po písničce tady na Impulzu. Hezké dopoledne a dobrý poslech.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne, tak co nás dnes čeká? Jsem zvědav.
2: Ahoj Vlasto, dneska vás pozvu zase velmi exoticky, a sice na Filipíny. A já jsem se na ně nesmírně těšil, protože tady je více jak 7000 ostrovů. Ty nejznámější jsou Luzon, Samar, Negros, Mindanao, třeba Cebu, Bohol a Palawan a podobně, ale tady vždycky najdeme fantastické přírodní scenérie, tropické pláže, ráj pro potápěče, úžasná lidnatá města, velice rušná a svěže zelenou džungli, to je také velmi důležité, ale v tom všem vždycky potkávám usměvavé a vstřícné lidi a to mě opravdu hodně moc baví, takže rychle z Manily se snažím dostat na ty menší ostrůvky a tam to opravdu stojí za to. Připomeňme jenom, že Filipíny přes moře sousedí s Tajvanem, Indonésií a Malajzií a právě všechny ty kultury se tam tak nějak promítají. Já když jsem přistál třeba na letišti Cebu na ostrově Mactan, tak jsem hned spěchal k tomu pomníku, který připomněl toho slavného mořeplavce Ferdinanda Magellanche, protože on byl ten, který údajně obeplul jako první planetu. Ze všech pozemšťanů on byl první. 27. dubna 1521 byl ale zabit Portugalci, to znamená, že on to vlastně nedokončil, tu cestu, bohužel. A hned kousíček odsud jsem našel památník, takovou velkou sochu národního hrdiny, který se jmenoval Lapu Lapu. A to byl ten, který legendárního Evropana zabil, takže Magellanche nedokončil tu cestu, ale přesto mu je tady tato záležitost přiřčena. A jak jsem zažíval a co jsem zažíval na Filipínách, tak to vám řeknu po písnice.
1: Ano, takže písnička Robbie Williams a hned poté náš cestovatelský hitmaker Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, prosím tě, řekni nám tedy nějaký ten příběh z Filipín.
2: Já když jsem kdekoliv, ale tady na Filipínách jsem si to také nesmírně užil, tak se snažím dostat mezi domorodce. Já jsem si podnikl večer, v noci, za tmy, takový mnohahodinový pěší výlet, vrátil jsem se hodně po půlnoci, nepotkal jsem ani jednoho cizince a byl jsem velkou atrakcí pro ty místní lidi a přesto jsem se cítil velmi bezpečně. Šel jsem přes několik vesnic a nakonec jsem došel do takového menšího městečka. Tam jsem si stopnul potom zpátky motorku, užil jsem si neskutečné zábavy ve takové zjarazíděle sajtkáře, to byla další cesta. A potom jsem ještě dojel ten úsek v bizarně polepeném a naprosto nesvítícím mikrobusu. Takže byla to zase noc plná takového asijského životního stylu a také smíchu s těmi místními lidmi. A to je to, co mě vždycky maximálně baví. Já jsem potom ještě plul na ostrov Bohol a tam jsem si užil ty slavné čokoládové hory, ty jsou velmi populární. Podle legendy jde o skamenělé slzy nešťastně zamilovaného obra Afogo. A bylo mimořádné vedro, takže já jsem neměl sice v očích slzy, ale já jsem měl v očích pot, protože všude jsem se strašně potil. Tady v těchto lokalitách je vlhké, silné vedro a to je to, co si tady musí uvědomit každý a dávat si na to velký pozor a zejména se chránit proti slunci, protože to tady je nebezpečné. Prostě dobrodružná místa spojená s těmi dobrodružnými aktivitami, o kterých jsem jako malý kluk četl, tak ty zažívám právě tady v těchto mořích a na těchto ostrovech jihovýchodní Asie. To je vždycky velký nezapomenutelný zážitek. A pak jsem přiletěl do Japonska a to už je zase jiná písnička, už jiný příběh a o tom zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Někdy příště, už zítra, Jirko. Těším se, děkuju za povídání.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: tady bych nesouhlasil, nehádej se, to nemá význam, rozhodně ne. Hádání si myslím, že ty věci moc neposouvá, i když vyříkání si názoru je někdy velmi důležité, aby se, jak se říká, vyčistily ty vody. Za chvilku doprava kolony sledujeme mimo jiné na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, no a Luis Capaldi nás potěší po tom písničku, stejně tak jako Mekyš Berkazitem, možno sa ti zdá.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D7 na 56. kilometru ve směru z Chomutova na Prahu došlo ke srážce osobního auta s dodávkou. Doprava tam zpomaluje. Před Prahou je pak kvůli omezení u letiště zhruba 3-kilometrová kolona. V Praze kvůli opravované Kbelské čekejte silný provoz na Cínovecké od Březiněvsi a na Novopatské od Satalic. Sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel jsou uzavřené. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení kolony v úseku Velký Rybník a Vystrkov v obou směrech. A na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brodce v obou směrech zdržíte kvůli omezení u Zvonejova. Global Assistance Martina.
1: Děkuji za informace, k tomu přidám ještě další, které se týkají možnosti dostat vaši aktuální informaci k nám do vysílání. Je to buď přes aplikaci, kterou stahujete zadarmo z Google Play nebo App Store, anebo zkuste zavolat na číslo 605 222 007. Průběžně zkouším obě varianty, když jsem na cestách. Obě fungují a skvěle.

0: Tohle jsou Rednex a končí vysílací hodinu mezi 10. a 11. Za chvilku bude 11. Honza Varga ve studiu, čerstvý čtyřicátník. Nazdar, chlapče.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak to prožíváš, tu čtyřko na začátku?
1: No, našlapuju opatrně.
0: Dobře, tak budeme našlapovat opatrně i dál. Navíc k tomu dnes bude většinou polojasno. V jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle slabý déšť. Nejvýšší teploty 22 až 26 a vidím opatrně našlapovat do dalších zpráv.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
3: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Úsek D3 se otevře dříve, Češi v Bibione hlásí špinavé moře a vojáci převážející drony na Ukrajinu jednali v souladu se zákonem. Zprávy v 11 přináší Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Začínáme dobrou zprávou pro řidiče. Nový úsek dálnice D3 u rakouských hranic se otevře o měsíc dříve. Řidiči po něm projedou už na konci tohoto měsíce. Jde o 3,5 kilometru dlouhou trasu mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Jejíž stavba vyšla na 900 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic chce tímto krokem ulevit hustému prázdninovému provozu, kdy tudy denně projede až 20 tisíc aut. K samotné hranici s Rakouskem sice bude ještě chybět 350 metrů, které se dokončí až v roce 2032. Společně s rakouskou stranou. Řidiči ale místo objíždění Dolního Dvořiště využijí provizorní sjezd. Ještě v listopadu letošního roku se navíc otevře dalších 6 kilometrů dálnice od Kaplice nádraží ke Kaplici. Češi si oblíbili doručení řidičáků do výdejních boxů. Návštěvě úřadu se díky nim vyhnulo už téměř 78 tisíc lidí. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka lidem připomíná, že nám stát může řidičské průkazy poslat na celkem 10 tisíc výdejních míst.
8: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z výdejních boxů či míst balíkovny.
7: Stát do nich doručuje i karty řidiče do digitálních tachografů. Do výdejních boxů si průkazy od ministerstva dopravy objednává 43% lidí, kteří podávají žádost elektronicky. Nový řidičák nebo kartu řidiče si můžou lidé objednat na státním portálu doprava.gov.cz. Italské Bibione patří k nejoblíbenějším letoviskům Čechů. Teď na začátku prázdnin ale zažívá vlnu kritiky. Turisté si v diskuzích masivně stěžují na žalostný stav tamního moře, ve kterém plave hustý bílý sliz, řasy a množství mrtvých medúz. Píše o tom server TN.cz. Zklamaní rekreanti mluví o obrovském rozčarování a mnozí tvrdí, že letovisko šlo se službami i čistotou rapidně dolů. Podle biologů a pamětníků za to může především extrémní oteplování vody v severním Jadranu, které nahrává rychlému biologickému znečištění. Objevují se ale i spekulace o vypouštění odpadu. Podobné problémy s táhnoucím se slizem navíc hlásí celá oblast od Benátek až po Rimini. Zkušení cestovatelé proto zklamaným rodinám doporučují popojet o kousek dál, například do klidnějších středisek, jako je Duna Verde, kde je voda údajně čistší. Vojáci z elitních speciálních jednotek jsou čistí, nespáchali trestný čin, když na Ukrajinu v rámci služební cesty vezli drony ze sbírky Drony Nemesis. Vojenská policie případ po více než roce uzavřela a předala ho armádě ke kázeňskému projednání. Podle prostějovského státního zastupitelství se totiž neprokázalo, že by šlo o kriminální delikt. Jestli vojáci porušili vnitřní předpisy, teď musí do 60 dnů rozseknout nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. V minulosti přitom kauza vyvolala velký rozruch. Tehdejší ministryně obrany Jana Černochová mluvila o vážném podezření ze zneužití diplomatických pasů. Rožnov pod Radhoštěm sází v turistické sezóně na nový typ městské dopravy. Začínají tady jezdit takzvané Airbusy. Propojují celé město i se sousedy.
9: Moderní mikrobus, žádné pevné, ale spousta virtuálních zastávek, také chybějí papírové jízdenky, vše řeší mobilní aplikace. Cash, tedy penězi z ruky do ruky, se v Airbusu neplatí. Jedna cesta Rožnovem a sousední pár kilometrů vzdálenou Dolní Bečvou vyjde klikem na 15 korun. Na 10, když jste starší, nebo malí, případně studenti. Pro starší a nepokročilé v mobilních aplikacích existuje linka, kde se dá den dopředu objednat. Jan Čada, Rádio Impuls, Rožnov pod Radhoštěm.
10: Já se posouvám dál v rámci dopoledního vysílání. Aleš Růžička tráví své prázdniny právě na jihu Čech a za půl hodiny se ozve.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádio Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá. Prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Petrnač, Jožoráš, Psisa, Bráňa útokom. Já teď útokom vezmu aktuální dopravní zpravodajství. Bohužel nehoda zavřela D7 u Postoloprt směrem z Chomutova na Prahu. Jestliže řešíte další muziku na vlnách Rádia Impuls, věřím, že vás potěším. Taylor Swift, Lucka Bílá a věřím, že stihneme ještě U2. I still haven't found what I'm looking for.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda osobáku s dodávkou uzavřela D7 u Postoloprt směrem od Chomutova na Prahu. Jezdí se odklonem přes Postoloprty exitem 56. Nesouvislá kolona kamionů se sune na tahu Praha-Brno na D1 v úseku mezi kilometry, poslouchejte dobře, 156 až 196. Je to poměrně dlouhá kolona, ale v daném úseku s tím jistě počítáte. Volejte dopravu 605 222 007 anebo se ozvěte přes aplikaci Taylor Swift. Ta si teď na chvilku přivlastní naši rádiovlnu.

0: Still haven't found what I'm looking for. Stále jsem nenašel to, co hledám. Jestliže jste na tom tak, jako v téhle písni, že stále hledáte, stále jste nenašli to dobré, tak pamatujte, na to dobré je třeba si počkat. Ono to přijde, ono se to ukáže. A co jedná o cokoliv, do té rovnice si dosaďte to, co zrovna vy hledáte. A pokud nehledáte, tak si vychutnejte to, co máte. Já mám pro vás informaci, která se týká našeho vysílání. Na Radio Impuls vás letos bereme na pravé české prázdniny. Společně navštívíme zajímavá místa ze všech koutů naší republiky. My vám poradíme, co ochutnat, co vidět a co rozhodně stojí za to zažít. Tento týden trávíme v jižních Čechách a nebojte se, do každého z našich krajů se v rámci prázdnin 2026 vypravíme. My tam máme teď dva reprezentanty, Aleše Růžičku, který se ozve za chvilku, a Tomáše Kabáta, který se také hlásí průběžně. Jsou to kluci, kteří tu svou práci dělají fantasticky a umí tu atmosféru naprosto přesně poslat do vysílání. Těším se na každé zpravodajství. Za dvě písničky to bude Aleš Růžička a o něco málo později Tomáš Kabát. Takže kluci, pokud se slyšíte, těším se to, co pošlete z jižních Čech. No a jaký bude další kraj? To se dozvíte. Stačí hledit Impuls.
1: Jsou tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Cinestar. Zajít můžete na další díl úspěšného animáku Mimoni a Monstra. Životním posláním bytosti druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlou na široko daleko a sloužit mu. Během výpravy za novým padoušským pánem se Mimoni ocitnou v Hollywoodu, kde naruší natáčení filmu. Jeho režisér ale cítí v Mimoních velký potenciál a Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohlo by to být trochu problém, nejenom pro natáčení, ale i pro celý svět. Víc na www.cinestar.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Z měsíčního výletu se vracíme zpátky, za chvilku skočíme do Impulzovic krabičky s hitem Marie Rotrové a Jiřího Bartošky s názvem Klíč pro štěstí. Všude dobře u nás nejlíp, to je heslo našeho letního speciálu. Tento týden se věnujeme jihu Čech. Zuřivý reportér dnes nakombinoval výlet do přírody a taky vědu. Aleš vyrazil na kleť do tamní observatoře.
1: Kleť je vrch asi 16 kilometrů od Českých Budějovic a asi 7 kilometrů od Českého Krumlova. No a na vrchol vede několik turistických tras a cyklostezek, jako třeba jedna přímo z centra Českého Krumlova. Ta je dlouhá asi 6,5 kilometrů, anebo ta, kterou jsem zvolil já, přímo nahoru, z Krasetína, to jsou asi 4 kilometry a převýšení 600 metrů. A nahoře, na observatoři kleť, mě přivítal doktor Miloš Tichý.
2: No my vlastně jsme takzvaná kosmická hlídka, to znamená, že hlídáme vážení posluchači vaše bezpečí. A ve bezpečí opravdu celosvětově, protože vlastně hlídáme nebezpečné planetky. Jak je hlídáme? My, když je jasná noc, tak těmi našimi teleskopy sledujeme. Určujeme přesné polohy a z těch přesných poloh se počítá dráha. A nejenom, že se počítá dráha, ono se taky počítá, co ta planetka bude dělat v příštích 100 letech, jestli náhodou, nedej bože, se do nás netrefí. A kdybych to hrozno to nebezpečí, tak už máme vlastně technologie, které by tomu mohly zabránit. Ale teďka vás zase uklidním, jo. V příštích 100 letech je to dobrý.
1: Navíc od tohoto týdne na observatoři kleť probíhá tradiční výstava pro každého a takový malý tip ode mě na něco nahoře. Já si tam dal výborné polotmavé pivo a syrečky na chlebu a byl to skvělý zážitek, tak hezký výlet. Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

co si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Prosím tě, nevykládej si to blbě, ty a já jsme ve studiu. Tady teď společně.
1: A je to krásné.
0: Ahoj. Honza Benešovský dorazil, chystá se na svou odpolední vysílací šichtu. Ahoj kamaráde, co máš?
1: Jezdíme s úsměvem, to bych chtěl říct v první řadě. Některý z našich emisarů, ambasadorů dobré nálady je v terénu.
0: Petr Berka a už dal dneska slušné nápovědy, docela mě pobavil.
1: Jo, tak jenom tak házím do prostoru, že je ve hře tankování na celý rok zdarma, to je první věc. No a potom nás čekají jeho české pohádky o vtí babičky, protože tam je Tomáš Kabát a dnes se zajímá o vlny. Takže tak.
0: Bude to stát za to, já ještě přidám aktuální dopravní zpravodajství. Kolonu čekejte na trase Havlíčku v Brod, Jihlava za Štoky.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Začneme dobrou zprávou z D7. Na 56. kilometru ve směru na Prahu u Postoloprty je dálnice už po nehodě průjezdná. Na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova je kvůli omezení u letiště zhruba 3-kilometrová kolona. Na D1 před Brnem ve směru od Prahy se popojíždí od Ostrovačic. S kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta. Kolony jsou i před Cerekvicí nad Loučnou směrem od Litomyšle. Na trase z Pelhřimova na Humpolec vás čekají kvůli omezení kolony v úseku Velký Rybník Vystrkov v obou směrech. Zdržíte se také na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brod u Zvonejova. A na trase mezi Příborem a Frenštátem pod Radhoštěm na úrovni Lichnova došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji, doprava je hotová, 605 222 007, to je naše číslo, kdyby něco, ozvěte se.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: pějeme do finále dopoledního vysílání. No a opět v tomto čase připomenu, že radost ze života tu můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás, posluchače napříč Českem, vyráží naši experti na radost. Dnešním expertem je Mišák Ransdorf a ten se zajímal o příběhy s vašimi nejbližšími. Mišáku, máš slovo.
1: Kdo vám dokáže udělat vždycky radost, i když vám zrovna není do zpěvu?
2: Třeba Martinka z kavárny, s ní je vždycky legrace. My se podporujeme navzájem. Když není jí do zpěvu, tak ji rozveselím já. Když není mě do zpěvu, tak mě rozveselí Martinka.
3: Děti, partnerka. Tím, jak se sebe vyzařují pozitivní energie, to je návykový.
1: Kdo vám dokáže udělat vždycky radost, i když vám zrovna není do zpěvu?
4: Děti, protože dokážou vymyslet takové ty nečekané radosti. Já jsem teda učitelka, takže napíšu i na tu tabuli.
0: To je skvěle řečeno. Mějte se úžasně a poslouchejte Impuls.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku si dáme nové zprávy a teď začínáme u počasí. Máme předpověď na zítřek. Bude polojasno s kupovitou oblačností. Večer ale úplné vyjasnění. Teploty 20 až 24 na jihu Moravy do 27 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Následky večerních bouřek se budou odklízet i několik dní. Počasí v Česku teď ale bude konečně stabilnější a o svátcích budou otevřené i větší obchody. Zprávy v poledne přináší Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Na Jihlavsku pořád napravují spoušť po bouřkách. Obec Rantířov je stále plná stromů, které vítr porážel jako sirky. Situaci na Vysočině sleduje reportér Michal Ransdorf. Dobré poledne.
9: Hezkou dobu oběda. Někteří v obci mluví o apokalypse. Starosta Rantířova sčítá škody na elektrickém vedení, několika střechách nebo plotu mateřské školky. Dvě lípy totiž spadly i přímo v jejím areálu. Na videu na zpravodajském portálu iDnes.cz je vidět, že jsou některé dokonce vyvrácené z kořenů. Pracuje se i na opravách střechy Rantířovského kulturního domu. Naštěstí se nikdo nezranil. Odklízení má trvat několik dní. Ráno se ale muselo bez elektřiny obejít zhruba 150 odběratelů. Vichr schodil i strom na železnici. Rantířovem prochází trať spojující Jihlavu a České Budějovice. Z vlaku musí cestující kvůli strženému trakčnímu vedení přesedat na náhradní autobusy. České dráhy i Správa železnic počítají s tím, že se provoz obnoví kolem 14. hodiny. Michael Ransdorf, Rádio Impuls.
7: A po šílených vedrech a silných bouřkách si konečně oddechneme. Do Česka totiž míří ideální letní počasí s teplotami kolem 25. Podle meteorologů ranní teploty konečně klesly a tropy nás nečekají ani přes den, kdy rtuť teploměru vyšplhá nejčastěji na 22 až 26 stupňů a teplej bude tradičně jen na jižní Moravě. Pátek i sobotu prožijeme ve znamení sluníčka, jen v noci na zítřek přejde slabá studená fronta a v sobotu bude trochu více foukat. Pokud plánujete výlety na neděli, nezapomeňte si přibalit deštník, protože se od západu zatáhne a na většině území se objeví přehánky nebo výjimečně i bouřky. Máme skvělou zprávu pro všechny, co nestíhají nákupy. O nadcházejících státních svátcích v neděli a v pondělí zůstanou velké obchody otevřené. Česká obchodní inspekce potvrdila, že na Cyrila s Metodějem ani na mistra Jana Husa se zákaz prodeje pro supermarkety nad 200 metrů čtverečních nevztahuje. Klidně si tak můžete nakoupit na grilovačku nebo doplnit zásoby na chatě. Přesto inspektoři radí raději mrknout na web oblíbeného obchodního řetězce, jestli si náhodou neupravil otvíračku podle svého. Jižní Čechy jsou krajem dlouhověkosti. Žije tam aktuálně 59 lidí starších 100 let, z toho jen hned 23 z Českých Budějovic. Úplně nejstarší dámou v kraji je Růžena Loulová, která oslavila neuvěřitelných 108 let a dělí se o titul nejstarší Češky s paní z Olomoucka. Mimochodem, muži v téhle statistice tradičně zaostávají, ze všech jihočeských stoletých seniorů jsou totiž jenom 4. Podle budějovické primátorky Dagmar Škodové-Parmové sice nikdo z nich nemá univerzální recept na nesmrtelnost, ale jedno mají společné: skvělou náladu, zájem o dění kolem sebe a na nic moc si nestěžují. Obce a města v Plzeňském kraji začínají sázet na družstevní výstavbu. Do založených družstev vkládají například své pozemky. Po státu ale samosprávy žádají garance výhodnějších úvěrů od bank.
10: Družstevní byty jsou v kraji velké téma. Obce je mohou využít například při schánění školníka nebo strážníka. Pomohou také udržet mladé. Planá na Takovsku připravuje výstavbu 30 družstevních rodinných domů. Problémem je ale úvěr. 4 z 5 oslovených bank ho odmítli poskytnout. Pátá nabídla úvěr přes 5%. Planá proto podepsala výzvu obce Hanušovice v Olomouckém kraji, která volá po podpoře státu a rozeslala je dalším starostům. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Bye. Máme pro vás odměny za úsměv a férovou jízdu. Za chvilku se z terénu připojí kolega Petr Berka, vyhlásí soutěžní otázku pro dnešní odpoledne, tak pozorně poslouchejte. A do té doby muzika, teď Žlutý pes, potom Činasky.
8: Impuls. Radost ze života.

tam, kde jste hrál před léty. Začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile, a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku další prázdninové hity. Sandra bude zpívat nebo Xind Lakes, ovšem teď se hlásí náš usměvavý dopravák Petr Berka.
1: Ahoj Honzo, přeji hezké odpoledne i vám na vlnách Rádia Impuls. Jedeme s úsměvem za vámi a dnes vezeme opět spousty odměn. Je jen na vás, jaká to bude. Přijďte jako první na čerpačku OMV dneska odpoledne a může to být cokoliv, třeba plná nádrž na rok nebo na měsíc, káva Viva na měsíc, dále kupony do myčky, něco z gastronabídky, ale i body do aplikace a další odměny. Teď se dostáváme k naší soutěži o 500 korun a já se dnes zeptám na otázku, která je na místě v těchto teplotách. Tak poslouchejte. Co může v létě zhoršit pozornost za volantem více než provoz? Pokud víte, tak pište na náš WhatsApp s číslem 605 222 007 a kdo bude jako první, toho rád uslyšíme vysílání za pár minut. Ještě připomenu, že malá nápověda je tradičně od včerejška i v aplikaci MyStation. Tak jo, prozatím vše a naslyšenou.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Pracovnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona kamionů po pojíždí na D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi kilometry 153 a 196. Kvůli zúžení se vleče doprava na trase z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky. V Praze v Kbelské ulici dnes začala velká rekonstrukce vozovky. Jezdí se tady jenom jedním pruhem v každém směru, silničáři frézují, kolony v Kbelské se ale zatím netvoří. Kdyby to bylo jinak, ozvěte se, můžete nás doplnit, připojte se do vysílání přes rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Co může v létě zhoršit pozornost? Za volantem víc než únava z provozu. To je dnešní otázka pořadu Jezdím s úsměvem. Za správnou odpověď je 500 korun poukaz k čerpací stanici OMV. A tu správnou odpověď bychom teď měli slyšet od Honzy. Dobré odpoledne.
1: Ano, zdravím vás.
0: Tak tady Honzo, co může v létě zhoršit pozornost za volantem víc než únava z provozu?
1: Tak já jsem napsal, že to může být teplo, který je mnohdy vevnitř v autě stejný jak venku třeba.
0: A mnohdy i větší.
1: Ano.
0: No. No tak dobře, poslední slovo má ovšem kolega, náš arbitr, rozhodčí Petr Berka, si tam?
2: Jsem tady a slyším všechno. No. Nápověda v aplikaci MyStation zněla. Horko v autě jako venku. Je to samozřejmě přehřáté auto. Klima a pitný režim, které můžete dohnat třeba na OMV, jsou v létě prostě základem a vy máte 500, takže gratuluju.
0: Honzíku, taky gratuluju, jezděte opatrně a s úsměvem, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Super, děkuju moc.
0: Ovšem, ještě nekončíme, další plány nastíní Petr.
2: Ještě než nastartuju a dám si do navigace přesnou polohu, kterou mimochodem taky uslyšíte, ale až po 14. hodině, tak možná napovím, že mám namířeno za vámi, kde je třeba ta nejvyšší stavba z bílého pískovce u nás, která měří přes 70 metrů a městu se taky přezdívá Salon republiky. Tak právě sem mám namířeno a vezu i odměny a jaké to budou, záleží na vás. Beru všechno, jako třeba tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, nebo třeba mít o kávu postaráno celý měsíc, jelikož můžete vyhrát kávu Viva na měsíc a tak dále. Je to hodně, tak pokud budete mít cestu stejným směrem, nebo nás tam posloucháte, pak by neměl být velký problém se vidět osobně dneska, jak jsem říkal, po 14. hodině. Já tam budu. A co vy? Tak prozatím je to vše a těším se na viděnou a tebe, Honzo, taky zdravím.
0: Děkuju, víme všechno a teď ještě Vlastík do party s Forem. Vtip
3: Vlasty Korce. Zlatíčko, miláčku, nechtěla bys si zase hrát s tím elektrickým slonem? Mami, je mi 12. Jestli chceš, abych vyluxovala, tak mi to normálně řekni.
4: Filmové premiéry.
5: Jamesy, čeká tě zářná budoucnost.
6: Do kin míří další díl úspěšného animáku Mimoni a Monstra. Během výpravy za novým paroužským pánem se Mimoni ocitnou v Hollywoodu, kde naruší natáčení filmu. Jeho režisér ale cítí v Mimoních velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém. Nejen pro natáčení, ale i pro celý svět.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
12: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
11: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
13: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: posloucháte Radio Impuls, čeká nás překrásná klasika. Z Impulzově krabičky zaspívají Helena Vondráčková a Václav Neckář, Znala pana pána. České prázdniny s Impulzem pokračují v našem letním speciálu, se teď podíváme na zpracování vlny. U nás v Česku jsou totiž pořád ještě řemeslníci, kteří využívají staré tradiční techniky. Svou činností nejen vytvářejí výrobky, ale taky vzdělávají a baví děti. Reportér Tomáš Kabát proto vyrazil do terénu a v jižních Čechách našel paní, která tvorbou produktů z vlny žije. Tomáši.
1: Dobré odpoledne. Dnes jsme teďka nedaleko od města Vimperk, kde je dětský tábor, na který přijela paní Ivana Jiříčková se vzdělávacím programem nazvaným Od ovečky ke svetru. Je to tak?
2: Ano, souhlasí, dobrý den.
1: Měla jste dokonce svou tkalcovnu, tak co všechno jste zvládala, jak to vypadalo?
2: Protože jsme chovali i zvířátka, takže to opravdu byla jako starost nejenom o tu vlnu, ale už rovnou o ty zvířátka, takže o chov, potom vlastně to ostříhání těch oveček. A pak zpracování vlny, kdy jsem vlastně předváděla i ukázky, že návštěvníci si mohli vyzkoušet to zpracování vlny u nás v tkalcovně. Dneska už nemám ten prostor té tkalcovny, takže jezdím na objednávku, na různý pobyty, kde jsou vlastně děti většinou a děláme to zpracování tam.
1: Proč už vlastně nemáte tu farmu?
2: Tam byl takový soukromý důvod, že jsme vlastně opustili ten prostor a byli jsme vlastně v malém bytečku, kam se nic jako jiného nevešlo a teďko nově se teprve rozjíždím do dalšího zpracování.
1: Co jste z vlny vyráběla?
2: Tak dříve jsem vyráběla hodně plstěné figurky, plstěné tašky, byly to i plstěné boty nebo spíš takové bačkůrky a koberce, to bylo takový jako hlavní činnost. A teďko je takovou mojí největší vášní háčkování tašek. Takže vlastně teďko nejvíce ty tašky.
1: Teďka, jak jste říkala, už pracujete často s dětmi. Co jim připadá nejzajímavější?
2: Tak nejvíce je vždycky okouzlí, když vidí kolovrátek. To už je něco, co se dlouho nevidí, tak to vždycky hodně zkoumají, jak se točí a jak pracuje kolovrátek.
1: Ta práce s kolovrátkem chce to nějakou zručnost, předpokládám?
2: Jo, to je právě hodně vtipný s těmi dětmi, že jdou hned to zkusit a najednou zjistí, že ono to není tak jednoduché, jak to na pohled vypadá.
1: Tak schválně, přejdeme teďka k tomu kolovrátku. Dělá to nějaké zvuky?
2: Trošičku klepe, ale úplně moc ne. Ono spíš, jak se nám tady ten zbytek té vlny o to zamotává.
1: O zpracovávání vlny jsme si povídali s paní Ivanou Jiříčkovou. Děkuju, prozatím nashledanou.
2: Taky děkuji, nashledanou.
1: A my se přihlásíme zase za hodinu. Hezký den.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Česká klasika, Impulzovic krabička, za malou chvíli Černá růže, to jsou hudební radosti. No a teď trošku dopravní starosti, nová nehoda komplikuje provoz na D1 na 170. kilometru na trase Brno-Praha. Podrobnosti připravujeme do dopravy 007, vysíláme za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšár se právě teď připojuje z Global Assistance. Vítáme tě, hezké odpoledne.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Pozor aktuálně na dálnici D1 z Brna na Prahu. Na 170. kilometru bourala 3 osobní auta s kamionem a blokují levý pruh. Kolona má přes 4 kilometry a narůstá. Převážně nákladní doprava zpomaluje místy v dlouhém úseku z Prahy do Brna mezi kilometry 153 a 196. Na silnici 34 na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov čekejte zdržení v obou směrech v kolonách kvůli zúžení. Ucpaný je příjezd do Brna z Bratislavy od 3. kilometru D2. Mezi Příbramí a Voticemi na průjezdu Kosovou horou došlo ke srážce dvou osobáků s motorkářem se zraněním a připomínám možné komplikace kvůli rekonstrukci Kbelské ulice v Praze v úseku Letňany-Novopatská. Uzavřené jsou proto sjezdy a nájezdy od Kbel, Proseka a Letňan. Zatím je tam provoz ale slabší. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme. Kdybyste chtěli něco připojit z terénu, my to přivítáme, ozvěte se, jsou dvě cesty do vysílání, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo jednoduše zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte prázdninové vysílání Rádia Impuls, mrkneme na počasí. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, večer úplné vyjasnění, teploty 20 až 24, na jihu Moravy do 27 stupňů Celsia. A za okamžik další zprávy.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Hlavní železniční koridor z Prahy na Moravu čekají omezení. Bezpečnostní rada řešila připravenost Česka na krize a řekneme, komu Češi věří nejvíce. Zprávy v jednu hodinu má Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy, které pojedou podle tří různých linek, dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat až čtvrthodinová zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a v souvislosti s přestupy pak s případnými dotazy kontaktovali vlakový personál. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny varuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná a lidé by měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. Víme, komu Češi věří nejvíce. Jsou to hasiči. Důvěřuje jim až 96% lidí, potvrdil to červnový průzkum agentury STEM. Skvělá čísla si aktuálně drží i policie, armáda nebo Česká národní banka, kde se důvěra stabilně pohybuje nad 70%. Na absolutním dně popularity zůstává vláda. Důvěřuje jí jen necelá třetina lidí. O moc lépe než kabinet na tom není ani sněmovna se senátem nebo Evropská unie, které věří 47% dotázaných. Naopak prezident Pavel si od svého nástupu do úřadu drží stabilní pozici a věří mu 56% občanů. Sociologové připomínají, že pohled lidí na politiky a bezpečnostní složky se bez obří krize mění jen málo kdy. Krádež železničních kabelů na Přerovsku přijde trojici mužů draho. Soud je poslal na 3 až 12 měsíců za mříže. Musí také nahradit škodu téměř 1,5 milionu korun. Železničáři se navíc můžou soudit dál o ještě vyšší částku občanskoprávní cestou. Žalobce Petr Klimeš si myslí, že trest pro muže odpovídá tomu, co provedli.
8: Soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu.
6: Trojce mužů ukradla kabely loni na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Provoz vlaků to zásadně omezilo na zhruba 20 hodin. Rozsudek zatím není pravomocný. Ráno zasedala Bezpečnostní rada státu. Řešila připravenost Česka na krize, kybernetickou bezpečnost nebo novou armádní a policejní koncepci. Zasedání se účastnil i prezident Petr Pavel. Ministr dopravy Ivan Bednárek potvrdil, že na programu bylo kolem 20 bodů. Debata navázala na nedokončené červnové jednání, které tehdy premiér Andrej Babiš přerušil kvůli obsáhlosti témat. Poprvé se jako člen rady ukázal nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Naopak nadcházející summit NATO v Ankaře se na Strakově akademii neprobíral, i když šlo o první osobní setkání Pavla s Babišem od chvíle, kdy premiér schůzku k aliančnímu summitu odmítl. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se proti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun.
9: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes tisícovku. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Pokračují české prázdniny s Impulzem a ne všude dobře. U nás nejlíp, a tím u nás myslíme tento týden jižní Čechy, odkud vysílá Tomáš Kabát, zachumlaný do ovčí vlny, na chvilku vyleze, aby se připojil.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: A my si zatím zahrajeme Kabáty nebo Terezu Maškovou. Honza Benešovský za mikrofonem, dobré odpoledne všem.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další pecka, ale ta už bude z ranku české klasiky, kapela Olympic bude hrát slavný hit Je to tvá vina. No a v dopravě podržíme jihočeskou linku, z trasy Vodňany České Budějovice se připojí naše parťačka, popíše situaci. České prázdniny, Radio Impuls.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu nehody se ucpává D1 směrem z Brna na Prahu v úseku mezi 176. a 170. kilometrem. Přerušované kolony kamionů vidíme mezi Velkým Meziříčím a Brnem na tahu Praha-Vyškov. Další kolonu pak sledujeme na trase Vodňany České Budějovice na silnici číslo 20 a přímo z místa se hlásí naše parťačka. Co se tam stalo? Halo, halo.
9: Za Čišňovicema směrem na České Budějovice stojí porouchaný kamion. Stojí to tam, dávejte pozor, jeďte opatrně. Díky, Gabina, ahoj.
0: Gabina, už víme, děkujeme všem za spolupráci, čekáme na další informace. Kdykoliv se můžete připojit z terénu do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: odpolední impuls, za chvilku kapela Mirai, písnička Volám. I my budeme zase volat, protože do programu se, dámy a pánové, vrací hra Halo tady Impulzovi. Jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se zaregistrovat, udělat to můžete u nás na webu www.impuls.cz, je adresa, v naší žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Když ráno zvoní telefon, ano, stále to platí, je potřeba bez zaváhání zřetelně říct jediné správné platné výherní heslo, a sice Halo tady Impulzovi. Ta základní výhra bude 10 000, pak se můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete pokračovat a riskovat bonusovou otázku. Když na ni odpovíte správně, výhra se zdvojnásobuje na 20 000, když ne, když bude odpověď špatná, končíte na nule. Nedá se nic dělat, taková jsou striktní pravidla. První volání bude už teď po tom prodlouženém víkendu, tedy v úterý 7. července. Držíme palce, Halo tady Impulzovi.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio.

0: Regionální výrobci, typy na výlety, slavní rodáci. Tomu všemu se věnuje náš letní speciál České prázdniny s rádiem Impuls. A tento týden jsme v jižních Čechách, kde se teď reportér Tomáš Kabát zajímá o zpracování vlny tradičním způsobem. Tome.
1: Pěkné odpoledne opět od města Vimperk. Mám tady vedle sebe paní Ivanu Jiříčkovou. Dobrý den ještě jednou.
2: Dobrý den.
1: Co je na tvorbě pletených výrobků nejtěžší?
2: No ten čas, protože je to všechno jako časově náročné.
1: Abychom si to dokázali představit, jak dlouho třeba trvá ta cesta od té vlny k tomu výrobku.
2: Tak to úplně nemám změřený, protože každý výrobek je jinak velký, ale je to, jako člověk má tu vlnu hodněkrát v ruce, když bych vzala třeba takový barvený koberec, tak vlastně jí mám dobře 9x v ruce, než jako je ten výrobek hotový. To předení je jednoduché, když ho člověk umí, tak potom už je to dobrý. A takže jako není tam nic jako nejnáročnějšího. Je to celý takový proces vlastně tvořivý. Není tam prvek, který by byl jako nejtěžší. Možná to tkaní potom.
1: Ta vlna, předpokládám, ta se musí nějak očistit.
2: Jo, určitě musí se vyprat. Ano, musí se jako by zbavit těch nečistot, takže se pere ve vodní lázni. Tam je potřeba, aby nedostala teplotní šok, takže opravdu ve vlažné vodě. A ani takový, jak jsme zvyklí prát prádlo tím mácháním a ždímáním, tak to vůbec s vlnou úplně jemňonce, opravdu jako jemně zacházet.
1: Vy se chcete údajně pustit taky do zpracovávání lnu. Co všechno vás teda čeká?
2: Vlastně ani nevím, protože jsem úplně na začátku cesty a první bylo sehnat semínka, takže už mám první krok, sehnala jsem si semínka a zasadila jsem len. Teďko vlastně mi akorát len kvete a budu čekat na sklizeň a potom bude další dobrodružství, kdy se len rosí. A to potom záleží, jaké vlákno z toho bude.
1: A odkud plyne vlastně ta vaše motivace? Proč jste se rozhodla k tomuhle?
2: Tak za prvé zpracování těch přírodních materiálů, tak to je něco, co se mnou hodně souzní. A ten len je lákavý už jenom tou tradicí a i vzhledem té rostliny, že ta rostlina mluví sama za sebe svou krásou.
1: Ve vysílání jsem si povídal s paní Ivanou Jiříčkovou. Děkuji za rozhovor, na shledanou.
2: Taky moc děkuji, na shledanou.
1: A z jižních Čech se s posluchači loučí Tomáš Kabát.

0: Radio Impuls.
1: Mám na teba chuť.
0: Kapela týma Palo Habera gentlemansky předává mikrofon Michalu Hrůzovi, který přijde zaspívat za malou chvíli, ale nejdřív zkontrolujeme provoz. 8-kilometrovou kolonu čekejte na D1, za Brnem směr Praha. Jedno z témat, které doplníme, rozvineme za 2 minuty v dopravě 007.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Další vydání, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na 170. kilometru D1 z Brna na Prahu se projíždí odstavným pruhem po nehodě 3 osobáků s kamionem. Zdržíte se v koloně od Ostrovačic od 177. kilometru. Z protisměru tedy z Prahy do Brna vázne převážně nákladní doprava v pravém pruhu v dlouhém úseku mezi kilometry 175 a 196. Problémy kvůli zúžení hlásí řidiči z 38 na trase Havlíčkův Brod Jihlava za obcí Štoky, také na 34 před Humpolcem v obou směrech od Pelhřimova, konkrétně v úseku mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Popojíždí se také v obou směrech na 35 před Litomyšlí a ucpává se i příjezd do Moravské Třebové ze Svitav. Boudalo se v Praze na Dobříšské ulici směr jižní spojka před Zlíchovským tunelem a tvoří se kolona. A kvůli rekonstrukci Kbelské ulice v úseku Letňany Novopatská je v místě silnější provoz. Připomínám i uzavřené nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. Z Global Assistance, Kuba.
1: A protože ta situace se stále vyvíjí, tak je vždycky co upřesňovat. Prosím, ozvěte se z terénu. Dvě možnosti, buď se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo nám v klidu zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku si dáme zprávy ve dvě. Teď se krátce podíváme na počasí. Zítra čekáme většinou polojasno. Teploty 20 až 24 na jihu Moravy do 27 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl Řek? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: D3 k rakouským hranicím bude hotová dříve, stát posílá peníze na boj se suchem a velkou vodou a Google bude platit obří pokutu. Je 14 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dříve, než se čekalo. Nový úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišar za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
5: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
4: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavit ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Minister Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoci zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny měsíce až do poloviny prosince. Bitva u Hradce Králové bude jako na dlani. Mobilní aplikaci s rozšířenou realitou totiž nabídne návštěvníkům Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Výletníci v ní uvidí postavení vojáků přímo v krajině, kde se odehrála největší polní bitva na českém území. Aplikace je součástí nové expozice, která otevírá své brány zítra.
6: Aplikace má formu interaktivního komiksu, který návštěvníkům představí válku ze 4 různých pohledů. Část děje se odehraje přímo v muzeu. Pro pokračování však musí lidé vyrazit na samotné bojiště. U jednotlivých zastavení načtou QR kód, který jim zpřístupní další kapitolu příběhu. Aplikace je zdarma a při používání nepotřebuje internet. Rozšířenou realitu nabídne na 3 místech. Ukáže třeba postavení armád při pohledu z rozhledny nebo pozice dělostřelců v zákopech poblíž baterie mrtvých. Pro Radio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
4: Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokoval konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozeným firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu. Táborsko odmítlo postup do první ligy. Druholigový klub nevyužije nabídku Ligové fotbalové asociace, která hledá náhradu za vyloučenou Karvinou. Jeho Češi jako hlavní důvody uvedli nevyhovující stadion v Českých Budějovicích, kde by museli hrát Azyl, a také šibeniční čas na sestavení konkurenceschopného kádru. Karviná sice definitivně stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů a mezi elitou končí, ale kdo ji nahradí, je stále ve hvězdách. Šanci teď dostane třetí tým uplynulé druholigové sezóny Artis Brno. Pokud i ten řekne ne, padne řada na sestupující Duklu Praha.
0: Posloucháte Radio Impuls, tankování na rok zdarma, královská odměna v pořadu Jezdím s úsměvem. Tak uvidíme, jestli dneska padne, kolega Petr Berka se přihlásí už za pár minut a řekne, kde přesně na vás s odměnami čeká.
1: Radio Impuls, radost ze života. Radio
0: Impuls. A teď si pojďme zahrát Michala Hrůzu. Dobré odpoledne, přeje Honza Benešovský.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě, modrá, prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: posloucháte Radio Impuls. Sudičky mohly někomu přát tankování na rok zdarma, třeba, nebo aspoň to kafe zadarmo. Dozvíme se ostatně za půl hodinky, zpívat bude například Meky Žbirka a teď tedy lokalizace odměnového pytle, který má pod kontrolou Petr Berka. Ahoj.
1: Dobré odpoledne vám všem na vlnách Impulzu. Nacházím se aktuálně na čerpačce OMV v Hradci Králové, konkrétně v Okružní ulici a vy od této chvíle máte 30 minut, abyste sem za mnou dorazili a měli ověřenou aplikaci OMV MyStation. Pokud budete první, tak je téměř jisté, že dostanete odměnu jako řidič, který jezdí s námi a s úsměvem. Co to ale bude, je na vás. Máme tam odměny jako tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc, taky na náš účet a mnoho dalších cen. Přijďte za mnou, určitě mě poznáte, jsem ve žlutém triko, žluté impulzácké a na autě nemám pražskou registračku, nýbrž tu brněnskou, ale auto polepené taky poznáte. Tak co, už jedete? Hradec Králové, Okružní ulice, čerpačka OMV.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gelwander Bosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
3: Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
4: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Nesouvislé kolony nám hlásíte zde jedničky. Z úseku mezi Brnem a Velkou Bíteší s obou stran. Krokem to jede i na trase z Hradce Králové do Svitáv na silnici 35 v oblasti Litomyšle a Janova. Stavební práce zdržují dopravu na cestě z Liberce do Turnova na silnici 35 u Hodkovec nad Mohelkou. Kolona má víc než kilometr. Hustší provoz čekejte na Pražském okruhu, typicky mezi Zlíčínem a Ořechem, směr Modletice. A teď pokračování naší jihočeské písně. Hlásí se legenda.
5: Toulavej Charlie, zdraví. Český Budějice, ulice Strakonická, malej ťukanec nákladňáku se sobákem, ale furt tam stojí a začíná se to štosovat kolem nich, jo? Tak bacha na ně. Čau, čau.
4: Tak děkujeme. Tak to může vypadat. Ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Radio Impuls? Za malou chvíli bude zpívat Marek Ztracený, který už je snad klidnější, veselější, uvolněnější ve čtvrtek odpoledne, když zítra bude konečně ten jeho vymodlený pátek, což bude mimo jiné znamenat u nás v programu velké rozuzlení celotýdenní soutěže o dva zbrusunové počítače s nakousnutým jablkem ve znaku. Hrajeme o ně další dějství dnes po 15. hodině u Petra a Renaty na Impulzu.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Byl Impuls odpolední vysílání za chvilku česká pecka z Impulzovic krabičky, dneska už to vím. Písnička zpívat budou Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Ložek. A teď otevřeme fotbalové téma.
1: Svět kolem nás.
0: Naše reprezentace touží po výbuchu na světovém šampionátu po změně. Jak o ní uvažuje předseda FAČRu David Trunda? Na to se ptali kolegové ze zpravodajského webu iDnes.cz v pořadu Rozstřel.
2: Zklamání z reprezentačních výkonů pod trenérem Miroslavem Koupkem vyústilo v jeho nečekaně rychlý konec. Podle Trundy dobrovolný.
3: Setkali jsme se, proběhla naše vzájemná diskuze, která byla v podstatě úplně stejná, když jsme se potkali poprvé. Pan trenér nabídl svůj post k dispozici a po té diskuzi jsme se vlastně dohodli o tom, že to společně oznámíme a ukončíme.
2: Hlavní otázka Rozstřelu se proto podívala do budoucnosti. Kdo Koupka nahradí? A tady má Trunda jasno. Oživuje myšlenku, která byla na stole už před baráží o mistrovství světa.
3: Osobně si myslím, že by mohl být čas zkusit získat zahraničního trenéra, který nám pomůže trošku vyskočit z té krabice out of box toho českého fotbalu, který bude trošku nezávislý a přinese nové myšlenky, které nám se podaří posunout český fotbal dopředu, protože jsme viděli, že v těch třech volbách předchozích toho i českého trenéra zkušenýho, dobrýho, výborného. Jsme skončili úplně stejně.
2: Trunda bude po novém koučovi chtít, aby v Česku žil a mohl se tak svého poslání zhostit bez kompromisů. Limitem jsou ale finance. Plat reprezentačního trenéra by se podle spekulací mohl pohybovat ve vyšších stovkách tisíc korun měsíčně, v krajním případě kolem milionu. Pro FAČR nemalá částka. Navíc právě teď počítá příjmy a výdaje z šampionátu v Americe.
3: My si teď vyhodnocujeme všechny náklady, teď už máme všechno dohromady. Ještě nám chodí nějaké faktury, tak si myslím, že během 14 dnů budeme přesně vědět výsledek a já věřím, že nějaký drobný plus tam bude.
2: Rozsáhlý rozhovor s předsedou FAČRu nabízí v plné délce web iDnes.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: posloucháte Radio Impuls. Za chvilku budeme pokračovat v české klasice. Zpívat bude Michal David, ale teď se znovu spojujeme s Petrem Berkou, který jezdí s úsměvem, jasná věc. A teď ho máme na jedné z čerpacích stanic OMV.
1: Ještě jednou do třetice, Honzo, ahoj.
0: Ahoj
1: a dobré odpoledne všem na Impulzu. Hlásím se z čerpačky OMV v Hradci Králové a určitě chcete vědět, jak to tady dopadlo a zdali se někdo z posluchačů, někdo z těch zodpovědných šoférů vytáhl tankování na rok zdarma. No, tak jako první sem po mé výzvě dorazil manželský pár a paní Šárka si zalovila v našem pytli plného odměn. A víte co? Paní Šárka si vytáhla tankování na rok zcela zdarma.
0: Ne.
1: Moc gratulujeme a jak to celé probíhalo tady v Hradci Králů, si posledněte na Impulzu po 18. hodině. Ode mě vše a jezdíme s úsměvem zase již brzy také u vás, u vaší oblíbené čerpačky OMV.
0: Moje odpolední kamarádi, já si myslím, že tohle zaslouží potlesk, protože to se skutečně nestává každý den.
2: Krása, krása, krása.
0: Tankování zdarma na celý rok. No panečku, to jsme hezky odstartovali tu odpolední část vysílání, vy se toho chopíte. Budete pokračovat s čím konkrétně?
3: Tak zaprvé budeme vzpomínat na rok 1997, nejenom s těmi, kterým tehdy bylo 18, ale se všemi, kteří si cokoliv pamatují. Byl to mimochodem rok povodní vlastně, taky zemřela britská princezna Diana, to všechno vzpomeneme a čekáme i na vaše vzpomínky.
2: My jsme taková cestovka zdarma a vlastně vás vezmeme do minulosti úplně gratis. Jenom za ty vaše vzpomínky budeme vděční. Samozřejmě. Taky dneska přidáme další slůvko do skládačky té věty o dva MacBooky, takže to bude další část dnešního odpoledne po 16. hodině.
0: Jak říkám, je to nabité Radio Impuls.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
5: 3, 2, 1, teď!
6: Pomalu, dejte.
5: My se jim pouzovím v té Hltavě. Já musím ven.
4: Je oblíbený.
7: Dostal jsem celá lahev vína,
0: jo?
7: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Rychlejší dopravní informace z celého Česka, Kuba Tilšár.
8: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne převážně nákladní doprava v dlouhém úseku mezi kilometry 156 až 196. Za Brnem do Prahy čekejte místo zpomalení od Popůvek po 167. kilometr, kde v levém pruhu pracují silničáři. V úseku více než 5 kilometrů popojíždí řidiči před Mikulovem z Rakouska. 35 zůstává ucpaná v obou směrech na příjezdech do Litomyšle ze Svitav od Janova a od Vysokého Mýta od obce Řídký. V obou směrech se kvůli zúžení zdržíte na 34C před Humpolcem od Pelhřimova v úseku Velký Rybník Vystrkov. Od Havlíčkova bodu do Jihlavu za obcí Štoky se situace postupně zlepšuje. 4-kilometrová kolona se táhne po Pražském okruhu z letiště k dálnici D1 před Ořechem. V protisměru je silný provoz u Barandova. A bouralo se v Praze na Liberecké z centra před Střížkovem a kolona je od Holešoviček. Z Globásistán, z Kuba.
0: Pořád je co sledovat, když se ozvete, bude to fajn. 605-222-007, telefonní číslo, nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Tak šťastnou cestu a dobré odpoledne. Impuls, Petr a Renata.

0: Impuls, minuta před 15. hodinou. Honza Varga přináší zprávy. Červen sečten, podtržen, víc ve zprávách u Honzy. Potom zase bezva muzika, třeba Činasky a Štíznost. Budeme si stěžovat na počasí zítra nebo ne?
1: Já si myslím, že ne, protože zítřejší obloha bude polojasná až oblačná a už bude všude mnohem příjemněji bez toho extrémního horka. Teploty vyšplhají na 20 až 24, na jihu Moravy až na 27 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
0: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
1: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
3: Mohli
5: bychom vám pomoct my?
3: Jo, jestli můžete pečivo, tak ráda.
1: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Určitě.
1: Nebo Honzu?
3: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Letošní červen přepisoval historii. Lidé si oblíbili řidičáky do boxů a fotbalový Artis Brno zvažuje první ligu. Zprávy v 15 hodin má Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Přinesl nevídaná vedra, která přepisovala historické tabulky. Podle meteorologů byla průměrná teplota přes 19 stupňů a na konci měsíce padl absolutní národní rekord, když v Doksanech naměřili neuvěřitelných 41,9 stupně Celsia. Extrémní víkend na sklonku měsíce byl dokonce o 10 stupňů teplejší než dlouhodobý normál, což Česko nepamatuje. Horké byly i noci, kdy rtuť teploměru na mnoha místech neklesla pod 25. V pražském Klementinu šlo dokonce o druhý nejteplejší červen od začátku měření v roce 1775 a padl tam starý rekord z 80. let. Od ještě vyšší příčky v historických tabulkách nás zachránilo jen krátké ochlazení v polovině měsíce. Češi si oblíbili doručení řidičáků do výdejních boxů. Návštěvě úřadu se díky nim vyhnulo už téměř 78 tisíc lidí. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka lidem připomíná, že nám stát může řidičské průkazy poslat na celkem 10 tisíc výdejních míst.
8: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z výdejních boxů či míst balíkovny.
6: Stát do nich doručuje i karty řidiče do digitálních tachografů. Do výdejních boxů si průkazy od ministerstva dopravy objednává 43% lidí, kteří podávají žádost elektronicky. Nový řidičák nebo kartu řidiče si můžou lidé objednat na státním portálu doprava.gov.cz. V Českém Krumlově probíhá výroba unikátních šperků pomocí galvanoplastiky. Olga Vondráková vybírá přírodní materiály jako listy, květy nebo větvičky, které poté pokrývá vrstvou kovu. V rámci letního speciálu České prázdniny s rádiem Impuls to zjistil náš reportér Tomáš Kabát. Paní Vondráková byla vůbec první výrobkyní takovýchto šperků v Česku.
9: Jak jste se to naučila?
10: Před 10 lety narazila jsem na internetu jako nápad, takže nastudovala jsem spoustu literatury a tady v České republice jako první začala s tím pokovováním přírodním. Tato technika známa skoro 200 let, ale ji použít na ty přírodniny, tady dostala já napad jako jedna z prvních. Trvalo to asi 4 roky toho experimentování, ale teď už můžu nabídnout ty krásné, neopakovatelné, unikátní šperky všem.
9: Jak dlouho to děláte?
10: Skoro necelých 10 let. Předtím jsem byla botaničkou, takže tu lásku k přírodinám jsem zachovala a pokračovala v tom svém přírodovědeckém směru.
9: Výrobu šperků jsme si prohlédli s Olgou Vondrákovou. Díky, hezký den.
10: Já vám taky děkuji.
6: České prázdniny s rádiem Impuls pokračují dál. Zítra uzavřeme putování po jihočeském kraji, v příštím týdnu se přesuneme na severní Moravu. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Dumá nad tím, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Výsledné rozhodnutí oznámí až zítra v 16 hodin. Mluvčí klubu Ondřej Tomek potvrdil, že teď intenzivně zvažují všechna pro a proti. Brno dostalo šanci poté, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů a druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, který v minulé sezóně skončil třetí, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. Zprávy jsou na konci, s vámi jsou dál Petr Brožík a Renata Kuková.
0: Děkujeme za slovo, 4 minuty po 15. skončily zprávy Rádia Impuls s Honzou Vargou. Přejeme krásné odpoledne čtvrteční a půjdeme do minulosti.
1: Přesně tak, za chvíli nás čeká vzpomínání na rok 1997, tak se přidejte.
0: A teď činnosti a stížnost.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Puls 8 minut po 15. hodině a pojďme rychle s vámi vzpomínat a pojďme do minulosti.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes budeme vzpomínat na rok 1997. Bylo vám v tom roce 18, to znamená, že letos slavíte 47. narozeniny, anebo prostě máte jakoukoliv vzpomínku na ten 97. rok, co jste dělali, jestli jste třeba chodili do práce, jaký jste měli telefon, nebo na co chodili do kina. Dejte nám o tom vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No a my se teď do toho roku vrátíme společně. Česko tehdy v 97. zasáhly ničivé povodně. Jejich symbolem se stala obec Troubky, kterou voda téměř celou zničila.
2: Při automobilové nehodě v létě zemřela v Paříži britská princezna Diana společně se svým tehdejším přítelem Dodym Alfayedem.
0: No a zažili jsme do té doby celkem nevídanou věc, takhle velikánskou v tomto rozsahu, protože v roce 1997 stávkovali železničáři. Ta stávka trvala 4 dny a ochromila prakticky celou železniční síť. Takhle o ní mluvili v České televizi.
3: Vlaky, které stojí už od půlnoci z pondělka na úterý, nepojedou ani zítra. Ačkoliv dnes téměř všichni spoléhali na jednání tripartity, tedy na schůzku vlády, odborů a zaměstnavatelů, Jaromír Dušek a jeho muži nakonec rozhodli jinak.
4: Bylo rozhodnuto neukončit stávku a pokračovat o další nejméně 24 hodin.
0: Co ty, jak jsi to prožívala v 97. bez vlaků?
2: Přemýšlím, že jsem asi tehdy nejezdila vlakem, protože tehdy jsem pendlovala mezi Prahem a Brnou a jezdila jsem výhradně autobusem, takže se mě to úplně nedotklo.
0: Tak, aspoň že tak. Dobrá zpráva, pojďme pokračovat dál.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No, nebyly to veselé informace, čím jsme začali ten rok 1997, ale rozhodně veselější je muzika, třeba Daniel Hůlka a jeho Ráj.
0: Muzikanti, zpěváci, skladatelé nestávkovali v 97. Ještě že tak, protože přišel Dan Hůlka s touhle bezvadnou věcí. Evangelise. No a po velkém megahitu Coco Jumbo z roku 1996 přišla formace Mr. President s JoJo Action. Další skvělá diskotékovka. No a od roku 1997 díky Jakubovi Smolíkovi víme, že je

0: Tak jak jste na tom vy s rokem 1997? Už jste se tam přenesli v myšlenkách a vzpomínkách? Napište nám nebo namluvte vaše příběhy a vzpomínky na tu dobu, budeme za ně rádi. Na WhatsAppu 605 222 007 a Petr vám k tomu zahraje.
1: No jasně, protože v roce 1997 vznikla skvělá muzika, což jsme dokázali i těmi ukázkami. Teď si dáme jednu úplně celou. Bee Gees přišli tehdy s velkou věcí, která se jmenuje Alone. Známe ji do dneška, jsou klasický Bee Gees, pojďme si je vychutnat. Rok 1997.

0: Elvis. Už za chvilku třeba Jiří Šelinger. Dáme si další letní hit Léto s tebou. Už máme 2. července, prázdniny v plném proudu, léto taky. Sledujeme ovšem i silnice, trhané kolony, hlavní kamionů jsou teď na D1, kde přesně to si řekneme v dopravě 007 už za 2,5 minuty.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
7: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré odolné oblečení a obuť.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
8: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A i teď máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Trhané kolony kamionů sledujeme na D1 v úseku mezi výjezdy 153 a 196 ve směru Praha-Brno. D1 se ucpává ještě na výjezdu z Brna na Prahu. Další kolony vidíme na trase z Hradce Králové do Svitav na silnici 35 před a taky za Litomyšlí. A kvůli zúžení se ucpává spojnice Humpolce a Pelhřimova mezi Vystrkovem a Onšovicemi. Kolona je tady v obou směrech. Ozvěte se taky do dopravy. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď si dáme Jirku Schellingera, Léto s tebou.
4: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: se k muzice se dostaneme za chvilku, teď prostor pro vás a vaše vzpomínky.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes se společně s vámi vracíme do roku 1997. Lence z Olomouce se vybavili povodně. Voda se zastavila jen pár ulic od našeho domu. Se sousedy jsme pomáhali nosit vody a oblečení do evakuačních center.
0: Napsala i Lada. V roce 1997 jsem v kočáknárně v paneláku otevřela sekáč a taky si pořídila první mobilní telefon, takzvané Véčko. Zákazníků chodilo hodně, tak jsme rozšířili sortiment ještě o drogérii z Rakouska. No byl to fičák, ráda na ty roky, kdy syn chodil do školky, dcera na základku a já po zavření krámu ještě frčela na druhý konec Brna makat na pole.
2: No, těžký život podnikatelů, aspoň těch prvních.
0: No, ale počkej, na to Véčko se muselo vydělat, jo, to bylo sakra drahý, já si pamatuju to. A to na tehdejší poměry stálo 20 tisíc, a možná přes, jo.
2: Jašeš.
0: Takže to si musela fakt říct, když si chtěla Véčko.
2: No, když to slyšíš, nejdřív sekáč, potom na pole a do toho ještě děti.
0: No.
2: Napsala i Lída, ta si zase z toho roku 1997 pamatuje koncert kapely U2, který byl na Strahově, byl to pro ní úžasný zážitek. Já jsem tam byla taky.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Fakt? Třeba jste seděli vedle sebe?
2: No je to možný, je to možný. Už se z toho nic nepamatuju. Nepršelo to rozhodně, to bych si asi vzpomněla. Jo, byli tam?
0: Super. V roce 1997 jsme šli poprvé do kina na pohádku Lotrando a Zubejda, kterou napsal Zdeněk Svěrák, režíroval Karel Smiček a v hlavních rolích jsme viděli Jiřího Stracha nebo Báru Seidlovou.
3: Nám se stalo něco překrásného, se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho.
0: Co pro tebe zvá?
2: No jo, přesně, no a hlavně pohádka, miluju pohádky. Já doufám, že taky milujete pohádky, protože tohle je jedna z těch, která se každý rok opakuje. Mám je ráda, vlastně je z toho i muzikál, na který jsme vlastně mohli

0: Rádio Impuls v 15:30, za chvilku Elán, znova sama dotkni, další muzika, kterou si můžete i zaspívat s námi, a potom taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 1997.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s Rádiem Impuls. Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
6: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.

0: www.kinematograf.cz.
1: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Beatles, Petr a Renata, za chvilku další muzika, tentokrát z roku 1997, který dneska jsme vám naservírovali kvůli vašim vzpomínkám.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Napsal nám na WhatsApp Josef, v roce 1997 mi bylo právě 18, vyučil jsem se a okamžitě 7.7., když přišli povodně, jsem získal své první zaměstnání u soukromníka, kde jsem opravoval elektrické spotřebiče po povodních. Taky jsem si v tom roce nechal ustřihnout své dlouhé vlasy a dodnes jsou zapletené v copu jako památka na má pubertální léta.
0: Super, Karel píše, při povodních jsme byli jediný tábor na Šumpersku, který nebyl evakuován. Když u nás přistál vrtulník s dotazem, jestli nám něco nechybí, řekl jim vedoucí, že fernet.
2: No, to je jim podobný.
0: Správně vedoucí. Super.
2: Mám tady ještě další povodňovou vzpomínku, tu přidal Standa z Bojkovic. V roce 97 jsem nastoupil jako obkladač a hned po povodních jsem byl nasazený v obci Troubky na rychlou výstavbu nouzových domů pro Červený kříž. To, co jsem tam viděl a zažil, mě obrovsky zasáhlo. Už nikdy jsem nic tak strašného neviděl.
0: Marie taky píše, že v roce 1997 nastoupila v květnu na záchrannou službu. Tehdy jsem vyhrála konkurs, má vysněná práce, která mě vždycky naplňovala. Bez lékaře se mi povedlo přímo v sanice pomocí na svět dvěma chlapečkům a jedné holčičce.
2: Jo.
0: To je příběh.
2: To je hezčí než fernet ještě skoro. Co?
0: No jistě.
2: Napsala Jana Zebzence, ta nemá úplně veselou vzpomínku na ten rok, naštěstí má ale dobrý konec. V říjnu v 97. jsme měli s manželem těžkou dopravní nehodu, dá se říci, že jsme se podruhé narodili.
0: No jo, ozval se i Radou. V 97. jsem hotel seriál Baywatch, no jednak kdo ne, samozřejmě Pamela, to je jasný. Chtěl jsem se stát plavčíkem a povedlo se, dneska už školím budoucí vodní záchranáře.
2: Pamela, já nevím, já jsem nesledoval Pamelu, tam byli jako pěkní chlapi v trenclích červených.
0: Jo, to ani nevím.
2: Jo, takhle.
0: Ale tak Pamela Anderson, to jako byl neodolatelný.
2: Taky měla pěkný plavky, máš pravdu.
0: Plavky, ano, plavky taky.
2: Na 97. vzpomíná i další posluchač.
3: Tak ahoj. Impulzáci. Já jsem si v 97. roce našel svoji ženu, s kterou jsem dodnes. Takže velmi šťastný rok pro mě.
2: Jeda, hezky.
0: To se je krása. Škoda, že nevíme, kdo nám to zavolal nebo nahrál tu vzpomínku, ale je to parádní příběh. Dneska tady je rok 1997. Velmi plodný byl i na bezvadnou muziku, v neposlední řadě i českou muziku. Důkazem budiš z toho roku zpěvák s fantastickým hlasem, který uměl fakticky zpívat. A škoda, že už není mezi námi. Petr Muka, Loď ke hvězdám.
1: Když nám bylo 18.

0: dopolední impuls, další Bezva muzika, za chvilku Katarína Knechtová, Můj bože. No, což si říkáme i tady nad dopravou, protože máme 38-kilometrovou kolonu na D1. Problémy jsou i na Mladoboleslavsku a dokonce na ústecké dálnici na příjezdu do Prahy. Více v dopravě 007 už za minutu a půl.
1: No, to byly praktické věci, já jednu praktickou taky přidám, protože tento týden hrajeme o dva notebooky Apple MacBook Neo a v příští hodině si k tomu řekneme víc.
0: No, jsi říkala praktickou věc, ale ona je praktická a hezká. Je no, modrý je. A růžový.
1: Přesně tak, máme dva.
0: Tak v příští hodině.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už je zase čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Asi 38 kilometrů měří nesouvislá kolona kamionů na D1 před Brnem směrem z Prahy. Profesionálové z Global Assistance upozorňují na kolony na silnici 35 před Litomyšlí, a to z obou stran. Petr nám hlásí novinky a problémy na Mladoboleslavsku. Petře, povídej, tak konkrétně, co se tam stalo a kde?
2: Chtěl bych nahlásit uzavřenou silnici číslo 16, Mělník Mladá Boleslav. Je to za obcí Bezno, je tam bouračka, policajti teďka to tam otáčej. Horko těžko to jde s kamionama a 2 až 3 hodiny to bude zavřený. A opatrně, obejte to přes chodě, vyjedete na Boleslav.
1: Pane jo, díky za to info, dávejte pozor. Další bouračku vidíme na ústecké dálnici na příjezdu do Prahy. Kdo je tam?
3: Kdo jedete po dálnici do Prahy, tak přesně na tom příjezdu vedle Chaberské svátky jsou sobě 4 auta. Teď tam přijeli četníci, řešili to. Fakt vám pospíchání nepomůže.
1: Díky za to, ano, nožku splynu, jsou prázdniny léto, tak maximálně přijede to chvíli později. A šéf vám patrně hlavu neutrhne, nebo přijete později k vodě a tak dále. Nestojí to za to, aby se něco stalo. Ještě jedna informace, krokem to jede na Pražském okruhu na trase Ruzyně-Modletice mezi Zlíčínem a Ořechem. Dopravu s námi můžete vysílat taky, buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestou s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Dopolední impuls, minuta před 16. hodinou, Honza Varga připravil zprávy, došlo ke změně mapy republiky. Co se stalo, se dozvíte ve zprávách už za okamžik. Potom další bezvadná česká muzika, Krištof a obchodník s deštěm. No a když jsme u toho, tak počasí venku v následujících hodinách a zítra samozřejmě bude deštivé, nebo jak to vlastně bude vypadat?
1: Já bych řekla, že bude docela příjemně, protože páteční obloha bude polojasná až oblačná a teploty, jak říkám, příjemných 20 až 24, na jihu Moravy až na 27 stupňů vystoupají, takže žádná tropická vedra.
0: Deštík žádný nebude.
1: No tak lehce může přijít, ale jenom opravdu velmi místy.
0: Normální letní den. Přesně. Na pohodu.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Housky a deště změnili mapu sucha v Česku. Vlak zachytil mladíka na Domažlicku a fotbalová reprezentace hledá trenéra ze zahraničí. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Nedávné bouřky spláchly Čechy, ale Morava dál žízní. Na 10% území Česka aktuálně stále panuje extrémní sucho. Podle čerstvých dat z projektu Intersucho sice vydatné deště z posledních dní výrazně pomohly hlavně severozápadu země, kde je vody dost, ale na Hané a jižní Moravě klesla vlhkost půdy pod 10% a rostliny tam začínají vadnout. Extrémní vedra z konce června totiž situaci ještě vyhrotila a zemědělci hlásí velké škody. Kvůli nedostatku vláhy a neschopnosti se ochlazovat rostliny zastavily růst. Ovocné stromy předčasně schazují plody a bídná nejspíš bude i druhá seč trávy. Nadějí pro vyprahlou Moravu tak zůstává začátek příštího týdne, kdyby mělo podle předpovědi opět pršet. Obrovské štěstí měl 20-letý mladík na Plzeňsku. Na železnici mezi Domažlicemi a Havlovicemi ho dopoledne zachytil projíždějící Bavorský expres. Naštěstí mladíku trpěl jen lehká zranění ruky a nohy, z místa nehody sám odešel a ušel pěšky 3 kilometry až domů, kde ho následně našla policie. Podle mluvčí záchranářů původně záchranné složky výjížděly k nahlášenému střetu s tím, že vlak mladíka srazil. Hasiči mezitím z Mezinárodního expresu evakuovali 18 cestujících a převezli je náhradní dopravou do Domažlic. Dechové zkoušky i testy na drogy byly jako u zraněného, tak u strojvedoucího negativní a policisté teď zjišťují, co přesně mladý muž v kolejišti dělal. Obce a města v Plzeňském kraji začínají sázet na družstevní výstavbu. Do založených družstev vkládají například své pozemky. Po státu ale samosprávy žádají garance výhodnějších úvěrů od bank.
5: Družstevní byty jsou v kraji velké téma. Obce je mohou využít například při schánění školníka nebo strážníka. Pomohou také udržet mladé. Planá na Takovsku připravuje výstavbu 30 družstevních rodinných domů. Problémem je ale úvěr. 4 z 5 oslovených bank ho odmítli poskytnout. Pátá nabídla úvěr přes 5%. Planá proto podepsala výzvu obce Hanušovice v Olomouckém kraji, která volá po podpoře státu a rozeslala ji dalším starostům. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
4: Kyjev zažil noc hrůzy. Rusové masivně útočili raketami a stovkami dronů. Hlášených je zatím nejméně 20 mrtvých civilistů a desítky zraněných, včetně malých dětí. Podle ukrajinské armády šlo o jeden z nejrozsáhlejších úderů za poslední týdny. Trosky sestřelených strojů zasáhly na 30 míst po celé metropoli, zapálili hotel v centru a poškodili přes 100 domů. Situaci pro obránce komplikuje fakt, že Rusové nasazují nové, výrazně rychlejší drony s proudovými motory, které ukrajinskou protivzdušnou obranu extrémně zatěžují. Prezident Volodymyr Zelenský okamžitě reagoval, že západní zbraně a rakety jsou teď pro zemi absolutní prioritou, která přímo zachraňuje lidské životy. Fotbalová reprezentace cílí na trenéra ze zahraničí. V pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl šéf fotbalové asociace David Trunda. Po neúspěšném mistrovství světa skončil v pozici kouče národního týmu Miroslav Koubek. Podle Trundy se teď vedení tuzemského fotbalu dívá za hranice republiky. Zdůraznil ale, že by nový trenér měl ideálně většinu času trávit v Česku.
6: Vy potřebujete, aby ten český trenér poznal i tu DNA toho českého fotbalu, českého národního týmu. Bavili jsme se i
3: s hráčem a i s Pavlem, že vlastně ten národní trenér by pak měl mít možnost ovlivňovat i vzdělání českých trenérů.
4: Nový trenér reprezentaci povede do podzimních zápasů Ligy národů. Do jedné z elitních skupin A Češi vstoupí jako outsideri. Narazí totiž na Španěly, Angličany a Chorvaty. Ze zpráv je to vše, s vámi jsou dál Renča s Petrem.
0: 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu, ano, Petr Brožík.
1: A Renata Kuková a taky čtvrtek 2. července už je. Za chvíli tady máme víkend.
0: Krištof, obchodník s deštěm, právě teď, hezké odpoledne s námi.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: To zavonilo létem, doufám, že jste tančili, jestli máte možnost. Za chvíli další bezvadná muzika, Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? Sledujeme také aktuální dopravu. Hromadná nehoda se stala na trase Mladá Boleslav Mělník na silnici 16 u Bezna. Doprava 007 je tady už za 3 minuty, takže se dozvíte další podrobnosti. No a taky můžete vyhrát nový MacBook Neo od Planea. Krásný notebook od Apple za necelých 17 tisíc, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si už teď celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: My budeme notebooky rozdávat už tento pátek, což je zítra, takže se nám čas krátí. I vám se krátí čas, protože od pondělí skládáte výherní větu, a pokud ji budete mít v pátek správně, pokud budete desátá žena v pořadí a desátý muž v pořadí se správnou tou výherní větou, tak získáte růžový anebo modrý MacBook Neo.
0: Logicky pro chlapy růžový a pro ženy modrý, samozřejmě.
1: Jasně, já mám modrý šaty, mě by se modrý šiknul. A ty jsi měl růžovýho munčičáka, jak jsi se nám včera svěřil, takže růžový pro tebe.
0: No úplně v pohodě. Další slůvka v této hodině na Impulzu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď ve 16:45. Hromadná nehoda uzavřela trasu Mladá Boleslav Mělník na silnici 16 u Bezna. Jezdí se odklonem přes Chotětov. Kvůli zúžení se vleče doprava na cestě z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Přerušovaná šňůra kamionů popojíždí na D1 mezi Velkou Býteší a Brnem na tahu z Prahy do Vyškova. Další kolony sledujeme u Svitav směrem od Litomyšle na Mohelnici. A doprava vázne taky na příjezdech do Prahy, zejména po ústecké D8 nebo plzeňské D5. Pevné nervy, zapojte se když tak taky. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Řiďte s úsměvem a taky si zpívejte třeba za volantem Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si právě teď.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České

0: plus 4 minuty před půl pátou. Přejdeme zase k české muzice. Poetika a půlnoc, do té doby času dost ještě si poslechnout spoustu bezvadných věcí od nás. A taky třeba i něco vyhrát, protože vy můžete vyhrát nový MacBook Neo od Planea, krásný notebook od Apple za necelých 17 000, doplňující portfolio počítačů s nakouznutým jablkem. Prohlídněte si už teď celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: Já vás tady nechci zklamat, ale musím to říct, pokud s námi nehrajete od pondělí, tak máte trošku malou smůlu.
0: Bude problematické poskládat tu větu. Jediná šance je tak jako zapojit rodinu nebo v práci. Hele, co říkali v úterý? Jo, nebo něco takhle.
1: Tak, přesně tak.
0: A kdo nebyl lakotnej a zase, když tak řekneš, tak zase snížíš tu svoji šanci na víru.
1: Přesně tak.
0: Je to na vás.
1: Je to tak. Každý den jsme vám řekli část té věty. Od pondělí dnes řekneme tady další tu čtvrteční část věty a až zítra budeme chtít znát celou větu, protože i zítra bude ještě poslední nápověda a pak už to rozlouskneme. Takže dávejte dobrý pozor, chystejte si mobily, kalendáře, papírky, bloky, kam si to píšete, zaznamenáváte, abyste tu větu měli opravdu celou, protože budeme nekompromisní.
0: Ano, a to dnešní slovo řekneme za chvíli.
1: Ty si tajemnej.
2: Filmové premiéry. Jamesy, čeká tě zářná budoucnost.
3: Do kin míří další díl úspěšného animáku Mimoni a Monstra. Během výpravy za novým paroužským pánem se Mimoni ocitnou v Hollywoodu, kde naruší natáčení filmu. Jeho režisér ale cítí v Mimoních velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kamerou pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém. Nejen pro natáčení, ale i pro celý svět.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz.
6: Shell. Go well.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

sober.

0: Dnes 16.35 chystáme rozbalení Impulzovic krabičky, tam už připraven mistr Karel Gott, oheň v sobě máš. No už zítra se bude něco rozbalovat pomyslně a slavnostně, ale k tomu se hnedka dostaneme. Vy můžete vyhrát nový MacBook Neo od Planea, krásný notebook od Apple za necelých 17 tisíc, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si už teď celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz.
1: Jasně, Apple může být krásný a levný, koupit ho můžete buď v Planeo, anebo vyhrát u nás, a to už zítra, pokud jste od pondělí každý den zaznamenávali část výherní věty, která se skompletuje právě zítra, a právě zítra budeme losovat 10. ženu, 10. muže, protože máme MacBooky Neo od Planea 2, růžový a modrý.
0: Tak, pojďme si to zrekapitulovat. My jsme v pondělí řekli něco, v úterý něco, včera taky něco a dneska přidáme další
1: taky
0: slovo.
1: Něco. Tak jo. Taky něco. Takže tušky do ruky. Bude to krátké a budeme to opakovat? No, to se ještě uvidí.
0: Jo.
1: Ale řekneme to 3, 2, 1.
0: Skvělý. Další slůvko do té skládačky, do té věty je slovo skvělý.
1: Takže zapisujte, zapamatujte si to a zítra to zkompletujeme.
0: Poslední slovo, nebo dvě, přidáme zítra touhle dobou tady na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls, dáme si reklamu na ticho a skupinu Tým. Sledujeme také aktuální silnice, čerstvou nehodu vidíme na D1, 204. kilometr, směr z Brna na Prahu. Doprava 007 je tady už za 2 minuty.
1: Mimochodem, milí impulzáci, už jste slyšeli, že naše hra Halo tady impulzově zpátky. Po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Ty se teď v době prázdnin a dovolených určitě budou hodit. Takže jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se už teď registrovat. Udělat to můžete na webu impuls.cz nebo v naší žluté aplikaci, nebo taky prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. No a když vám zase klasicky až tu hru odpálíme, zazvoní telefon, musíte bez zaváhání říct to jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi.
0: Jo, a pozor, letos v létě navíc přidáváme ještě jednu novinku. Když řeknete správné heslo, vyhrajete základních 10 000. Pak se ale můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete riskovat. Mm-hmm. Moderátoři vám totiž můžou položit i bonusovou otázku z našich českých prázdnin. A když odpovíte správně, výhra se zdvojnásobí na 20 000. A když ne, neodnesete si nic. No i to je důvod, proč poslouchat naše vysílání, protože všechno se dozvíte a pak jenom můžete říct, jo, jdu do toho bonusu a 20 000 na výlety na dovolenou je hnedka doma. První volání proběhne už úterý 7. července za 5 dnů, tak se zaregistrujte a hrajte s námi.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijem muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz Radio Impuls. Doprava 007.
1: A je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda komplikuje provoz na D1 na 204. kilometru směrem z Brna na Prahu. Silný provoz čekejte i na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony tady jedou v trhané koloně v úseku už od Velké Býteše. Doprava se momentálně vleče i na silnici 35 u Svitav ve směru od Litomyšle na Mohelnici, nebo taky na silnici 26 za Folmavou směrem na Domažlice. Po nehodě je teď zastavený provoz na trase Mladá Boleslav-Mělník na silnici 16 mezi Jezerním Vtelnem a Beznem. Dvoukilometrový dopravní štrůdl se vyne na tahu Liberec-Turnov mezi Jiřmanicemi a Hodkovicemi. U Hodkovic se totiž pracuje ve velkém. A profíci z Global Assistance hlásí kolony na výjezdu a současně na příjezdu do Prahy směrem od Ústí nad Labem. Další kolony v Praze vidíme třeba na trase Smíchov-Černý most před Štěrboholy. A to v obou směrech. Zapojte se do dopravy taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun. Kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné. Zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: Polední impuls, minuta před 17. hodinou, na dráze budou nesnáze, více se dozvíte ve zprávách Honzy Vargy, jsou tady celé vidět. Potom bezvadná muzika, Richard Miller a Ivan Tásler, Srdce jako kníže Rohan. No a venku v počasí nás čeká co? Jako tak, na páteček?
1: No přesně, na páteček by to chtěl něco příjemnějšího, žádná extrémní horka na Moravě, už čekají na trochu lepší počasí, tak se trošku dočkají, protože teploty budou 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy sice víc, ale jenom pro ně jenom 27, takže přes těch 30, to už je můžu uklidnit, to tam nebude.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dovíme.
3: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
6: Čínské e-shopy už našly cestu, jak obejít clo. Železničáři omezí provoz na hlavním koridoru z Prahy a exministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka. Je 17 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Levné nákupy z čínských e-shopů, jako je Temu, od 1. července zdražily, a to kvůli novému unijnímu clu na zásilky do 150 eur. Lidé nově připlatí 75 korun za každý jednotlivý druh zboží v balíčku plus DPH, což u levných věcí klidně zdvojnásobí cenu. Poplatek přitom bude u doručení vymáhat přímo dopravce. A získá tržiště už ale nařízení obcházejí a zboží masivně navážejí do skladů v Evropě, odkud balíky posílejí jako běžnou vnitrostátní poštu bez celního řízení. Takže se clo promítne už jen skrytě v koncové ceně. Evropská unie zavedla toto opatření kvůli loňskému extrémnímu přívalu bezmála 6 miliard levných balíčků z Číny, které podle domácích prodejců likvidovaly evropský trh. Páteřní trať v Česku čeká oprava. Železničáři se pustí do údržby hlavní trasy z Prahy na Českou Třebovou. Práce začnou v neděli mezi středočeským Kolínem a Řečany nad Labem. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že se výluka ještě rozšíří během předposlední středy v červenci.
7: Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
6: Dálkové vlaky z Prahy na Brno můžou kvůli opravám nabírat zpoždění. Omezení mezi Kolínem, Řečany nad Labem a Přeloučí potrvají do konce července. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100 tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro Novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 tisíc korun. Slovenský minister dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neshodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se proti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun.
8: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes tisícovku. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na provodné akce. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Tenistka Maria Bousková slaví. 27letá hráčka po 3 letech postoupila do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 27 porazila na londýnské trávě ve 2 setech Italku Grantovou. Naopak Karolína Plíšková slavný Grand Slam opouští. Finalistka z roku 2021 nestačila na obhájkyni titulu Polku Igu Švjontekovou. Wimbledonské 2. kolo čeká dnes ještě další české tenisty, Lindu Noskovou, Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. Ode mě je to vše, s vámi jsou Renča. čas, Petrem.
0: Zprávy Rádia Impuls s Honzou Vargou za námi, téměř 4 minuty po 17. hodině. Přejeme krásné odpoledne.
1: Já přeju taky krásné odpoledne, mrkneme se na fotbal. No, na mistrovství světa.
0: No i do kam jinam. Richard Miller a Ivan Tásler, Srdce jako kníže Rohan.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tak nevím, že tady předváděla teď je ten charakteristický tanec Makareny. Dobře, ještě, že jste to neviděli. Xindl X
2: ještě,
1: a Puberťák.
2: Ještě, že jste to neviděli. Škoda, že jste to neviděli, si chtěl říct.
1: Puberťák a Xindl X už za chvilku sledujeme také aktuální dopravu. 25-kilometrová kolona na D1, další je před Hodkovicemi nad Mohelkou a problém nám voláte i z Litoměřicka. Doprava 007 je tady už za 4 minuty, ale my se teď musíme věnovat taky sportu, když tady mám sportačku a tím jasně. Sportem, ústředním tématem číslo 1 posledního měsíce je samozřejmě fotbal.
2: Přesně
1: a
2: tak.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Ty by si pořád jenom sledoval dopravu, musíme se podívat přesně i na fotbal, protože dneska hodinu po půlnoci se bude hrát ale extrémně zajímavý zápas. Utkají se dva velké týmy, Portugalsko a Chorvatsko. Nejenom, že jsou to silné týmy, které už to dokázaly hodně, ale mají v sobě, tedy v sestavě dvě velezkušené ikony. A je celkem pravděpodobné, že zítřek vlastně pro jednu z těch ikon bude loučením s mistrovstvím světa, nejenom s tímto, ale i v jejich kariéře. Já teď mluvím o portugalském útočníku Cristiano Ronaldovi, jemu už je 41. Chorvati zase mají záložníka Luku Modriče a tomu je 40. No a když se vezmeme, že mistrovství světa je vždycky jednou za 4 roky.
1: No tak kdo teda bude končit? Říkal si jedno a
2: no, tak jeden z nich.
1: Jsou to jakoby staří pardálové.
2: No, tak ale jeden z nich postoupí, tak jsem to myslela.
1: Jo, takhle.
2: Jeden z nich postoupí, ale zítřek bude tím posledním, buď pro toho nebo pro onoho, ale chtěla bych říct, že kdyby se náhodou věděl nějaký recept na elixír mládí, jo, protože ty někdy se chováš jako ten Xindlův puberťák, tak jestli máš elixír mládí, tak já bych doporučila, kdyby s Cristiano Ronaldovi nějaký poslal pár kapiček, který užíváš, protože, proč o tom mluvím, za 4 roky mistrovství světa se bude hrát v 6 zemích, bude to poprvé v historii a navíc na 3 kontinentech a jednou z těch zemí bude Portugalsko. No a nechceš nic víc v kariéře, než aby si mistrovství světa hrál doma. Jo, to je tak, jak Mexičani neprohrávají na tom azteckém stadionu, parádně jim to tam jde a takový jako 45-letý Ronaldo příští mistrovství světa v Portugalsku.
1: Já myslím, že i tohle on má v hlavě, pochopitelně, že s tím počítá,
2: jo,
1: že
2: fakt?
1: Snaží se to mít zasunuté. No nevím, já úplně ten recept nemám, jako ideální je být mladý hlavou, což já jsem pořád.
2: Být stále mlad.
1: Být stále mlad. Hele, já si myslím, že Jarda Jágr si by neměl nějaký recept, podívej se, jako dokdy hrál Jarda.
2: To je pravda, napíšeme na Kladno.
1: No a vem si, co tam na tom ledě předváděl, že jo, a Ronaldo... Všechna čest jemu, ale stejně tam jako pocupitává před tou brankou soupeře jenom, že ten už toho moc nenaběhá.
2: Tak stačí být dobře postavený, že jo, a když ti to tam jako dají, tak pak můžeš i hlavičkou, trma vrma, gol.
1: Základ je dobrý postavení, slíznout smetanou a je to.
2: No?
1: Takže no jenom aby vydržel a za 4 roky se může rozloučit.
2: Budeme držet pěsti, uvidíme a jenom doplním, že kromě Portugalska se za 4 roky bude hrát ve Španělsku, v Maroku a pozor, úvodní zápasy se budou hrát v Argentině, Paraguay a Uruguay na počest z tého výročí mistrovství světa.
1: To je ještě větší časový posun, než byl teď, tak budeme doufat, že se naše nedostanou, aby jsme nemuseli stávat.
2: Jsi optimista.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
7: aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
11: Rádio Impuls.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Asi 25 kilometrů měří kolona náklaďáků na D1 před Brnem směrem od Prahy. Více než kilometrová kolona se sune před Hodkovicemi nad Mohelkou a to na trase Liberec-Turnov. U Hodkovic se totiž pracuje. Ze stejného důvodu sledujeme dopravní špunt na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Záhoří. Je tady kolona z obou stran. Nová nehoda teď blokuje provoz v Praze na křížení Novopatské a Kbelské ulice u Kbel. V místě zúžení se tady srazil osobák s motorkou. Připravte se na problémy v obou směrech. Pražská Kbelská ulice se totiž ode dneška opravuje ve velkém. Doprava v Kbelské kolabuje směrem od Ústí nad Labem, v Novopatské je asi 3-kilometrová kolona směr Letňany. Pražský okruh se ucpává před Ořechem a to v obou směrech. A ještě tady máme informace od vás. Jarda volá z Litoměřicka, z Budyně nad Ohří. Jardo, ahoj, co se tam děje?
12: Čau, impulzáci. Teďka k benzínové pumpě v Budyni na Touží se postavili dopraváci, měří.
1: Tak pozor, nožku z plynu a dodržovat rychlosti, ať to nestojí korunky zbytečně. Zapojte se taky do dopravy, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

Hudební impuls, česká muzika už zase za chvilku, Tomáš Klus dokola. Musíme se vrátit k tomu, co jsme probírali tady v rámci sportovního okénka s Renčou, kde jsme se dostali vlastně až k potřebnému elixíru mládí pro Cristiana Ronalda, který by mohl v 45 vlastně uzavřít svou kariéru.

0: reprezentační v Portugalsku.
1: No, na mistrovství světa, protože tam bude za 4 roky se také hrát, teď je mu 1,40. My jsme na žádný úplně zásadní elixír mládí nepřišli, ale od toho máme taky naše šikovné a milé posluchače, no, kteří hned zareagovali. A máme tady nějaký recept.
0: Geniální, od Lukáše.
2: Zdravím Petra, Renato. Tak Petře, mám pro tebe úžasný osočený recept na mládí. Koupíš si 2 krémy obyčejný jaruce, to v kastruku, naředíš trochu vody, ohřeješ to, jo, na 60 stupňů mícháš, naleješ tam 2 lžíce olivového oleje, trošku oregana, zamícháš to, přibereš kvaru, necháš to trošku vychladnout a vyleješ to celý do záchodu a dáš si pivo.
1: To je recept pro tebe, co?
0: Lukáši, díky. Musím se přiznat, že tento recept já znám pochopitelně, já ho znám velmi dobře.
1: Jo, takhle. Já jsem začala u toho krému, jsem přemýšlela, co s tím krémem bude. No. Ty si jako používáš krém na ruce, že? Máš
0: No. Já ten recept to znám velmi dobře, jestli piju na konci. Otázka je, jestli ho zná Cristiano Ronaldo, teda.
1: Nevím, takže posíláme. Píšu si, posílám na mistrovství světa.
0: Cristiano.Ronaldo zavináč, Gmail, nebo na WhatsAppu to posleme.
1: Jo, jasně, to... přeposílám z WhatsAppu na WhatsApp. Takže, Miraj, Cristiano, čekej zprávu.
0: A Lukáši, díky.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vědk Scandinavian Sleeping and Living.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls. Krabička připravená, v impulzovic krabice Petr Novák a skupina Flamengo. Já budu chodit po špičkách.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Je prostě důležité mít kolem sebe ty vhodný lidi, protože ne vždycky má člověk jako dobrou náladu nebo dost energie a pak potřebuje prostě nějaký ten impuls, třeba Rádio Impuls, jo, my jsme taky ty dobrý lidi. A nebo pak ty nejbližší, který nás tak trošku jakože rozproudí nám třeba tu lepší náladu. A já si myslím, že to je téma pro Michala Ransdorfa, který je jedním z našich expertů na radost.
3: Kdo vám dokáže udělat vždycky radost, i když vám zrovna není do zpěvu?
4: Třeba Martinka z kavárny, s ní je vždycky legrace, my se podporujeme navzájem. Když není jí do zpěvu, tak ji rozveselím já, když není mě do zpěvu, tak mě rozveselí Martinka.
5: Děti je partnerka, tím jak se sebe vyzařují pozitivní energii, to je návykový.
3: Kdo vám dokáže udělat vždycky radost, i když vám zrovna není do zpěvu?
6: Děti, protože dokážou vymyslet takové ty nečekané radosti. Já jsem teda učitelka, takže napíšu i na tu tabuli.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: nejrychlejší doprava, leckde se může jevit jako výhodná vzhledem k tomu, co se děje. Za chvilku další muzika na Impulzu, Turbo, chtěl se mít, ale my právě sledujeme i dopravu aktuálně v Praze v Belské. Čekejte dopravní peklo i v těch návazných komunikacích a hlavně příjezd od Ústí nad Labem. Doprava 007 je tady už za 2 minuty, ale až pomine i třeba ta páteční odjezdová špička na víkend, tak se můžeme těšit na sobotu, kde to bude krásné, zejména ve společnosti Impulzu.
1: To rozhodně, protože my tyto prázdniny žijeme českými prázdninami, protože my víme, že všude je dobře, ale u nás je nejlíp. A myslíme to taky, že u nás na Impulzu, protože nejenom, že vás vezmeme po vlastech českých, co kde je krásného, dobrého, ale my vám hrajeme i českou a slovenskou muziku a navíc živáky, takže nemusíte nikam chodit, nemusíte nikam jezdit, udělejte si to hezký, kde zrovna budete, nalaďte Impuls a tuto sobotu v 8 hodin jeden živák pro vás máme.
0: Bude to hezké, bude to milé, protože to bude živák Jany Kiršner, která se představí se svým koncertem z Pražského Doupěte. Takže tuhle sobotu od 8 večer, no a my říkáme českou a slovenskou muziku. Jana samozřejmě Slovenka, ale slovenštině velmi dobře. Rozumíme, hezky nám zní do těch uší, takže to bude krásně strávený večer. Víkendový živák Rádia Impuls přímo u vás doma na chatě nebo tam prostě, kde budete právě teď české prázdnin. Teď v sobotu od 8. Těšte se na to.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
4: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
3: Je nebojácný.
4: Já se začal taky bát trošku.
5: Ježiš, Aleši.
4: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
6: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
4: Teď to duplo, Impulzovi.
6: Vidím to, pozor, tleskej.
4: Aha, tak to je počkejte, tleskej.
6: Jo, ne.
4: To je jenom ta první fáze, on to má několik.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: I teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tak se na to pojďme podívat. Asi 22 kilometrů měří kolona kamionů na D1 před Brnem směrem z Prahy. A dopravní peklo teď čekejte v Praze v Kbelské ulici, která se ode dneška opravuje. Na křížení Novopatské a Kbelské ulice se v místě zúžení srazila motorka s osobákem. Doprava na Kbelské stojí v obou směrech. Problémy proto čekejte na příjezdu do Prahy od Mladé Boleslavy v Novopatské ulici. Doprava koloběje i v protisměru na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Na Kbelské stačí sebemenší kolize a kolony okamžitě paralyzují celý provoz na severním okraji Prahy, takže tady to bude ještě o nervy, nejenom dneska, ale následujících asi 8 týdnů. Profíci z Global Assistance upozorňují na kolony na Pražském okruhu, typicky před exitem 19 u Ořecha, a to v obou směrech. A hodně pomalu to jede taky na Pražské jižní spojce před Štěrboholy směrem od Smíchova. Další dopravu můžete přidat do našeho vysílání, taky vy, budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
7: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renátou a taky dneska nás střídá milá společnost Ludvík Pospíšil.
8: Ahoj, já vám přeju krásné odpoledne. Hele, když se na mě, Renato, Petře, podíváte, nepřijdu vám
0: dobře
8: trochu menší než včera?
1: Menší? Tak
0: počkej,
1: takhle.
0: Já si stoupnu.
1: Já jsem dost malá, takže mě připadají všichni dost velcí.
8: No, já jsem dneska byl u lékaře a ten mě měřil. A nebudete tomu věřit, celý život někde vyplňuju svoji výšku.
1: No.
8: Předpokládám, že naposledy jsem se asi měřil u odvodu. Je to možné něco takového?
1: Je to možný.
8: 5 centimetrů pryč.
1: 5, jo?
6: Fakt,
8: taky mě to překvapilo, nechtěl jsem tomu věřit.
1: To
8: ale
1: je fakt hodně.
8: Je to tak.
1: A já pořád tvrdím, že mám 1,60 m, víš, od kdy, když jsem ve svých asi 14 letech si nechávala dělat pas, aha, cestovní pas, aha, a od té doby to říkám, tak já teď mám třeba 155, jenom?
8: Je to možné.
6: Je to možné. Ty jo.
8: Bych se nechal přeměřit.
6: Pozor, ještě záleží, kdy tě měřil, v kolik to bylo, kdy jsi tam byl?
8: Po obědě.
6: Po obědě. To je možná ta chyba, protože tak, jak chodíme, tak my vlastně za ten den, říká se tomu, že člověk je sešlapaný, že jako,
1: aha, jo, jako se prostě chodíš,
6: se sednou ty, v té páteři, všechno to jako se sedne, takže večer po celém dnu jsme menší, než jsme ráno.
8: Jo. Takže za chvíli nabízím sesedlé vysílání.
1: Ne, bude to krásný. Pořád je Ludvík Pospíšil o půl metru vyšší než já.
8: No, o 30, 20, 15.
1: O něco, jo.
6: Příště, prosím tě, měření jenom ráno.
8: Dobře.
6: Jenom ráno.
1: Tak jo. Měj se hezky. Ahoj.

0: Čtvrtek 2. července, přejeme vám krásný večer, za okamžik 18. hodina. Jak to vypadá s teplotami teď po České republice? Domažlice 26 stupňů Celsia, Jičín taky 26, na Kroměřížsku je o něco tepleji, Kroměříž hlásí 28 stupňů. Ráno na jižní Moravě doprší poslední kapky, mraky se rozejdou, potom už čekáme polojasno, sem tam nějaký ten bílý mráček, a teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
6: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
6: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
7: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: Policie podezřívá děčínského primáře z vraždy. Soud potrestal krádež kabelů na železnici. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Policie podezírá děčínského primáře kvůli údajnému předávkování pacientů opiaty. Případ vyšetřuje jako vraždu více osob, jak uvádí CNN Prima News. Při nedávném interním šetření nemocnice zjistila, že primář na oddělení v Děčíně měl některým hospitalizovaným pacientům podávat nedovolené množství opiátů. Kolika přesně lidí se současný případ týká, zatím není zřejmé. Primáře postavila nemocnice mimo výkon práce. Krádež železničních kabelů na Přerovsku přijde trojici mužů draho. Soud je poslal na 3 až 12 měsíců za mříže. Musí také nahradit škodu téměř 1,5 milionu korun. Železničáři se navíc můžou soudit dál o ještě vyšší částku občanskoprávní cestou. Žalobce Petr Klimeš si myslí, že trest pro muže odpovídá tomu, co provedli.
10: Soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu.
8: Trojice mužů ukradla kabely loni na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Provoz vlaků to tehdy zásadně omezilo na zhruba 20 hodin. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný. Kyjev zažil děsivou noc. Rusové v ukrajinské metropoli masivně útočili raketami a stovkami dronů na civilisty. Hlášených je zatím nejméně 20 mrtvých lidí a desítky zraněných, včetně malých dětí. Podle ukrajinské armády trosky sestřelených strojů zasáhly na 30 míst po celé metropoli, zapálili hotel v centru a poškodili přes 100 domů. Situaci pro obránce komplikuje fakt, že Rusové nasazují nové, výrazně rychlejší drony s proudovými motory. Ty ukrajinskou protivzdušnou obranu extrémně zatěžují. Prezident Zelenský reagoval s tím, že západní zbraně a rakety jsou teď pro zemi absolutní prioritou. Ukrajina podle něj na ruský noční útok na Kyjev rozhodně odpoví. Bitva u Hradce Králové bude jako na dlani. Mobilní aplikaci s rozšířenou realitou nabídne návštěvníkům Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Výletníci v ní uvidí postavení vojáků přímo v krajině, kde se odehrála největší polní bitva na českém území. Aplikace je součástí nové expozice, která otevírá své brány už zítra.
11: Aplikace má formu interaktivního komiksu, který návštěvníkům představí válku ze 4 různých pohledů. Část děje se odehraje přímo v muzeu. Pro pokračování však musí lidé vyrazit na samotné bojiště. U jednotlivých zastavení načtou QR kód, který jim zpřístupní další kapitolu příběhu. Aplikace je zdarma a při používání nepotřebuje internet. Rozšířenou realitu nabídne na 3 místech. Ukáže třeba postavení armád při pohledu z rozhledny nebo pozice dělostřelců v zákopech poblíž baterie mrtvých. Pro Rádio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
8: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
0: Za nějakých 10 minut začneme držet palce Jiřímu Lehečkovi na tenisovém Wimbledonu. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer, mám pro vás muziku, tohle jsou Buty a František.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí. České

0: Tady je prázdninový program Rádia Impuls. Za chvíli se budeme hrát Ilonu Čákovou La Isla Bonita. Prázdninová doprava dostala hlavní téma, a to pražskou kbelskou. Jak to tam v tuhle chvíli jede, případně nejede, tak o tom už za 2 minuty.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umyju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Milí agenti, právě teď myslíme na vás, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava kolabuje v Praze v Kbelské ulici, která se opravuje ve velkém. Mezi Letňany a Černým mostem je několika kilometrová kolona v obou směrech. Důvodem je nehoda motorky a osobního auta na křížení Novopatské a Kbelské ulice u Hloubětína. Krokem to jede na Pražském okruhu před sjezdem na 19. kilometru u Ořecha, kolona je v obou směrech. Zhruba 22 kilometrů měří kolona nákladních aut na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. No a to je pro tohle chvíli všechno, každopádně dopravní situace se mění každou minutou. Dejte nám vědět, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Tady je čtvrteční program Rádia Impuls, za chvíli Elání, ještě předtím taky vtip Vlasty Korce, no a ještě jeden tip z našeho vysílání, co děláte v sobotu večer, co byste řekli na koncert, dokonce na živák, tak přesně takový vám nabízíme v sobotu od 8 večer a tentokrát bude na Impulzu koncertovat Jana Kirchner a bude to koncert z Pražského Doupěte. Po 20. hodině víkendový živák Rádia Impuls v sobotu tady na Impulzu.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Zlatičko, miláčku, nechtěla by sis zase hrát s tím elektrickým slonem? Mami, je mi 12. Jestli chceš, abych vyluxovala, tak mi to normálně řekni.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Takové jsou prázdniny na Impulzu, za chvíli skupina Katapulta, někdy příště žijeme českou muzikou i v naší Impulzovic krabičce. A po republice jezdíme s úsměvem. Kolegou Petra Berku potkáváte u čerpací stanic OMV. V Hradci Králové to vyšlo na celé čáře. Překvapení, nadšení, euforie. A teď si to s Petrem můžeme připomenout.
1: Z Hradce Králové posílám vám všem pozdrav. Mám tady paní Šárku, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mám tady taky černý pytel s logem Rádia Impuls a v tom pytli mám odměny pro zodpovědné a usměvavé řidiče. Takže co to bude, paní Šárko? Zalovte
2: tam. To nejlepší, ne? Přece. Co jinýho?
1: A řekněte nám, co jste si jakou odměnu vytáhla z našeho pytle.
2: Ne. Nekecej.
1: Ne. Řekněte to.
2: Pardon. Tankování na ruce zdarma.
1: Gratuluju. Ještě jednou gratulujeme a děkuji všem, kteří obětovali pár minut odpoledního času, aby se zastavili za mnou v Hradci Králové. A že vás bylo opravdu dost, to snad ani nemusím říkat. Díky všem a kam pojedeme příště, poslouchejte Rádio Impuls, jezdíme s úsměvem, bude pokračovat zase příští týden. Ode mě vše a já se těším zase jindy na setkání s vámi.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Čtvrteční rádio Impuls. Nehoda zavřela D1 mezi výjezdy na 321. a 330. kilometru směrem z Přerova na Ostravu. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Kuba Telšára. Kubo, ahoj.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. Dálnice D1 z Přerova na Ostravu na 325. kilometru je uzavřená po vážné dopravní nehodě. Kola nasáhá k exitu 321, kde policisté dopravu také odklání. Také na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jede převážně pravý pruh pomalu od Ostrova Čic. V Praze se postupně rozjíždí kolony po nehodě v místě rozsáhlé rekonstrukce na Kbelské ulici u Novopatské. Ve směru od Ústí nad Labem je zdržení od prvního kilometru D8 a ucpaná zůstává i Novopatská ulice od D10. Bouralo se na Dobříšské ulici směrem na Smíchov za Zlíchovským tunelem, postojíte se tam pár minut. A Pražský okruh zůstává ucpaný z obou stran na trase Modletice letiště před Ořechem, konkrétně u Barandova a v protisměrném pásu od Zličína. Z Globáse stán v Kuba.
1: Naši agenti potvrzují problémy na dálnici D1.
3: Ahoj všem řidičům, řidička Gabka, 3 kilometry před sjezdem 330 na Fulnek na Nový Jičín D1. Velká nehoda, všechny záchranné složky, vrtulník přistává, prosím, buďte opatrní.
1: Gabce, moc děkujeme za zprávu, přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007.

0: Krásný večer, za chvíli to bude 19. hodina, posloucháte Radio Impuls. Kdyby léto bylo jako dnešek, pak bych si vůbec nestěžoval. Zítra čekáme něco podobného, bude polojasno, k tomu čekáme teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27, a pozor, ráno na jižní Moravě může ještě pršet, ale později se mraky rozejdou.
1: Počasí nezměníte. Okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Haló, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Dustin Hoffman už je ve Varech. D3 k rakouským hranicím bude hotová dříve. Vodárny na Slovensku utahují kohoutky. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: A začínáme horkou novinkou. V Karlových Varech už dosedl Dustin Hoffman, hlavní festivalová hvězda, která převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něj čekal přibližně tucet žadatelů o autogram. Známý americký herec po několika podpisech pod dohledem bodyguardů nasedl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města. 88-letý umělec uvede v sobotu ve velkém sále Termalu film Absolvent. Podle ředitele festivalu Karla Ocha si tento film výslovně přál. Několik hodin před Hoffmanem do Varů dorazili další američtí herci Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu začíná zítra a potrvá do 11. července. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek D3 mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít na konci července. Původní termín přitom počítal až se závěrem letních prázdnin. Pavel Fischer za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jenom poslední výzvy.
7: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
6: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Situace s vodou začíná být na Slovensku alarmující. Západoslovenské vodárny musely omezit dodávky pro téměř 30 měst a obcí, jinak by klesla hladina v zásobnicích vodojemů pod kritickou úroveň.
8: Dlhodobé sucho, extrémně vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili krízovú situáciu. Výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Problémy hlási krajské mesto Nitra. Aby sa tam vôbec dostala pitná voda, museli vodárne obmedziť dodávky v ďalších častiach systému. Prioritou sú totiž zdravotnícke zariadenia, materské školy a domovy seniorov, ktoré v horúčavách nemôžu zostať bez vody. Jozef Balko, Rádio Impuls Nitra.
6: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V Tiraně se dnes střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a blízko chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, na vybudování luxusního resortu na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací, kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s fotkami plameňáků. Protestům v albánské metropoli už se proto říká plameňáková revoluce. Marie Bousková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Česká tenistka dnes porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. O postup do třetího kola právě teď bojuje Jiří Lehečka, hraje se Slovákem Molčanem, nad kterým vede 1-0 po prvním setu.
0: Přejeme vám krásný večer, máme krátce po 19. hodině, já jsem Ludvík Pospíšil a vybírám pro vás muziku, tak co byste řekli, na kabáty a na burlaky.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom meste, modrá, prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Plus. Čtvrteční večer nám bohužel přinesl zavřenou D1. Podrobnosti za minutu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě zůstává uzavřená D1 směrem z Přerova na Ostravu, a to v úseku mezi sjezdy na 321. a 330. kilometru. Jezdí se odklonem přes Mankovice a Suhdo nad Odrou, směr Ostrava. Teď vám přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede, do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

Letní impuls, za chvíli vám budeme hrát Jelena a všude zdejší Žijeme českou muzikou. Hra Halo, tady Impulzovi se vrací. Měl jenom krátkou prázdninovou pauzu, ale opravdu kratičkou a připravujeme nové kolo. Už jsme ho vlastně odstartovali, protože můžete se registrovat do nového kola a tady neříkám to úplně přesně, ne že můžete, musíte, protože pokud máte staré registrace, tak ty v novém kole neplatí. Do naší hry vstoupíte

0: prémiovou SMS-kou v žluté aplikaci anebo na webu impuls.cz. Ve hře Halo tady Impulzovi se vyhrává na větu Halo tady Impulzovi a poprvé budeme volat v úterý 7. července.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Už za chvíli Hana Zagorová, Petr Kotval, ta Standa Hložek, auťák na lásku. Kdyby něco takového existovalo, láska možná vyjde levněji než benzín. S prázdninovým vysíláním Rádia Impuls se teď podíváme do šperkařské dílny. Reportér Tomáš Kabár v rámci letního speciálu cestuje po jižních Čechách a vyhledává netradiční řemeslníky, rodinné firmy i lokální výrobky. Tome, zdravíme tě do Českého Krumlova.
1: Krásný večer, svou dílnou mě provádí Olga Vondráková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak co kolem sebe vidíme? Mně to připadá jako v laboratoři než v dílně tady.
2: Přesně tak. Je to vypadá jako alchymická středověká laboratoř a tady v této laboratoři já vyrábím unikátní šperky z pravých pokovených přírodnin. Takže to, co tady vidíte, jsou galvanické lázně, ve kterých připravuje se ty šperky.
1: Co je to ta galvanoplastika?
2: Je to pokovování nikovových předmětů. Já jsem zrovna věnuje přírodninám. A tady v těch lázních pokovuje jak mědi, tak i v té velké digestory provádím pokovování čistým stříbrem.
1: Čili vezmete skutečný list a vložíte ho do té lázně?
2: Ano, přesně tak. Základem je opravdový skutečný přírodiny, který tady sbírám v okolí nebo pěstuju sebe na zahrádce. Pak na to dám vodivou vrstvu, která bude podkladem pro tu měď, bude ji přitahovat a pak už vložím do lázní a další kouzlo odvede elektrický proud.
1: Výsledkem jsou potom šperky, jsou křehké?
2: To nejčistější otázka. Ne, nejsou ty šperky křehké, vrstva kovu občas dosahuje i celou milimetru pro ty, které potřebují větší odolnost, například na rámky nebo spony do vlasů. A je to šperky ohýbatelný, tvarovatelný, můžete ještě nějak s nimi zacházet, ale vůbec nejsou křehky. Vlastně nesmí být křehky.
1: Kolik takových výroben existuje? Vy jste říkala, v Česku je to unikátní, jo?
2: Když jsem začínala, bylo to absolutním unikátem, ale nenechala jsem tyto znalosti pro sebe, provádím na tuto techniku kurzy a vyučila skoro přes 500 lidí.
1: Výrobu šperků jsme si prohlédli s Olgou Vondrákovou. Díky, hezký den.
2: Já vám taky děkuji a přeji krásný večer.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, za chvíli Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Nehoda zaměstnává hasiče na D1 na 325. kilometru směr od Přerova na Ostravu. Podrobnosti za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiši, odkudu, Aleši.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i Plusovi.
4: Vidím to, pozdravím.
2: Aha, tak to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Takové má Kuba Tilšar. Ahoj, Kubo.
5: Ahoj, Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D1 na 325. kilometru od Přerova na Ostravu se odstraní následky po vážné dopravní nehodě. Nárazově tam počítejte s kolonami, policisté řídí dopravu. V pravém pruhu jedou pomalu hlavně nákladňáky před Brnem na cestě z Prahy na D1 od Popůvek. Na Brněnsku na příjezdu do Pasohlávek od Drnholce zasahují záchranné složky u nehody osobáku a cyklisty. Kvůli zúžení si postojíte pár minut v koloně v obou směrech na 34. Před Humpolcem od Pelhřimova mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi v obou směrech. A připomínám možné problémy kvůli zásadní rekonstrukci Kbelské ulice v Praze v úseku Letňany Novopaská. Z Globa Asistán z Kuba.
0: Tam to bude nadlouho, každopádně zvládneme to, zvládli jsme jiné věci. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Radio Impuls.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Je to skoro 20. hodina, čtvrtek 2. července. Přejeme vám krásný večer z Rádia Impuls. Jak to je s počasím teď po České republice? Česká Lípa hlásí 26 stupňů Celsia, jižní Čechy mají o něco chladněji 24 stupňů a stejná teplota je taky ve Valašském Meziříčí, taky 24 stupňů Celsia. No a podobné teplotní rozmezí čekáme i zítra. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme i 27. Jinak čekáme polojasno, sem tam kupovitá oblačnost, no a na jižní Moravě ráno může ještě pršet, ale to potom doprší a mraky se pomalu rozejdou. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer, za chvíli zprávy ve 20 a potom už sama česká muzika až do 5 do rána.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Cinestar. Zajít můžete na další díl úspěšného animáku Mimoni a Monstra. Životním posláním bytosti druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlou na široko daleko a sloužit mu. Během výpravy za novým padoušským pánem se Mimoni ocitnou v Hollywoodu, kde naruší natáčení filmu. Jeho režisér ale cítí v Mimoních velký potenciál a Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kamerou pozvou monstra skutečná, mohlo by to být trochu problém, nejenom pro natáčení, ale i pro celý svět. Víc na www.cinestar.cz.
8: Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová měli svatbu. Děti s mužem zasažení bleskem už jsou doma. Vedení fotbalu hledá kouče za hranicemi. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: A začínáme radostnou novinkou. Martina Sáblíková se vdala. Vzala si svou dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. 39-letá rychlobruslařka zveřejnila na sociální síti fotky ze svatby. Zdráhalová na obřad oblékla bílé krajkové šaty až na zem se závojem. Sáblíková dala přednost bílým kalhotám s košilí, vestou a kravatou. Trojnásobná olympijská šampionka, mnohonásobná mistryně světa a světová rekordmanka Sáblíková zveřejnila vztah s o 9 let mladší Zdráhalovou v loni v dubnu. Pár spolu tvoří už 13 let. Dobrá zpráva přichází i z jižních Čech. Muž a děti zasažené bleskem už pustili z nemocnice, všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci, muž v Českých Budějovicích. Podle záchranářů v úterý večer blesk uhodil na táboře u Číměře do stromu. Odtud sekundární výboj zasáhl 5 dětí ve věku od 10 do 15 let a dospělého ve stanech. Muž byl krátce v bezvědomí. Na těle mu v místech vstupu a výstupu výboje vznikly na kůži takzvané Lichtenbergovy obrazce, což jsou červené, stromovité či kapradinové vzory. V nemocnici všichni zůstávali preventivně. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
10: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
8: Pacienti z Čínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého či Středočeského kraje. Praha o prázdninách přispěje na zelenou energii. Pražané mohou od začátku července do konce srpna žádat v programu Čistá energie o dotace na tepelné čerpadlo, solární termický systém a zelenou střechu. O dotaci mohou žádat fyzické osoby, bytová družstva i společenství vlastníků jednotek. Program navazuje na kotlíkové dotace a obyvatele České metropole má motivovat k tomu, aby na svých domech vytvářeli víc zeleně, zachytávali dešťovou vodu a zaváděli další opatření, která pomáhají ochlazovat hlavní město. Fotbalová reprezentace si myslí na trenéra ze zahraničí. V rozstřelu na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl šéf fotbalové asociace David Trunda. Po neúspěšném mistrovství světa skončil v pozici kouče národního týmu Miroslav Koubek. Podle Trundy se teď vedení tuzemského fotbalu dívá za hranice republiky. Zdůraznil ale, že by nový trenér měl ideálně většinu času trávit v Česku.
6: Vy potřebujete, aby ten český trenér poznal tu DNA toho českého fotbalu, českého národního týmu. Bavili jsme se i s hráčem a i s Pavlem, že vlastně ten národní trenér by pak měl mít možnost ovlivňovat i vzdělání českých trenérů.
8: Nový trenér reprezentaci povede do podzimních zápasů Ligy národů. A na závěr rychlý pohled do Londýna, kde na trávníku Fall England Clubu právě hrají tři čeští tenisté o postup do třetího kola. Jiří Lehečka vede nad Slovákem Molčanem 2-0 na sety, Jakub Menšík v souboji s Bulharem Dimitrovem prohrává 0-1 a Linda Nosková v utkání s Osoriovou z Kolumbie v prvním setu vede 4-1.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Uvedla to CNN Prima News. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice 26. června. Lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné. Případ si převzali krajští kriminalisté. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
3: To je jedna z hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky Ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
2: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Česká televize začala vymáhat zhruba 4milionovou škodu. Tu žádá od 10 bývalých i současných radních, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. Jak uvádí deník N, ze současných radních se to týká Luboše Xavera Veselého, Vladimíra Karmazína a Jiřího Šlégra. Nejvyšší soud loni rozhodl, že za nezákonné odvolání nese odpovědnost ČT. Rada je podle rozsudku orgánem jejím, ne státu. ČT musela odvolaným členům komise vyplatit odškodné. Televize škodu poradních vymáhá rovnoměrně. Každý by tak měl zaplatit zhruba 400 tisíc korun. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
4: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmánii, má vstup za 170 korun. V kavárně Depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Jiří Lehečka postoupil ve Wimbledonu do třetího kola. Český tenista na trávě Fall England Clubu porazil Slováka Alexe Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Dál nestratil na turnaji ani set. Už odpoledne Marie Bousková postoupila do třetího kola v Londýně, když porazila Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Ve druhém kole podlehla úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností, večer se vyjasní, naměříme až 24 stupňů, na Jihomoravě bude až 27.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
5: Impuls. Rádio. Život plyne dál.

starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat. Prázdnej byt,

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Páteřní trať v Česku čeká oprava. Železničáři se pustí do údržby hlavní trasy z Prahy na Českou Třebovou. Práce začnou v neděli mezi Středočeským Kolínem a Řečany nad Labem. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že se výluka ještě rozšíří během předposlední středy v červenci.
3: Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
2: Dálkové vleky z Prahy na Brno můžou kvůli opravám nabírat zpoždění. Omezení mezi Kolínem, Řečany nad Labem a Přeloučí potrvají do konce července. Vojenská policie uzavřela případ Nemesis. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi drony ze sbírky Drony Nemesis, podle kriminalistů nespáchali trestný čin. Napsal to server Seznam zprávy. Armáda ještě vojákům může udělit kázeňský postih, až vyřeší otázku, jestli se vojáci dopustili přestupku. Vojáci speciálních sil čelili podezření kvůli tomu, že během služební cesty na Ukrajinu převezli i část dronů ze sbírky. Přepravu většiny dronů si členové sbírky zajišťovali sami. Liberec hledá firmu pro výstavbu 70 bytů. Nové dva domy vyrostou v ulici na Žižkově ve čtvrti Rochlice. Práce by měly začít v listopadu a skončit o dva roky později. Celkové náklady převýší 360 milionů korun. Náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová počítá s tím, že téměř polovinu pokryje evropská dotace.
4: Kromě bytů tam vznikne 31 parkovacích stání. Na střeše těch parkovacích stání bude 10 kusů elektronabíječek a zároveň s tím jsou spojené i okolní úpravy zeleň a takové malé volnočasové hřiště.
2: Liberec chce do 10 let zdvojnásobit počet bytů ve svém vlastnictví. Aktuálně jich je přes 1000. Francie je v jednom ohni. Stovky hasičů dnes na různých místech země bojovaly proti lesním požárům. Ty zasáhly hlavně jižní část země. Evakuovat se museli přes 3000 lidí. Pod kontrolu se podařilo dostat plameny u Marseille. Podle úřadů požáry zničily ve Francii přes 8700 hektarů půdy. Z toho jen 1200 hektarů jen za středu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli Karviné a její domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola evropské ligy. Polepšil si i Hradec Králové, který začne místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: Jal jsem se ňut načíst, učil jí pí na 100 míst. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cvikovou zkoušku.
1: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až se závěrem letních prázdnin. Pavel Fischer za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jenom poslední výzvy.
3: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
2: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300. Desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Prezident se brání nařčení premiéra. Andrej Babiš by měl podle Petra Pavla podložit konkrétními důkazy svá tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo má vzít svá slova zpět. Babiš to dnes prohlásil pro deník CZ. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Předseda vlády dnes také řekl, že si Pavel vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmu. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Prezident se premiéra ptá, jestli poškozuje republiku tím, že dlouhodobě usiluje o bezpečí českých občanů a plnění našich spojeneckých závazků. Situace s vodou začíná být na Slovensku alarmující. Západoslovenské vodárny musely omezit dodávky pro téměř 30 měst a obcí. Jinak by klesla hladina v zásobnících vodojemů pod kritickou úroveň.
4: Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili krízovú situáciu. Výdatnosť vodných zdrojov klesá, zatiaľ čo odbery vody výrazne rastú. Problémy hlási krajské mesto Nitra. Aby sa tam vôbec dostala pitná voda, museli vodárne obmedziť dodávky v ďalších častiach systému. Prioritou sú totiž zdravotnícke zariadenia, materské školy a domovy seniorov, ktoré v horúčavách nemôžu zostať bez vody. Jozef Bálko, Rádio Impuls Nitra.
2: Martina Sáblíková se vdala. Vzala si svou dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. 39-letá rychlobruslařka zveřejnila na sociální síti fotky ze svatby. Zdráhalová na obřad oblékla bílé krajkové šaty až na zem se závojem. Sáblíková dala přednost bílým kalhotám s košilí, vestou a kravatou. Trojnásobná olympijská šampionka, mnohonásobná mistryně světa a světová rekordmanka Sáblíková zveřejnila vztah s o 9 let mladší Zdráhalovou v loni v dubnu. Pár spolu tvoří už 13 let. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností, večer se vyjasní, naměříme 20 až 24 stupně, na jihu Moravy bude až 27.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

jsem spolu navždycky, hledat houby magický má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
7: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
2: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením magnetickou rezonancí nejčastěji do Hradce Králové nebo do Libereckého a Středočeského kraje. Nemocnice Jičín má spádovou oblast s asi 80 tisíci obyvateli. Plzní jezdí o prázdninách historické trolejbusy. Speciální linka je v provozu o víkendech a svátcích až do konce srpna. Svezení může kromě zážitku přinést i pivo zdarma, kávu za korunu nebo slevu do centra Techmania.
8: Nová linka jezdí po trase Malvíny, Techmania, depo 2015, hlavní nádraží, Prazdroj a přes depo a Techmanii se vrací zpátky na Malvíny. Jízdenku zájemci pořídí přímo v historickém trolejbusu za 100 korun a v daný den platí na libovolný počet jízd. V ceně jsou zahrnuty výhody, když se cestující prokáže jízdenkou v Techmánii, má vstup za 170 korun. V kavárně Depa si může dát kávu za korunu a na horní výčepu na Spilce v Prazdroji se osvěží pivem zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Albánci dál brání svůj ostrov před Trumpovou rodinou. V metropoli Tiraně se odpoledne střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli pravděpodobné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Trumpa, který chce vybudovat luxusní resort na neobydleném ostrově Sazan, který je přírodní rezervací a kde žijí chránění plameňáci. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Ramovi. Tisíce protestujících v posledních týdnech vycházejí do ulic, někteří s vyobrazením plameňáků. Protestům v Albánii už se proto říká plameňáková revoluce. Vedení druholigového Artisu Brno si bere čas na rozmyšlenou. Rozhodne se, jestli přijme nečekanou nabídku na postup do první ligy. Rezimé oznámí v pátek v 16 hodin. Vedení klubu intenzivně zvažuje všechna pro a proti. Brno dostalo šanci po tom, co Karvinou definitivně vyloučili za ovlivňování zápasů. A když druhý tým tabulky z Táborska možnost postupu dnes kvůli stadionu a kádru smetl ze stolu. Pokud by nakonec řekl ne i Artis, osloví fotbalová asociace jako poslední možnost sestupující pražskou Duklu. V pátek čekáme polojasno až oblačno, postupně se vyjasní s teplotami kolem 22, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.
6: Impuls. Radost ze života.

dělal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pluchu. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet...

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy, zdraví vás Jiřina Součková. Do Karlových Varů se slétají hvězdy. Jako poslední dnes dorazila i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal. U nás známá třeba z pokračování Batmanovské série Temný rytíř. Zítra převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu. Gyllenhaal na festivalu v sobotu uvede svůj nejnovější autorský film Nevěsta. Umělkyně doplnila čtveřici slavných kolegů, kteří už dnes dorazili do Varů. Na festival přiletěli američtí herci Jesse Eisenberg, známý třeba z filmu Zombieland nebo Social Network, Harvey Keitel a hlavní hvězda festivalu Dustin Hoffman. Mezinárodní filmový festival ve Varech startuje zítra. Na jeho jubilejní 60. ročník zvou organizátoři i takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Výkonný ředitel Krištof Mucha si myslí, že vstupenky jsou opravdu levné.
2: To je jedna z hlavních věcí, která odlišuje Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
1: Slavnostní zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu ve Varech začíná v pátek v 18 hodin. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Dnes odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu. Ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí den na to. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři zaměřili na odklízení sutin a vyhledávání obětí. Podle včerejší informace úřadu je potvrzených úmrtí zhruba 2300, desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Další pozůstatek předloňských povodní je minulostí. Řidiči se opět můžou projet Čaploveckou ulicí v Těrlicku na Karvinsku. Tamní vozovku předloni v září utrhla velká voda. Starosta David Běgun je rád, že se stavařům povedlo svah vystužit.
3: Jsme museli přistoupit na variantu injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty, právě proto, aby došlo ke zpevnění celého toho svahu.
1: Pod Čaploveckou ulicí v Těrlicku je nový drenážní systém, který odvádí spodní vodu do místního potoka. Ten je téměř vyschlý, během povodní v něm ale byly skoro 3 metry vody. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 24-letý Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana 6-3, 6-2 a 6-4. Bousková zdolala v All England Clubu Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Do třetího kola turnaje v Londýně postoupila i Linda Nosková. Osoriovou z Kolumbie porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švontekové po setech 1-6 a 3-6. A ve druhém kole skončil i semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík. S Bulharem Dimitrovem prohrál po setech 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po víc než 3 hodinách. V pátek budou bojovat o postup do osmifinále Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Přes den nás čeká polojasno s kupovitou oblačností, do večera se vyjasní, naměříme 20 až 27 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou musí počítat s komplikacemi, a to kvůli opravám kolejí mezi Kolínem a Přeloučí. Od neděle 5. července nahradí České dráhy regionální spoje autobusy. Ty pojedou podle 3 různých linek. Dálkové rychlíky a expresy přitom mohou kvůli jednokolejnému provozu nabírat zpoždění. České dráhy doporučují cestujícím, aby průběžně sledovali výši zpoždění a s otázkami ohledně přestupů se obraceli na personál ve vlacích. Národní dopravce navíc v souvislosti s teplými dny upozorňuje, že klimatizace se v úsecích stavebních prací dočasně vypíná. Lidé by proto měli v kupé zavírat dveře, aby jim neutíkal chladný vzduch. V jičínské nemocnici už jede magnetická rezonance. Nové pracoviště má zlepšit zdravotní péči a zkrátit čekací doby na vyšetření v celém regionu. Mluvčí jičínské nemocnice Lucie Prouzová říká, že pacientům díky nové magnetické rezonanci odpadne složité cestování.
7: A také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z